0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočálky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žíželí čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: jejich hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
1: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
2: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, nashledanou.
1: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
3: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře, ideálně zalévat pravidelně. A za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku, a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když v té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník, pro ty další sezony, tak tam třeba

0: můžete dát skutečně ty skořápky od vajec, nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale díky tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mě tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok, kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaň mi na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Návnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí, perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástra se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo máří Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril

0: trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriózní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce. Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to udělá

0: poznáte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Měsíčku.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Já pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tysové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tysy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tysů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělal rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští hasiči znovu odletěli s vrtulníkem Black Hawk hasit požáry na jihozápadě Francie. Jihočeští hygienici prověřili skoro 100 letních táborů. Za špatné skladování masa uložili 2 pokuty. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa další 2 medaile. Den bude slunečný, namíříme až 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Česko znovu vyslalo do Francie hasiče a vrtulník Black Hawk na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele i s posádkou dorazil do oblasti Bordeaux v pátek v podvečer, a to v rámci unijní spolupráce, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
2: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: Lesní požáry na jihozápadě Francie se rychle šíří. Jak večer oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nunez, oheň už spálil na 14 000 hektarů porostů a evakuovat se muselo víc než 140 000 lidí. Jihočeští hygienici zkontrolovali během prvních 4 prázdninových týdnů celkem 98 dětských táborů. Nejčastěji řešili nedostatky při skladování potravin, v zásobování pitnou vodou nebo ve zdravotní dokumentaci dětí. Informovala o tom ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová. Provozovatelům uložili 4 pokuty v celkové výši 16 000 korun. Zákaz nějakého tábora vydat nemuseli. Příběh českého šlechtice Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic ožil v Kájově u Českého Krumlova. Koncert Cesta do Jeruzaléma spojil orientální rytmy, renesanční vícehlasy a původní Harantovy texty. Vystoupení bylo součástí programu festivalu Krumlov. Mluveným slovem je doprovodil herec Saša Rašilov.
3: Abych se vyhnul nějakému zesoučasňování a upravování, tak tohle bylo třeba jedno z kritérií, aby ten text byl vůbec srozumitelný. Druhá věc byla otázka vlastně svým způsobem i pochopitelnosti bez všech těch dobových souvislostí. Sport.
0: Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve slalomu. Mezi muži slaví bronz Lukáš Kratochvíl. Ten přitom v 21 letech debutuje mezi dospělými. Po životním závodě poděkoval otci Jiřímu, který jako mládežnický kouč vychoval desítky českých slalomářů a byl i jeho prvním trenérem. Na úspěchu Lukáše Kratochvíla má tak velký podíl.
4: Určitě největší, bych řekl skoro. Před pár minutama jsem s ním mluvil a říkal, že dostává malou bezvýznamnou pochvalu. Což samozřejmě jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý. Počasí.
0: Obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni. Na horách naměří do 22. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní až jihozápadní a biozátěž bude na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihočeských silnicích se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Opět si spolu užijeme jihočeské ráno, tentokrát sobotní s datem 25. července. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Kdo dnes slaví svátek narozeniny a jaká historická výročí si právě dnes 25. července připomínáme? O tom si v našem vysílání budeme povídat už za pár chvil. Písničky, které nestárnou, nebojte se nic, máme je pěkně nachystány, zazní No Name Robbie Williams a kapela Jelen spolu s Janou Kiršner zaspívají a zahrají jako první. Co bylo dál? Dobré ráno, je tady víkend.

0: Sobota 25. července je 206. dnem roku 2026. Do konce roku zbývá tímto dnem 159 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2019 36,3 stupně Celsia. Ano, to si pamatuju, že bylo velice horké léto. Já jsem byla tehdy asi v 8. měsíci těhotenství, tak si to dokážete představit, jak mě bylo. Nejnižší teploty byly naměřeny v roce 1907, a sice 9,4 stupně Celsia. Svátek slaví Jakub, je to jméno hebrejského původu, které znamená ten, kdo se drží za patu, přeneseně druhorozený. Rozšířilo se prostřednictvím latinských podob Jakobus nebo Jakomus. Pranostika praví na Jakuba prvních brambor průba, anebo je-li teplý svatý Jakub, studené jsou Vánoce, tak kdyby se toto naplnilo, věřím, že bychom se nezlobili. Narozeniny slaví textařka a herečka Gabriela Osvaldová, americký herec Matt LeBlanc, známý jako Joey ze seriálu Přátelé, básník, prozaik a esejista Jaromír Tippelt má narozeniny, také první dítě ze Zkumavky Louisa Brown, narozena roku 1978 v tento den. Písničkář Pokáč vlastním jménem Jan Pokorný má taktéž narozeniny, stejně jako fotbalista Adam Hložek. Svátek svatého Krištofa se připomíná, patrona motoristů, a také svátek svatého Jakuba a apoštola, národní patron Španělska a patron poutníků, bojovníků či lékárníků je svatý Jakub. Před 135 lety byl zahájen provoz lanové dráhy na pražský Petřín. Je to 130 let, kdy zemřel podnikatel Franz Hartmut, tvůrce žluté tušky Kohinor, narodil se v roce 1832. Osmdesátiny slaví slovenská sopranistka Magdalena Hajosiová, to jen tak pro připomenutí. A je to 80 let, kdy USA uskutečnili u atolu Bikini první jaderný pokus pod vodou. A před 60 lety byla v Japonsku na ostrově Honshu spuštěna první jaderná elektrárna. Tolik kalendárium, které se váže k dnešnímu datu 25. července. Za chvíli už aktuální informace o počasí a vy nám můžete být i nápomocni. Budeme za to rádi. 90 01 03 je číslo naší SMS brány, tak nám napište, do jakého sobotního rána se probouzíte právě tam, kde ladíte Český rozhlas České Budějovice. SMSku ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: A já minutu před čtvrt na šest začnu s dovolením SMS-kami od vás, které už dorazily a já si toho velice vážím, že je mezi vámi toliko ranních ptáčat. Vimperk hlásí skoro jasno 9 stupňů a vlhkost 64%. Krásný den všem přeje Zdeněk. Krásné sobotní ráno od Vimperka 9 stupňů jasno, příjemný pohodový den, trošku vodičky, ale hlavně hodně zdravíčka všem přejí Fandové a Ferdioušek. Tak jsme si ten Vimperk potvrdili. Obloha nad Duchovicemi pošmůrná 11 stupňů, bez větří, klidný den všem přeje Josef. Díky za vaše SMSky. Dnes očekáváme jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. 26 až 29 stupňů Celsia, to jsou teplá letní nejvyšší dnešní maxima. 23 až 26 příjemných naměříte na horách a slabý vítr převážně jižních směrů povane o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Pršet při sobotě nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Radost nám může přinášet cokoliv, třeba i keře na obrazech. I o tom je nová výstava pražské The Chemistry Gallery. Reportáž ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přidáme co nevidět. Tak si na ní počkejte a teď už Robbie Williams.

Tak husinu mi hned takhle po ránu navodil Robbie Williams s písničkou She's the One. Poslechli jsme si na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A husinu nebo nejrůznější další emoce nám může navodit

0: jim podařilo vlastně překonat náročná osobní období a zároveň mám za to, že v té jejich tvorbě je možné z hlediska diváka úplně jako zakusit nějakou radost ze života. Ten malířský projev všech těch tří autorů je velmi živočišný, velmi silný a při pohledu na jejich díla se člověk do těch věcí může až tak jako ponořit.
1: Tomáš Jitela, Tomáš Němec i Václav Mysař byli u zrodu samotné The Chemistry Gallery, kde se před 18 lety představili jako začínající umělci.
0: Právě tito tři malíři v tom úplném začátku Chemistry Gallery v roce 2008 a 2009 formovali moji osobní zkušenost se současným uměním.
1: Václav Mysař se věnuje hlavně krajinomalbě a na výstavě se návštěvníci mohou ponořit třeba do zdánlivě banálního námětu obrazu zelené keře a dům.
0: Na těch jeho obrazech právě ta hra s barvou vytváří takový jako napětí. Ty obrazy jsou velmi klidný, ale když na ně koukáte, tak tam cítíte nějaký napětí, něco se tam jako odehrává.
1: Svou radost ze života můžete objevit také v surrealistických dílech Tomáše Jetely nebo v něžných květinových malbách Tomáše Němce. Výstava Joie de Vivre potrvá v holešovické The Chemistry Gallery až do 11. září. Valeria Oros, Český rozhlas. We'll be right back.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, sobotní ráno s datem 25. července. Jsou tady zprávy a Lenka Rybáčková. Dobré ráno.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně na jihozápadě od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů i víc než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Trojice jihočeských památek se dostala do nominace na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. V kategorii obnova památky uspěla oprava hrobky Kolovrat krakovských v Hrobech u Tábora. Nominaci dál získala obnova historických vitráží v kostele Božího těla a svatého ducha ve Slavonicích na Jindřichohradecku a nebo přeměna panské sýpky ve Volyni na Strakonicku. Česko dál trápí dlouhodobé sucho. Podle údajů webu Intersucho je aktuálně nejhorší situace na jižní Moravě, dál pak v části Jihočeského a Plzeňského kraje, tam především na Domažlicku. Zásoby pitné vody ve vodárenských nádržích, ale podle Petra Vicendy z povodí Vltavy prozatím ohrožené nejsou. Přesně před 135 lety se poprvé rozjela lanovka na pražský Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Technici testují nové prosklené vozy, které budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září. Do semifinále turnaje WTA v Praze postoupily dvě české tenistky. Nasazená dvojka Barbora Krejčíková porazila krajanku Dominiku Šalkovou ve dvou setech a turnajová pětka Tereza Valentová vyřadila obhájkyni titulu a jedničku Marii Bouskovou poměrem 2-6, 6-4 a 7-6. Obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty mezi 26 a 29 stupni, na horách naměří do 26. Vítr bude slabý, jižních směrů a biozátěž na 2. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je mistrem Evropy a teď už i světa, ale s tím se vodní slalomář Jakub Krejčí nechce spokojit. Jaké je jeho olympijské přání, vám prozradí už za pár minut a my mu rovnou můžeme popřát také k svátku, protože Jakubového právě dnes, 25. července, slaví. Tak všechno nejlepší. Hana Zagorová.

0: Český vodní slalom si užívá dalšího mistra světa. V americké Oklahomě uspěl Jakub Krejčí a nejprestižnější kategorii kajakářů, tak Češi z posledních 11 šampionátů vyhráli už po šesté. Postaralo se o to přitom pět různých reprezentantů.
1: Zlatou medaili získává a mistrem světa 2013 se stává tajeta v České republice!
2: Odšpuntoval to v roce 2013 v pražské Troji Vavřinec Hradilek. Dva roky na to zvítězil v Londýně Jiří Prskavec, o další dva roky později to byl ve francouzském Po Ondřej Tunka, pak zase uběhly dva roky do dalšího Prskavcova triumfu ve španělském Seu a v roce 2022 se radoval Vít Přindiš. A rok 2026 tedy patří Jakubu Krejčímu.
3: Já jsem hrozně rád, prvně jsem se vůbec mohl zapsat mezi tady z těch pět světově nejlepších kajakářů, kterým jsem slížel, na kterých jsem vyrůstal. A ještě k tomu s dvouma mistrama světa jsem to mohl sdílet s nima, takže pro mě to je fakt výjimečný den.
2: Těmi mistry světa byli současní reprezentační parťáci Jakuba Krejčího, Jiří Prskavec a Vít Přindiš, kteří s ním byli v národním týmu, i když do něj před třemi lety vstupoval.
4: Myslím, že začal od nás docela dost učit, což je na něm hrozně pozitivní vlastnost, že jako absorbuje ty rady, kouká se kolem sebe, snaží se sám jako neustále i vzdělávat v tom, kam by se on sám v tom výkonu mohl posunout.
2: Jiří Prskavec přikyvoval.
5: Jo, já s tím naprosto souhlasím. Pokud bych měl vypíchnout jako tu aktuální jednu věc, v které je Kuba jedinečný, tak já si myslím, že je to ta fyzická zdatnost. On opravdu na ten jeden záběr je v tuhle chvíli asi schopen popojet nejvíc ze všech kajakářů a tím vlastně tam má tu rezervu a ujíždí tomu světu.
2: A čím to, že světu ujíždějí v posledních letech čeští kajakáři obecně, odpověď hledá Jiří Prskavec starší, šéftrenér české reprezentace.
6: Dlouhodobě říkám, že to je vlastně z té domácí kvalitní konkurence, z toho potom vychází ty nejlepší závodníci a nakonec třeba i mistři světa.
2: Obrovská česká konkurence sice plodí mistry světa, ale zároveň pak i jinak skvělé kajakáře nepustí na olympijské hry, protože tam už roky smí jen jeden za každou zemi. Takže šampioni Tunka s Přindišem se na ně přes Prskavce nikdy neprobojovali. A teď bude dost možná podobnou překážkou pro ostatní Jakub Krejčí, který se svými olympijskými sny netají.
3: Mým cílem je určitě mít olympijský zlato, ale myslím si, že to, abych si dokázal to, co bych chtěl, tak bych chtěl ty zlata dvě, protože vyhrát jednou může být náhoda, a když se člověk dokáže zopakovat, tak dokázal být na tom vrcholu opravdu dlouho.
2: Vypráví zatím poslední z českých kajakářských mistrů světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí. Z Oklahoma City Jan Suchan, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 6:45, sobotní ráno, pracující všichni se konečně dočkali víkendu, je to tady, v podstatě celý víkend stále před námi. A v jakém duchu se ponese ten dnešní den?
1: Počasí.
0: Očekáváme jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách právě dnes naměříte 23 až 26 stupňů. Vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, pršet nebude. A rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. A také dorazila další SMS-ka od vás. Větrní 9 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza. Díky za to.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Na zajímavé cykloakce Za tradicí i za lokomotivou vás pozveme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Chystám pro vás tipy pro volný čas, tak si je při sobotě rozhodně nenechte ujít. Krásné dobré ráno. Jak moc

0: Tipy pro volný čas.
1: V Jarošově nad Nežárkou dnes startuje 22. ročník oblíbené cyklistické akce Jarošovská šlapka. Dlouhá trasa startuje v 11 hodin a krátká pak v 11.15. Selské slavnosti v Holašovicích nabídnou dnes i zítra zboží od 250 řemeslníků a lidových umělců. Dnes od 10 hodin zahrají například bluegrassoví vodáci, moravská veselka, grajcar nebo rocková legenda z Moravy, Argema. Malované štíty stavení Holašovické návsi se stanou již po 27. dobovou kulisou selských slavností, na které se každoročně sjíždí na 250 lidových umělců a řemeslných tvůrců. Milovníci horské cyklistiky a nedotčené přírody se opět sjeli do srdce Šumavy. Na Zadově dneska v 11 hodin odstartuje již 29. ročník populárního závodu Rouvy Šumavský MTB Maraton. Šumavské léto s párou na Volarsku pokračuje dnes i zítra. V čele vlaku stane historická parní lokomotiva Všudybylka z roku 1925.
2: Mám prostě

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ukrajina očekává další masivní ruský útok. Policisté upozorňují na nebezpečí vloupání do domů a bytů s vrcholící sezonou dovolených. Na opravu kostela v Hůrkách u Nové Bystřice přispějí skauti. Dnes pořádají první skautský jarmark. Bude slunečno, naměříme až 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy.
4: My známe od rozvědky.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že podle informací rozvědky a ukrajinských partnerů Rusko už připravilo rakety pro další masivní úder. Zelenský také kritizoval pořadatele výstavy bezpilotních technologií, kterou včera u Kyjeva zasáhly ruské rakety. Zahynulo přitom 10 lidí a 100 bylo zraněno. Zelenský důrazně připomněl, že ve válečných podmínkách a s takovým nepřítelem, jakým je Rusko, nelze pořádat žádné zbrojní výstavy s velkou účastí lidí a navíc v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Opuštěné domy, byty i chaty jsou během letních prázdnin častým cílem zlodějů. Před odjezdem na dovolenou proto policisté radí nepodcenit zabezpečení majetku. Důležité je uzamknout všechna okna, dveře i třeba garážová vrata. Policejní mluvčí Štěpánka Švarcová doplnila, že je také potřeba krádeže zlodějům neulehčovat, nenechávat na zahradě volně přístupné nářadí nebo třeba žebřík. Okrašlovací spolek Hůrky usiluje o rekonstrukci kostela svatého Jakuba Většího v Hůrkách u Nové Bystřice. Dnes podpoří veřejnou sbírku taky první ročník skautského jarmarku. Připravili ho skauti z Jindřichohradeckého střediska Pětilisté růže. Program začne v 11:30 a potrvá do 14 hodin. Detaily o něm má organizátorka Eva Tůmová.
6: Skautský jarmark se bude sestávat ze tří částí, bude zde teda nějaké občerstvení a potom máme v plánu opékání špekáčku a budeme vařit bramboračku v kotlíku a třetí část bude hra pro děti, stanoviště se skautskými úkoly.
2: V 14:30 pak začne v kostele poutní mše. Pravidelné bohoslužby faráři v kostele neslouží.
7: Sport.
2: Dvě české tenistky budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Barbora Krejčíková vyzve Rakušanku Tagerovou a Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Snigurovou. Krejčíková postoupila do semifinále po výhře nad další Češkou Dominikou Šalkovou a pomohly jí k tomu i zkušenosti z jiných zápasů.
8: Já upřímně nevím, je to prostě nějaký jakoby styl, který hraju, řekla bych, že asi jakoby za ty roky s těma zkušenostma asi jsem možná taková jakoby klidnější a moc jakoby nespěchám vlastně v těch výměnách a dokážu si ten balon jak uhrát, tak dokážu prostě soupeřku donit jakoby k chybě. Myslím si, že v těch důležitých momentech dokážu hrát jak razantně, tak vlastně zároveň jakoby si počkat na tu jakoby chybu nebo na nějaký ten lepší moment.
7: Počasí.
2: Obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty mezi 26 a 29 stupni. Na horách naměří do 26. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje i po 6. hodině. Konkrétně máme 6 hodin, k tomu 4,5 minuty. Je tady konečně víkend, konečně pro ty, kteří přes týden dřeli a pracovali. Ti, kteří mají pracovní víkend, tak věřím, že jim budeme dobrým parťákem, aby ta pracovní činnost ubíhala pěkně s úsměvem. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a přeji všem bez výjimky dobré jitro, případně šťastnou cestu, pokud míříte třeba právě někam za víkendem. Byli jste někdy trampovat? K populárnímu českému životnímu stylu se desítky let každé léto vrací i skupina přátel z Jihlavy. Letos poprvé s sebou berou i děti a vnoučata. Za chvíli se za nimi vydáme na peron městského nádraží, odkud s krosnami na zádech a v zeleném oblečení vyrážejí. Tak si počkejte. Dobré jitro.

0: Žádný pláč a žádný vztek, je tady sobota ráno. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice a přejeme hlavně úsměv na rtech. A v případě, že vás čeká dovolená nebo třeba víkend na chalupě, tak si to užijte o to víc. I po více než 100 letech existence je v Česku zájem o tramping. Například Česká tábornická unie eviduje okolo 6000 členů. Tradice vandrování do přírody jen se základní výbavou pro přežití se navíc v jednotlivých skupinách často předává z generace na generaci.
1: Čau.
2: Tomu říkám vandrák správně, ahoj.
1: Hele, mám tady jízdenky s hmízdenkou.
3: Krásná práce, krásná.
4: Celoživotní trampové Jan a Jiří s krosnami na zádech se zdraví na nástupišti jihlavského městského nádraží. Všichni jsou oblečeni do zelené, maskáčové nebo hnědé barvy. Jiřího navíc doprovází dcera Zuzana, pro kterou jde o premiérový vandr. Pod celotou v přírodě bude spát poprvé.
5: Troje halenky a svetry. Já jsem to rozhodně chtěla jako ve větším, jo, pojmu to oblečení. Taťka mi řekl, že je rozumný vzít si fakt třeba dva kusy oblečení.
1: Určitě tam máš nůž, příbor, má tam hrníček, má tam placatici s něčím dobrým.
5: Spacák, karimatku, nafukovací dokonce, jo, už jsme pokročili.
4: K výpravě se připojí i nejmladší rodinná generace.
1: Poprvé přijedou vnoučata, dovezou je rodiče přímo na místečko v lese, tam si je vyzvedneme a dál budou pokračovat s náma starýma vandrákama.
3: Já mám tady vnučku Ninku, loni s náma byla poprvé, moc se jí to líbilo, takže letos dědo, já chci jet znova, vemeš mi sebou, tak jsem byl rád, že se jí líbí v přírodě a už jsem moc těší.
4: Kolik vás bude?
1: Tak letos nás má být 19, ještě přijedou někteří kamarádi, odpoledne přivezou kytaru.
4: Cílovou destinací je les v České Kanadě poblíž Matějovce, který vlastní jejich kamarád. Zdržet se chtějí 4 dny.
1: Hrát karty, Mariáš a Žážínko, budeme hrát různé společenské hry vandrácké, třeba městečko Palermo.
3: A nazdar Bliku a nazdar Tiku.
1: A budeme samozřejmě spolu mluvit v hádankách nebo v citátech z filmů.
3: Ještě jsem chtěl říct, že se tam sejdeme lidi z různých profesí. Jakoby profesí, jo, a jak jsme jednou v zeleným, tak jsme si všichni rovni a nikdo se tam nepovyšuje, to je taky na tom hezký, jo, na tom vandru, že je tam doktor s obyčejným zedníkem třeba.
6: Tak ahoj!
4: Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5000 trampských míst, osad a tábořišť. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: A my Český rozhlas České Budějovice, 6:45, k tomu 1 minuta. Míříme za počasím.
1: Počasí.
0: Já hlídám naši SMS bránu s číslem 90 011 03, kam stále zasíláte zprávy ve tvaru CB mezera, počasí mezera, text a já vám za to upřímně děkuji. Oblačno plus 10 trhové sviny, pěkný den i ve studiu přeje a zdraví Bože. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je proměnlivá oblačnost, 8 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Díky. A co říká Český hydrometeorologický ústav, mám tady aktualizovanou předpověď. Očekáváme jasný až polojasný den s průsvitnou oblačností vysokého patra. Dnešní maxima 26 až 29 stupňů, na horách naměříte 23 až 26, vítr dnes o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, pršet nebude a ráno rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.
0: Přibližně v polovině je soutěž prázdninová štafeta. Děti a mládež opět láká na prázdninové putování po turisticky atraktivních cílech v Plzeňském a letos poprvé také v Karlovarském kraji. My si tam tedy uděláme už za pár minut výlet v reportáži, tak si na to počkejte. Pokračuje jinak jihočeské ráno, bylo 6:45 a to 3 minuty nazpět. Dobré sobotní ráno. When I saw you standing there.

0: na řeky Střely.
1: Víte, kde pramení řeka Střela? Tady v Prachometech, v Karlovarském kraji.
2: Naprosto správně.
1: Ondřej Fábera z destinační společnosti Postřelí. My teď tady stojíme u toho pramene, to je ale nějaký rybníček brčálník. Tady bych se tady nenapil. Takže prostě pramen, jeden z pramenů, je to v nějaké zahrádce tady?
2: Je to v zahradě, je to taková zelená oáza.
1: U cedule Prachomety.
2: Ta zahrádka, dříve se tu i stáčel med, takže to byl med od pramene řeky Střely. V té době se vlastně zpřístupnila jako takový jeden z těch turistických pramenů a od té doby už to tak zůstalo. Čili majitelé jsou vstřícní a umožňují návštěvníkům, aby se tady podívali, aby se tady občerstvili. Je tady i lavička krásná, takže tu můžou posedět a spočinout. A čau, žab. Ale.
1: Žáby. Takže kdybych byl do 18 let, tak si teď udělám registraci.
2: Ano.
1: Na webu Prázdninová štafeta. Začnu obcházet jednotlivé turistické cíle, ano, které jsou tam vyjmenované. Je tam vždycky popis, co se na tom místě má udělat. Z pravidla je to udělat si fotografii. Ano. Pojďme si to vyzkoušet.
2: Máme si tady udělat fotku, takže si tady můžeme pořídit selfiečko u pramene Střely, takže... Tak, máme ji, máme důkaz.
1: Kdybychom byli do 18 let, což ani jeden z nás nejsme, tak bychom tu fotografii teď mohli poslat na ten web Prázdninové štafety. U cílů v Plzeňském kraji můžou soutěžící získat nové body i načtením QR kódu.
3: Takže člověk přijde k tomu QR kódu, načte si ho do systému, takže on se tam už ten hlas započítá, takže už nikam se nemusí potom nic odesílat.
1: Vysvětlil Alois Žižka z vedení soutěže. A jaké cíle je vůbec možné v Plzeňském kraji nově navštívit?
3: Mezi novými cíly jsou zámek Nemilkov, Škodalent a sportovní zařízení Valhola v Plzni u Luny.
1: Kde je možné získat body do prázdninové štafety v Karlovarském kraji?
3: Jsou tam naučné stezky, rozhledny, je tam kostel ve Skokách, hrad v Chebu, v Lokti a v Bečově.
1: Body v soutěži je možné získávat do 31. srpna. Všichni, kteří navštíví aspoň 15 cílů a budou mít tedy aspoň 15 bodů, postoupí do slosování. 15 vylosovaných získá odměny, které si ale výherci budou muset sami 13. září vybojovat na hradu Radyně. Absolutní vítězové s největším počtem bodů se stanou kmotry nějakého zvířete v plzeňské zoo. Ze západních Čech Lukáš Milota, Český rozhlas.

0: Dnes nás čeká krásný letní den, chystáme pro vás také krásné letní písničky ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Popůl, Kaoma a nebo Ilona Čáková. Teď už Lenka Rybáčková a čerstvé zprávy. Dobré ráno.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů a víc než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Příští týden se do Česka vrátí tropické teploty. Předtím ale přes republiku přejde studená fronta. O víkendu meteorologové očekávají studená rána. Oteplovat se bude během dne na teploty ke 30 stupňům Celsia. V neděli bude navíc místy pršet. Na začátku týdne spadnou teploty ke 25 stupňům a bude oblačno. Opravdu oteplovat se začne v druhé polovině týdne. O víkendu pak lze očekávat teploty i kolem 35 stupňů. Vimperský městský park dnes hostí druhý ročník festivalu Romfest. Od 1 hodiny odpoledne nabídne živou romskou hudbu, taneční vystoupení, program pro děti i občerstvení. Festivalu bude od 10 hodin předcházet kostýmovaný průvod z Vimperského náměstí do městského parku. Město o programu informuje na svých webových stránkách. Selské slavnosti v Holešovicích nabídnou dnes i zítra zboží od 250 řemeslníků a lidových umělců. Dneska od 10 hodin zahrají například bluegrassoví vodáci, moravská veselka, grajcar nebo rocková legenda z Moravy, Argema. Baseballisti Sokolu Hluboká včera na domácím hřišti podlehli pražské Kotlářce 5-8. Dneska se spolu utkají znovu, tentokrát v Praze. Kotlářka Praha aktuálně vede tabulku. Hlubočtí jsou na 4. příčce. Táborští fotbalisti remizovali v úvodním kole letošního ročníku šance Národní ligy s Kroměříží 0-0. Táborsko je v tabulce 7., Kroměříž 6. Jeho Čechy čeká příští pátek první domácí zápas. Přivítají Duklu. Bude slunečno, nejvyšší teploty mezi 26 a 29 stupni. Na horách naměří do 26. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž bude na jihu Čech střední a na Vysočině nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Renesanční hudba, orientální nástroje a příběh jedné mimořádné cesty. Kostel v Kájově u Českého Krumlova rozezněl koncert inspirovaný poutí českého šlechtice Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic do Jeruzaléma. Na vystoupení, které se odehrálo v rámci festivalu Krumlov, vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vezmeme už za chvíli v reportáži. Dobré ráno.

0: Tradiční nástroje Blízkého východu a renesanční vokální vícehlasy odvyprávěly v Kájově u Českého Krumlova příběh českého šlechtice Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Renesanční spisovatel, cestovatel, hudebník byl v roce 1621 popraven za svou účast v českém stavovském povstání. Ještě předtím ale stihl podniknout pouť až do svaté země.
1: Krištof Harant z Polžic a Bezdružic byl popraven.
2: Poprava Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic roku 1621 otevírá koncert z hudebněného putování českého šlechtice s názvem Cesta do Jeruzaléma. Retrospektivní vyprávění o skutečné pouti do svaté země propojuje části Harantova dochovaného hudebního a literárního díla, vysvětluje umělecký vedoucí uskupení kapela Mariana Vojtěch Semerát.
3: I hned vlastně zazní dvě skladby, část kréda z jeho dochované mše a vlastně báseň perského básníka Hafeze v podání Kiata Basiana. Vlastně taková jakoby opravdu výpověď člověka, který hledal ten dialog.
2: Mezikulturní dialog je jedním ze stěžejních prvků celého projektu, na kterém spolupracovala česká kapela Mariana s kanadským souborem Ensemble Konstantinopl.
3: Najít společný jazyk, není to tak, že by se potkali dva různorodé ansámbly, ale opravdu bylo cílem vytvoření takového mostu, kde se vlastně obě dvě ty kultury a vlastně ty ansámbly spojí a najdou společný jazyk. A to myslím, že se nám podařilo i díky Kiovita Basianovi.
4: Kromě děl od Krištofa Haranta jsem zkoumal dochované záznamy hudby z doby, kdy se na cestu vydal. Bylo to poměrně těžké, protože jich moc není. Nakonec jsme ale našli repertoár, který je přesně z doby, kdy navštívil Egypt nebo Konstantinopol. Pak jsme se snažili hudbu interpretovat tak, aby zněla podobně, jako ji mohl slyšet právě Krištof Harant.
2: Doplňuje umělecký vedoucí souboru Ensemble Konstantinopl Kiata Basian. Právě jeho uskupení vytváří hudební složku netradičními nástroji, které věrohodně vykreslují zvuk Blízkého východu a doprovází evropskou polyfonii kapely Mariany. Posluchačům představí třeba drnkací nástroj sitar nebo arabský nástroj kanun.
1: Divné věci jsme čítali, již nám mnozí mnoho.
2: Roli vypravěče, který přenáší diváky do děje skutečného putování českého šlechtice, se ujal herec Saša Rašilov. Právě on také vybíral konkrétní texty Krištofa Haranta, které hudební složku prolínají.
5: Teprve, když jsem dostal ty dvě bichle, tak jsem pochopil, co jsem si uvázal na krk. A trvalo to dost dlouho, abych se vyhnul nějakému zesoučasňování a upravování. Tak tohle bylo třeba jedno z kritérií, aby ten text byl vůbec srozumitelný. Druhá věc byla otázka vlastně svým způsobem i pochopitelnosti bez všech těch dobových souvislostí.
2: Koncert v Kájovském kostele na nebevzetí Panny Marie byl součástí letošního programu festivalu Krumlov. Ten můžou lidé navštívit až do 8. srpna. Z Kájova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Jedna taková táboráková, která se nám při sobotě bezesporu hodí v případě, že patříte mezi osadníky či chalupáře a chystáte na dnešek třeba právě nějaké milé rodinné setkání. A jaké že k tomu budeme mít počasí?
1: Počasí.
0: O tom už si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budu povídat s meteoroložkou Evou Houbovou, které přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Evi, tak jak je to aktuálně s počasím?
2: Teď se to dá přibližně říct tak, že v Čechách převládá sluníčko a na Moravě je oblačnost velká, ale spíše ve vyšších patrech, takže to nepůsobí nějak strašidelně. Teplota se teď většinou pohybuje mezi 9 a 14 stupni, nejchladněji stejně jako včera má Kvilda Perla -3,7. V Českých Budějovicích je polojasno 11 stupňů, vane jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře je 1014 hektopaskalů, od rána o několik desetin klesnul. Na Chorálivě je skoro jasno, taky 11 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Jaký bude ten sobotní den? Budeme potřebovat opalovací krémy?
2: Ano. V stylu takové výše nad jeho východní Evropou k nám proudí teplý vzduch a od západu už se blíží brázda nízkého tlaku, související s takovou níží nad severní Evropou. Čekáme přes den jasno až polojasno s průsvitou oblačností vysokého patra. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 23 až 26. Povane slabý vítr převážně z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Bio je dneska na dvojce, ale na východě kraje ještě na jedničce.
0: V kolik dnes to sluníčko, které nás bude hřát, vyšlo a v kolik zapadne?
2: Vyšlo v 5.26 a zapadne ve 20.50.
0: A nabídneme i nějaké teplotní rekordy, které se vztahují k 25. červenci.
2: No, nabídeme. Z roku 2019 je to maximum 35,4 stupně a z roku 1961 minimum 6,5.
0: Jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy nedělní den?
2: Už od nás, no, přes nás bude od západu přecházet ta brázda nízkého tlaku a večer v ní k nám postoupí studená fronta. Oproti včerejšku ten její přechod se trošku spožďuje. V noci na zítřek čekáme zpočátku jasno až polojasno a potom ve druhé polovině noci od jeho západu přibývání oblačnosti. Ale vypadá to, že přibude spíše jenom na jihu kraje, že tam bude oblačno ráno a ojedinělé přehánky a ve zbytku kraje ještě spíše polojasno. Teplota klesne na 15 až 12 stupňů, v údolích tak 8. Během dne potom bude převážně oblačno všude, místy se objeví přehánky a hlavně k večeru a večer je ojedinělé bouřky. Teplota zítra vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 22 až 25. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio už bude na trojce na celém území kraje.
0: To byla létem provoněná slova meteoroložky Evy Houbové. Děkujeme pro tuhle chvíli a za hodinu opět zavolám, tak naslyšenou.
2: Těším se. Naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že 21. července 1832 absolvovali císař František I. a jeho manželka Karolína Augusta slavnostní inspekční jízdu po nově dokončené jižní části koněspřežné dráhy u Lince. A že ke slavnostnímu výkopu krumpáčem při začátku stavby došlo také v červenci, ale o 7 let dříve. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
0: A já vás zvu k dalšímu poslechu dnešního jihočeského rána a taky k pořadu Jihočeši. Majitel drslavické tvrze Zdeněk Švejda je napůl Jihočech a napůl Moravan, který se narodil na Slovensku. Více si o něm prozradíme už za pár minut v našem vysílání. Dobré ráno.

0: Zdeněk Švejda je původní profesí letec. Slíbil ale kdysi svému otci, že se postará o tvrz v Drslavicích na Prachaticku. A tak se z něj stal jihočeský Zeman. Jeho životní příběh si můžete poslechnout dnes večer po 5. hodině, kdy Český rozhlas České Budějovice vysílá pořad Jihočeši. Tady už je malá ukázka.
1: Tatínek se narodil tady na tvrzi. To je vlastně proč opravuju tvrz. Protože jsem miloval svýho tátu. A maminka je Jihomoravčka a já jsem se narodil v Banské Bystrici, když táta lítal na stíhači. Ale jsem Jihočech vlastně 64 roku. Z tvrzí to je tak, že vlastně moje rodina patřila mezi chudí a Schwarzenbergové rozprodávali tvrz a to panství. A mezi nima byl můj pradědeček. Pak dědeček tady udělal velký přestavby, udělal krásný taneční sál. No a narodil se tu můj tatínek. A v 92. roce zemřela moje babička, tak se dělalo dědictví. Dřív se nedělalo, že jo, děda zemřel 16 let předtím, před babičkou. A táta můj onemocnil, se udělalo dědictví a zjistili jsme, že vlastníme ještě část tvrze.
0: Pořad Jihočeši vysíláme každou sobotu po zprávách v 17 hodin. Tak si ho ani dnes nenechte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ujít. Teď máme 6.54 a tady u nás pro vás Petr Muk.

0: Otázníky a kapela Elán. Pokud třeba vy patříte mezi vodáky a máte ve své hlavě nějaké otázníky, například okolo splouvání Lužnice, tak se vám je pokusíme zodpovědět hned po celé v další reportáži, kterou pro vás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice chystáme.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Škody z živelních pohrom jsou podle pojišťoven meziročně nižší. Na česko-rakouské hranici u Přední Výtoně vznikla stezka vzpomínek. Připomíná historii železné opony i život lidí v pohraničí. Dnes začíná festival folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Den bude slunečný, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni. Zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl, třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu míň než loni ve stejném období.
3: V letošních prvních šesti měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
1: U Přední Výtoně na Českokrumlovsku vznikla nová stezka vzpomínek. Vede po rakouské straně hranice a připomíná historii železné opony i život lidí v pohraničí. Součástí trasy je 10 tematických zastavení. Kudy stezka vede, popisuje nezávislý starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš.
4: Železná opona nestála přímo na státní hranici. Byla vybudována hlouběji ve vnitrozemí tehdejšího Československa, takže mezi hranicí a zátarasy vznikl přísně střežený hraniční pás. Stezka proto nevede po trase bývalých drátů, ale podél hranice a připomíná historii tohoto místa.
1: Týdenní festival folkové prázdniny dnes začíná v Náměšti nad Oslavou. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuze s hudebními publicisty. Pro děti jsou připraveny výtvarné dílny. Podle ředitelky festivalu Jany Vojtěchové se posunula i žánrová skladba účinkujících.
5: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vláďa Javorský a Bočemuny nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a Druhou trávou.
1: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak na rok o řidičský průkaz. Ve stejném období loňského roku jich bylo asi o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Bude jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách v rozmezí 23 a 26. Vítr bude slabý, převážně z jižních směrů. Biozátěž bude na jihu Čech střední a na Vysočině nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to i 4,5 minuty po 7 hodině. S vámi v rámci Jihočeského rána i dnes Adéla Jirkalová, tak přeji pohodový víkend, krásnou sobotu, příjemné vstávání a úsměv na tváři. Kempy plné vodáků u řeky Lužnice na Třeboňsku jsou minulostí. Výška hladiny vody se letos pohybuje na hranici sjízdnosti už zhruba měsíc. Pokud na Lužnici vodáci vyplují, chvilku se vezou a chvilku jdou pěšky. Více uslyšíte už za chvilku. Stejně jako písničky, které nestárnou, které pro vás chystáme tady u nás, Aleš Brychta, Jana Kratochvílová a právě teď To jsou fámy bude zpívat Karel Gott.

0: V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívili vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní voda. Řeka je sjízdná jen na některých úsecích, což některé milovníky vodáckého sportu odradilo.
1: Voda je docela teplá, kachny nám plavou po řece, skútr máme zaparkovaný, ale vodáka nevidíme.
2: V kempu Lužnice ve stejnojmenné obci nedaleko Třeboně stojím v blízkosti řeky s šéfem místního kempu, Zdeňkem Radostou. Vodáky tady neviděli už hodně dlouho.
1: Přijelo nám jich pouhých 5, no a všechno je to způsobené tím, že prostě na staré řece z rozvodí do Rožumberku, včetně rybníku Rožumberk, není voda.
2: Každopádně v kempu vidím auta i karavany, takže návštěvnost nějaká je i bez vodáků.
1: No samozřejmě musíme se tomu přizpůsobit, takže se snažíme sem dostat karavany a samozřejmě ubytování do chatiče, který nám tady už léta běží a v letošním roce je vidět poměrně hodně mladých lidí.
2: Teď se z Lužnice vydám do Suchdola nad Lužnicí, kde už na mě čeká provozovatelka kempu a půjčovny lodí Jana Brabcová.
3: Tady můžeme přeběhnout na druhou stranu, můžeme si sundat bocky, vytáhneme kalhoty.
2: Teď právě stojíme u řeky Lužnice, nedaleko Klikovského mostu.
3: Není to na 3 až 4 hodiny plavba do Majdaleny, ale na těch 5-6 hodinek sváču sebou plavky a jsou tam krásný písčiny, je to nádherná krajina na tu Majdalenu a rodiče můžou učit ty malé dětičky, aby pádlovali.
2: Právě přijeli vodáci, tak se za nimi půjdu podívat. Vystoupili uprostřed řeky a vodou mají pokutníky.
4: Nechceš to sem převést?
2: Jana Suchdoláková se svým manželem Martinem přijeli na Lužnici z Berouna.
4: Já jsem ta žena, co není do nepohody, tak já budu říkat, že to je hrozný, tak radši mluvte s manželem.
2: Ale úsměv na rtech ani jednomu nechybí.
5: My se pohádali, takže teď už je ten úsměv na rtech.
4: Protože původně jsme měli začít až tady u mostu, ale manžel nám dojednal delší trasu, která je úplně hrozná, takže to byl důvod hádek.
2: Chvilku pěšky, chvilku na lodi.
4: Jo, překonat kameny, ale jinak to bylo hezký.
2: V řece chybí voda, vodákům ale nechybí humor.
6: A nejezděte moc rychle, že vám netrácí za kánoji, jak nás to nedusí.
5: My počítáme, že to takhle bude celou cestu, ale jako těšíme se na to. Jo, možná se tady někde zachytíme trošku, ale to odstrčíme, odrazíme se a pojedeme.
3: Každý den někdo z lidí dorazí, zeptají se, vidí, že to není nebezpečný, ale takový ty sezony, kdy bylo plný tábořiště vodáků, tak tomu už dávno odzvonilo.
2: Uzavírá provozovatelka kempu Jana Brabcová. Situace se pravděpodobně na Lužnici nezmění ani v následujících dnech, protože meteorologové nehlásí téměř žádné deště. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Pár vteřin a je tady 7:45 sobotní ráno s datem 25. července. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno, 11 stupňů. Hezký den přeje Marie. Ve Velešíně jasno, 9 stupňů. Dobré ráno plné pohody vám všem přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 10 stupňů. Hezkou sobotu přeje a zdraví Marie. Děkuju za vaše SMSky, vážím si toho, že jste si našli chvilku nám napsat o tom, jaké počasí je právě u vás. Další SMSky opět za hodinu, tak se ozvěte 90 011 03 CB Mezera Podsasi Mezera Text. Dnes očekáváme jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Odpolední maxima kolem 28 stupňů, nejvyšší teploty na horách 23 až 26, vítr dnes o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, pršet nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: V zelených světech si osadíme trošku netradiční trvalkový záhon, pozveme vás do holandského města Boskop a taky představíme rostliny, které se hodí na lesní záhon. Zahradnický magazín i tentokrát laďte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Především Prachaticko si už za chvíli vezmeme pod naší rozhlasovou lupu v tipech pro volný čas. Co dnes rozduní Prachatice a kam si můžete zajít na sousedskou snídani a i romskou hudbu nabídneme, tak už za pár minut poslouchejte Český rozhlas České Budějovice a my vám prozradíme podrobnosti. Nick Kershaw, právě teď příjemný poslech.

0: Tipy pro volný čas.
1: Čtyřčlenná kapela Za pět půl, která si na domácí scéně rychle buduje pověst nekompromisní koncertní smrště, se chystá dnes proměnit Poštovní ulici v Prachaticích v pulzující rockový klub pod širým nebem. Začíná v 18 hodin. I letos bude Bechyňské náměstí hostit tradiční keramické trhy. Dnes od 9.30 nabídnou hudební vystoupení šermíře, tance nebo ukázky starých řemesel. Gastro sousedskou snídaní dneska od 10 hodin pořádají na pivovarských terasách ve Vimperku. Salty Road Meet je sraz majitelů stylových aut, který dnes ve 12 hodin začne na Velkém a Kostelním náměstí v Prachaticích. Vimperk, ten se stane centrem romské kultury, temperamentní hudby a tradičního tance. V tamním městském parku začíná ve 13 hodin druhý ročník Romfestu. Do Včelné pod Boubínem se můžete vypravit na slavnosti medu. Podvečer od 17 hodin tam ovládne legendární skupina Rangers, Plavci.

0: nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
2: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Požáry ve Francii a Španělsku neodrazují Čechy od cestování. Vyhledávač letenek Kiwi.com nesleduje pokles zájmu, stejně jako portály Letuška nebo Zaleď.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5 000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Zhoršenou kvalitu vody evidují jihočeští hygienici dlouhodobě u Podolska na vodní nádrži Orlík. Plavcům v této lokalitě hrozí při koupání zdravotní problémy. Pro orientaci v kvalitě vody na koupacích místech jim slouží pravidelné výsledky měření hygieniků. Na jejich webu najdou místa ohodnocená na 5-bodové škále. Podle hygieničky Jitky Pilerové první 2 stupně označují vodu vhodnou ke koupání. Následuje mírně zhoršená kvalita vody a při posledním, 5. stupni, už hrozí plavcům velké zdravotní riziko. V zámeckém parku v Pacově na Pelhřimovsku je dnes k vidění na 250 veteránů a amerických vozů. Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na charitativní účely. Ve 13 hodin odstartuje spanilá jízda dlouhá téměř 28 kilometrů. Přesně před 135 lety se poprvé rozjela lanovka na pražský Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Technici testují nové prosklené vozy, které budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po 2leté rekonstrukci znovu vrátí v září. Cyklisty čeká na Tour de France královská etapa. V předposlední den závodu ujedou trasu dlouhou 171 kilometrů a absolvují 4 náročná stoupání. První místo v celkovém pořadí drží Slovinec Tadej Pogačar, který má náskok na druhého Belgičana Evenpoola přes 7 minut a míří za obhajobou titulu. Bude slunečno s teplotami až 29 stupňů, na horách naměří do 26. Vítr bude slabý, převážně jižních směrů. Biozátěž bude na jihu Čech střední a na Vysočině nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Silon Táborsko po utkání v Kroměříži bude vyhlížet další zápas a v sobotu bude stát za to otevřený turnaj ve vodním pólu. Je tu sportovní pozvánka Kamila Jáši, respektive bude tady za 4 minuty, až dospívá Belinda Carlisle. Dobré ráno.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Víkend bude na sportovní události velmi bohatý, hrát se budou fotbalové přípravné zápasy, do ostrého boje půjde ve druhé lize Sillon Táborsko a hrát se bude i vodní pólo.
1: Sport na víkend.
0: Jen malá zmínka o fotbalových přípravách. Po pátečním večerním utkání Jindřichova Hradce s Polnou Dynamo České Budějovice v sobotu vyzve v 10 hodin Benešov. Páteční termín je startem i pro druhou ligu. Sillon Táborsko po utkání v Kroměříži bude vyhlížet další zápas. První domácí. V pátek 31. července nastoupí proti Dukle Praha. Pokračuje výkonný ředitel Ivo Táborský.
2: Když jsem vlastně v lednu nastupoval, tak jsme první zápas měli Brno, Zbrojovku, největší zápas. Teď si troufám tvrdit, že Dukla doma bude jeden z těch největších zápasů v té druhé lize. Takže všechny zvu, samozřejmě budeme potřebovat každého člověka, každý hlasivky, aby nás podpořili, aby se kluci na hřišti cítili dobře. Opakuju ten předsezonní cíl hrát co nejvíc, to půjde na to, na co budeme mít možnosti, a já věřím, že budeme silní a že budeme hrát atraktivní fotbal.
1: Sport na víkend.
0: V sobotu bude stát za to otevřený turnaj ve vodním pólu. Hrát se bude už od 10 hodin v řece. Do Malše se můžete ponořit i vy. Mobilní hřiště pro třetí ročník Samson Cupu postaví pořadatelé z klubu Horka České Budějovice nad Malým jezem. Ředitelem turnaje bude Zdeněk Poustka.
3: Plánujeme vodní pólo na řece. Uskuteční se to na Malši. Tam nad Malým jezem vlastně není takový proud. Spíš máme obavy kvůli počasí. Takže samozřejmě ten termín doufám, že jakoby se uskuteční, ale může se stát, že počasí nám nebude přát.
1: Sport na víkend.
0: Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. A kdyby vám cokoliv během víkendu uteklo, nezapomeňte, že v pondělí krátce po půl třetí odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 7:45 je na čase spojit se s Českým hydrometeorologickým ústavem.
1: Počasí.
0: A proto už ve vysílání vítám meteoroložku Evu Houbovou s první otázkou, jaké je aktuální počasí na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižní Čechách je jasno až polojasno, teplota se za poslední hodinu zatím moc nezměnila mezi 10 a 14 stupni většinou. Kvilda Perla, tam už se tedy oteplilo, teď je tam minus 0,4. V Českých Budějovicích je skoro jasno, 14 stupňů, vane jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tak přepoštěn na hladinu moře 1013,5 hektopaskalů, pomalunku klesá. Na Chudáňově je taky skoro jasno, 13 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Já si na ty červencové mrazíky pořád nemůžu zvyknout. Jak budeme mít dnes přes den?
2: V týlu takové výše nad jihovýchodní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu a od západu už se blíží brázda, související s takovou níží nad severní Evropou. Čeká nás jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra, takže to bude takový opravdu slunečný den. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, pořád ještě letní teploty, ne tropické. Na horách bude mezi 23 a 26. Vítr povane slabý z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu a Bio to je dneska na dvojce, ale na východě kraje ještě na jedničce, tam budou ty teploty malinko nižší než těch 29.
0: Pojďme prozradit, jaký je stav vody v jihočeských řekách v případě, že nás poslouchají vodáci.
2: No, to snad ani nestojí za řeč. Na Soumarském mostě je stav 40 cm, takže tam platí zákaz splouvání a je vlastně splavná jenom Vltava od vyššího brodu. Tam je stav 63 cm a průtok 7,1 metru krychlového za sekundu. Teplota vody se pohybuje mezi 15 a 19 stupni, Lipno včera hlásilo 22,4.
0: Jaká nás čeká noc a co přinese druhý ze dvou víkendových dnů?
2: Zítra nebo v noci bude zpočátku jasno až polojasno a potom ve druhé polovině noci se od jeho západu trošku zatáhne. Vypadá to tak, že ráno na severu kraje bude spíše polojasno a na jihu bude oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Teplota klesne na 15 až 12 stupňů, v údolích tak k 8. Během dne už bude oblačno na celém území nebo převážně oblačno, místy se objeví přeháňky a hlavně k večeru a večer ojediněle i bouřky. Teplota přes den vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 22 až 25. Vítr slabý proměnlivý se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na trojce.
0: A jaké počasí nám přinese pondělní den?
2: Tam to vypadá, že bude oblačno až zataženo a místy přeháňky. Odpoledne potom spíše proměnlivá oblačnost a večer už se vyjasní a bude beze srážek. Teplota ráno kolem 15, odpoledne kolem 24 stupňů, takže to bude nejchladnější den příštího týdne. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 7 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině.
0: No a o tom, jak to bude s počasím vypadat dále, si budeme opět povídat za hodinu s meteoroložkou Evou Houbovou. Prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku, krátce po 18. hodině.
0: Jaké podmínky panují na planetě Venuši? Tak to je otázka, na kterou už za chvíli odpoví Martin Písařík, a to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno, aktuální čas 7:49. Hezkou sobotu.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Proudy řeky táhnou k nám tou nedostižnou tvář.

0: mi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Více než 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů. Meziročně jich bylo méně. Na opravu kostela v Hůrkách u Nové Bystřice přispějí skauti. Dnes pořádají první skautský jarmark. Vodní slalomářka Tereza Kneblová vyhrála mistrovství světa. Lukáš Kratochvíl získal bronz. Den bude slunečný s teplotami do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo více než 35 tisíc řidičů. Nejméně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období v loni. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy.
3: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
4: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
3: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Okrašlovací spolek Hůrky usiluje o rekonstrukci kostela svatého Jakuba Většího v Hůrkách u Nové Bystřice. Dnes podpoří veřejnou sbírku taky první ročník skautského jarmarku. Připravili ho skauti z Jindřichohradeckého střediska Pětilisté růže. Program začne v 11:30 a potrvá do 14 hodin. Detaily o něm má organizátorka Eva Tůmová.
5: Skautský jarmark se bude sestávat ze tří částí, bude zde teda nějaké občerstvení a potom máme v plánu opékání špekáčků a budeme vařit bramboračku v kotlíku a třetí část bude hra pro děti, stanoviště se skautskými úkoly.
1: V 14:30 pak začne v kostele poutní mše. Pravidelné bohoslužby faráři v kostele neslouží. V českobudějovické nemocnici začali operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie pomáhá zavádět zevní komorové drenáže. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků z magnetické rezonance a počítačové tomografie. Po pracovištích v Amsterdamu a Utrechtu se českobudějovické neurochirurgické oddělení stalo třetím centrem na světě, které tento systém využívá.
2: Sport.
1: Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. Loni se přitom v kanoji vůbec nekvalifikovala do národního týmu. Životní úspěch slaví na šampionátu v Oklahomě, kde přitom na úvod neuspěla v kvalifikaci kajak krosu.
6: Ten cross tady hodně bylo zemena tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
1: Mezi muži získal bronz 21-letý Lukáš Kratochvíl, který na šampionátu mezi dospělými debutoval.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách v rozmezí 23 až 26. Vítr bude slabý, převážně z jižních směrů. Biozátěž bude na jihu Čech na stupni 2, na Vysočině na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krátce po 8 hodině pokračuje jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Je sobotní s datem 25. července. Jakubové slaví svátek, tak Jakubům přejeme jen to nejlepší k jejich dni D. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a nebudu tady na to sama. Slovo totiž dostane i Martin Šustr, který pro vás opět jako každý víkend nachystal písničky z cizí kapsy. Kdo byla Helena Blehárová? Právě písničky z cizí kapsy nám je za chvíli představí dost dobře.

s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. Den i čas sedí, takže bez velkých prodlev pojďme udělat v éteru místo pro velmi příjemnou melodii, která má v souladu s dramaturgií této desetiminutovky původ za hranicemi. Napřed ale uslyšíme v české verzi. Zpívat bude Helena Blehárová.

Možná bez sladké naivity a se zraleji zabarveným hlasem, než jak tomu bylo u originálu, přesto bezchybně a v příjemně houpavé náladě nám zpívala Helena Blehárová. Písničku pojmenovanou podle klíčového místa v refrénu š, šepotala ve slovenské Žilině narozená zpěvačka s přesným rytmickým cítěním, které z kraje kariéry vypilovala v jazzových skladbách. Ostatně na jejich základě si, tehdy ještě co by neprofesionálku zpívající zdravotní sestru, v 60. letech vybral brněnský kapelník Gustav Brom do svého orchestru. A dobře udělal. Blehárová měla hlas i techniku a během dalších let si získala přízeň širokého publika. Konečně při poslechu alba sestaveného z jejich dobových hitů si člověk zpětně potvrdí fakt, že v prestižních hudebních tělesech si kapelníci nenechali k mikrofonu stoupnout nikoho, kdo by mohl mít problém s prvotřídním řemeslem. Časy, kdy takzvaná image kamuflovala pěvecké nedostatky, přišly až později. U Broma, Vlacha a dalších se prostě vždycky musel umět zpívat. A taky se pečlivě vybíralo, co se bude zpívat. V případě zmíněné skladby mělo cvičené ucho muzikantských profíků dopředu jasno, že přijde kladná odezva. S původní písničkou nazvanou Sugar Town si totiž v roce 1966 zajistila mimořádnou přízeň Američanka Nancy Sinatra. Její zdánlivě bezstarostně dívčí podání mělo svůj půvab i trochu tajemství, jak ostatně přiznal autor písničky, americký skladatel a producent Lee Hazelwood. Ta cukrová poleva v textu byla trochu dvojsmyslná a mladá generace, na níž při psaní myslel, si mezi řádky našla i jistou souvislost s tehdy nastupující drogou LSD a kostkou cukru. Ne, že by Hazelwood patřil k propagátorům návykových látek, ale přiznal, že když chtěl oslovit právě mladé publikum, určité tajemno kolem toho, jak je píseň myšlená, mu vlastně nahrálo do karet. A přitom mu nikdo nemohl vytknout, že je skladba takzvaně závadná a nemůže se hrát v rádích. No, hrála se a líbila se. Nakonec hezky se poslouchá i dneska. Nancy Sinatra, Sugar Town a vás zdraví Martin Schuster.

0: Asi díky Zuzaně Norisové mám tuhle písničku spojenou především s deštěm. Dnes ale určitě pršet nebude.
1: Počasí.
0: Nejprve SMS-ka od vás o aktuálním počasí tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Volar je Rafanda, 7 stupňů, Luděk a Zdeňka podepsáni. Dobré ráno, polojasno, klidno, 15 stupňů. Pěkný víkend vám i posluchačům přeje a zdraví Věra z Týna. Tak 7 a 15, tomu říkám rozdíl mezi Volary a Týnem. Každopádně vás všechny zdravím, ať už nás posloucháte kdekoliv. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes tedy v sobotu 25. červen se očekáváme jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Odpolední maxima 26 až 29 stupňů. Na horách teploty kolem 25. Vítr povane slabý, převážně z jižních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Pršet tedy nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: Zdeněk Švejda je původní profesí letec. Slíbil ale kdysi svému otci, že se postará o tvrz v Drslavicích na Prachaticku, a tak se z něj stal jihočeský zeman. Jeho životní příběh si můžete vyposlechnout v sobotu večer po 5. hodině, kdy Český rozhlas České Budějovice vysílá pořad Jihočeši. Nenechte si ho ujít.
0: A za chvíli už tipy pro volný čas ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. O čemže budou? O cestování, dáme jedno divadelní představení a také hudbu. Ta nesmí chybět ani v sobotu 25. července. Tady už jsou olympici. Dej mi víc své lásky.

0: Tipy pro volný čas.
1: Kapela Olympic zamkla na 7 západů, já naopak odemykám tu možnost vybrat si, jak strávíte sobotní den. Zdíkovské kapelo Braní dnes od 18 hodin nabídne koncerty kapel SPS, Žádnej stres nebo Celá pro Klárku. Jeden z nejznámějších českých cestovatelů současnosti, Igor Brezovar, má od 18 hodin besedu v obecním sále ve Stachách. Nové dechové trio zahraje od 18.30 ve Štěpánčině parku v Prachaticích. V malebném kostele svatého Štěpána na Kvildě od 19 hodin vystoupí uznávaný houslový virtuos Miroslav Vilímec, dlouholetý koncertní mistr České filharmonie. Divadelní spolek Kašpar uvede od 21 hodin v zahradě zámku Vimperk poetickou adaptaci novely Vladislava Vančury Rozmarné léto, a to v režii Jakuba Špalka. A na Českokrumlovském otáčku od 21 hodin můžete vidět operu Malý princ. Užijte si to.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za chvilku půl, to znamená, že k mikrofonu usedla Lenka Rybáčková a přináší nám čerstvé zprávy. Dobré ráno.
3: Je půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česko znovu vyslalo do Francie hasiče a vrtulník Black Hawk na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele i s posádkou dorazil do oblasti Bordeaux v podvečer, a to v rámci unijní spolupráce. Do akce se zapojí dnes. Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezonu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Narůstajícímu zájmu se přizpůsobují i kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Vimperský městský park dnes hostí druhý ročník festivalu Romfest. Od 1 hodiny odpoledne nabídne živou romskou hudbu, taneční vystoupení, program pro děti i občerstvení. Festivalu bude od 10 hodin předcházet kostýmovaný průvod z Vimperského náměstí do městského parku. Město o programu informuje na svých webových stránkách. Týdenní festival Folkové prázdniny dnes začíná v Náměšti nad Oslavou. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuze s hudebními publicisty. Pro děti jsou připraveny výtvarné dílny. Ředitelka festivalu Jana Vojtěchová upřesnila, že přijedou muzikanti z několika zemí. Z českých zmínila například Vláďu Javorského, Jiřího Pavlicu s Hradišťanem nebo Michala Pavlíčka, který zahraje s Robertem Křesťanem a druhou Trávou. Bejsbolisti Sokolu Hluboká včera na domácím hřišti podlehli pražské Kotlářce 5-8. Dneska se spolu utkají znovu, tentokrát v Praze. Kotlářka Praha aktuálně vede tabulku. Hlubočtí jsou na 4. příčce. Táborští fotbalisti remizovali v úvodním kole letošního ročníku šance Národní ligy s Kroměříží 0-0. Táborsko je v tabulce 7., Kroměříž 6. Jihočechy čeká příští pátek první domácí zápas. Přivítají Duklu. Bude jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni, na horách naměří do 26. Vítr bude slabý, převážně z jižních směrů, a biozátěž bude na jihu Čech střední a na Vysočině nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Holešovickou náves zdobí až do neděle tradiční selské slavnosti. Pozveme vás na ně společně s kolegou Lubošem Boráčkem hned po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 8 hodin k tomu 630 minut. Selské slavnosti Holašovice letos lákají na hudební program, ale taky na koláče, buchty a zboží od více než 200 řemeslníků, kteří své umění předvádějí v dobových oděvech. Lidovou slavností žije známá jihočeská náves ve stylu selského baroka až do neděle 26. července. A já mám právě teď na telefonu tradičního moderátora tradičních holašovických slavností. Je to kolega Luboš Voráček. Luboši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Adelo, tobě i posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ty už jsi viděl a prožil první den selských slavností. Jaká zatím byla atmosféra?
1: Použiju to, co jsi říkala ty. Tradiční. Protože ty selské slavnosti jsou už 27., to znamená ta tradice, už je to tak nějak ustálilo, že už víme, že na ten první den je dobré zařadit hodně dechovky. A proto taky včera hráli Babouci, byl tam také folklor, Doudleban. Ta tradice se vlastně přenáší i do těch dalších dní a z roku na rok. To znamená, pokaždý, když nám někdo jede, tak už ví, do čeho jde, že tam bude dobré prostředí, dobré jídlo, dobré pití, muzika a samozřejmě ta řemesla.
0: Mm-hmm. Před námi je sobota. Co všechno dnes lidem budeš uvádět?
1: No, ty jsi mluvila před chvilku o koláčích, o buchtách, to je pravda. Dnes budu uvádět například buchtobraní a koláčobraní, což je tradiční soutěž o největší, nebo nejlepší a nejhezčí domácí pečený koláč a buchtu. Ta soutěž bude ve 14 hodin, ale ten dnešní program, ostatně včera i zítra, včera, dnes a zítra, začínáme vždy v 10 hodin dopoledne. A dnes nám ten program otevřou vodáci, českobudějovická kapela, která bude hrát bluegrass a country. Ale hned potom máme hosty z Moravy, Moravská veselka zahraje, to začíná v 11 hodin. A když jenom v rychlosti bych projel program toho dnešního vystoupení na těch dvou pódiích, které tam už tradičně jsou proti sobě na návsi, tak se dostane na buchtobraní, koláčobraní, to bude ve 2 hodiny. A těšit se ale můžete třeba také na písně Karla Svobody, což bude oslňová show s nejznámějšími písněmi Karla Svobody. Ale dnes bude i trocha kytar. Večer nás čeká kapela Argema. To bude začínat v 8:30.
0: Holašovické slavnosti selské probíhají až do zítřka, tak jaká bude neděle, co se programu týče?
1: Ta neděle bývá většinou klidnější, protože nevím, proč návštěvníci jezdí spíše v pátek a v sobotu a tu neděli si nechávají možná proto, aby byli doma, ale i v neděli je toho hodně k vidění. Nejenom, že tam budou stále těch více než 250 řemeslníků a ty stánky, které tam budou předvádět všechna ta svá umění a to, ale nedělní program nám v 10 hodin otevřou Nezmaři. Tam asi není co k tomu dodávat, legendární kapela. Ale těšit se můžeme na také rozhlasový swingový orchestr Českého rozhlasu České Budějovice. Ten bude hrát hned po Nezmarech v neděli dopoledne. A samozřejmě musím také vzpomenout i Skalačku, což je zástupce té dechové sekce. To je kapela, která je místní holašovická a i tam se vždycky potkáváme s tradicí, protože kapelník Josef Trantina, kterému letos je 83 let, tak Skalačku vždycky do Holašovic přivedl a vždycky dobře zahráli.
0: Výborně, krásná poutavá pozvánka do Holašovic. Celý tento víkend tam s vámi i kolega Luboš Voráček, se kterým jsem si povídala v jeho českém ránu. Luboši, děkuju a ať se selské holašovické slavnosti i letos vydaří. Naslyšenou.
1: Budeme se vás těšit. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: Bylo 8:45, nejvyšší čas si opět popovídat o počasí, a to tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: A proto už na telefonu vítám meteoroložku Evu Houbovou. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Evi, jak se nám to počasí vyvinulo za tu hodinu, co jsme se neslyšeli?
2: Pořád je slunečno a teplota ta už začala více stoupat. Teď je tak mezi 15 a 19 stupni, na Šumavě kolem 10. V Českých Budějovicích je skoro jasno 18 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře necelých 1013 hektopaskalů dál klesá. Na Choráňově je polojasno 16 stupňů a jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jak to bude s počasím vypadat po zbytek sobotního dne?
2: Vydrží vlastně takové, jaká je teď, jenom se ještě dost oteplí. V týlu takové výše nad jihovýchodní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu, ale od západu už se blíží brázda nízkého tlaku, související s níží nad severní Evropou. Čekáme přes den ještě slunečno a teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 23 až 26. Vítr povane slabý, převážně z jižních směrů, 1 až 4 metry za sekundu. A byl to bude na dvojce, ale na východě kraje ještě na jedničce.
0: Jaké počasí přinese zbytek víkendu?
2: V noci bude zpočátku jasno až polojasno, ale ve druhé polovině už se začne projevovat ta brázda a taky studená fronta. Začne přibývat oblačnost. Zítra ráno tedy čekáme na severu kraje ještě spíše polojasno, ale na jihu už oblačno a ojedinělé přehánky. Teplota klesne na 15 až 12 stupňů, v údolí tak 8. Během dne už bude převážně oblačno na celém území kraje, místy se objeví přehánky a hlavně k večeru a večer ojedinělé i bouřky. Teplota zítra vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 22 až 25. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na trojce.
0: To jsme vlastně mluvili o neděli, svatá Anna, chladna z rána. Ono už to platí několik dní, co si budeme povídat. Jak to bude s počasím vypadat v pondělí?
2: No, rána se nám oteplí a nejenom rána. V pondělí bude oblačno až zataženo a místy přehánky. Odpoledne se oblačnost změní spíše v proměnlivou a večer se vyjasní. Teplota ráno kolem 15, odpoledne kolem 24 stupňů. Bude to tedy nejchladnější den příštího týdne. Vítr bude poměrně zatelný, mírný západní až severozápadní 3 až 7 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině.
0: Řekla bych, že když se řekne nejchladnější, člověk se zděsí, ale 24 je příjemných. Co počasí v úterý?
2: No, tam už se začne oteplovat. Čeká nás slunečno, teplota ráno kolem 11, odpoledne kolem 28 stupňů, vítr jenom slabý proměnlivý. No a pak už ty teploty půjdou na 30.
0: Meteoroložka Eva Houbová nám věnovala svůj drahocenný čas ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Moc děkuji za spolupráci, přeju hezký den a naslyšenou.
2: Taky děkuju. Hezký víkend a naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: A to už je ode mě, milí posluchači, úplně vše pro dnešek. Neloučím se ovšem na dlouho. Těším se na vás opět u zítřejšího jihočeského rána, krátce po 5. hodině, tak se budu těšit na všechna ranní ptáčata. Mějte se krásně, nezapomeňte se namazat a hodně pijte. Naslyšenou.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Keramické trhy v Bechyni na Táborsku letos po 15. zaplní centrum města. Koncert s názvem Cesta do Jeruzaléma rozezněl kostel v Kájově na Českokrumlovsku. Zájem Čechů o Španělsko a Francii ani kvůli aktuálním požárům neklesl. Bude slunečno, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Bechyni na Táborsku se dnes uskuteční 15. ročník keramických trhů. Na náměstí se představí 180 řemeslníků z celé republiky. Návštěvníci si prohlédnou ukázky tradičních řemesel, vyzkouší si práci s keramickou hlínou a připravený je pro ně i kulturní program. Mezi vystavujícími umělci jsou bechyňské keramické trhy oblíbené, potvrdil jeden z pořadatelů Miroslav Dinda.
2: Máme 180 přihlášených řemeslníků. Zájem o účast je obrovský a převyšuje kapacitu náměstí. Když jsme před 15 lety začínali, podařilo se nám přemluvit asi 56 řemeslníků ke kroku do neznáma a cestě do Bechyně. Od té doby se počet stále navyšuje.
0: Koncert Cesta do Jeruzaléma připomněl v Kájově u Českého Krumlova příběh českého šlechtice Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic. Vystoupení bylo součástí programu Festivalu Krumlov. Spojily se v něm orientální rytmy s evropskými renesančními vícehlasy. Pokračuje umělecký vedoucí uskupení kapela Mariana Vojtěch Semerát.
3: Není to tak, že by se potkali dva různorodé ansámbly, ale opravdu bylo cílem vytvoření takového mostu, kde se vlastně obě dvě ty kultury a vlastně ty ansámbly spojí a najdou společný jazyk. A to myslím, že se nám podařilo.
0: Požáry ve Francii a Španělsku neodrazují Čechy od cestování. Vyhledávač letenek Kivikom nesleduje pokles zájmu, stejně jako portály Letuška nebo Zaleď.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Že lidé stále do Středomoří cestují, potvrzuje i Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
4: Rozsáhlé požáry ve Francii a ve Španělsku jsou naštěstí v lokalitách, do kterých nemíří příliš mnoho Čechů, a proto Češi neruší lety do Francie a do Španělska. Předpokládám, že budou dál monitorovat tu situaci, že ta reakce nebude panická, ale s rozmyslem.
0: Japonský parlament schválil návrh zákona, díky kterému může vzniknout druhé hlavní město. Sloužilo by jako záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí. Premiér či premiérka mají mít možnost stanovit náhradní hlavní město na základě žádostí prefektur. Ty musí splňovat určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky. Návrh legislativy předložila vláda. Opozice to ostře kritizovala. Podle ní byl zákon šitý na míru výhradně menší vládní straně Japonské inovace, která sídlí v Osace.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách v rozmezí 23 až 26. Vítr bude slabý, převážně z jižních směrů. Biozátěž bude na jihu Čech střední a na Vysočině nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Kostel svatého Václava v Dobrušce je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Jak se proměnil, zajímalo Karla Sladkého. Festival židovské kultury Hamakom dnes vrcholí na zámku v Holešově a pokud to nestihnete, nevadí. Až do konce července tam můžete navštívit výstavu Uloupené umění, která připomíná osudy děl uloupených obětem druhé světové války. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Golden Kids jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Zahrada Semanínské fary vedle římskokatolického kostela svatého Bartoloměje hostila otevřenou bohoslužbu pod širým nebem církve Československé husitské. 20 táborových dětí s vedoucími a mnoho pozvaných hostů se usadilo kolem prostého stolku, zdobeného lučními květinami, biblí, svíčkou a nezbytným symbolem této církve kalichem. Táborové bohoslužby se pod těžkými mraky, které nevěštily nic dobrého, účastnila i naše východočeská kolegyně Víta Balcarová.
1: Otevřená bohoslužba je na farní zahradě v Semaníně a majitel fary David Smička je tady se mnou. Davide, ekumenie je na vaší zahradě normální věc, že?
2: Jo, na tom pracujeme už desetiletí. Jo, zveme všechny, určitě. Třeba církev husická má svůj tábor, který pořádává různě po republice. Koncerty třeba taky.
1: Bohoslužba pomalu začíná. Děkuju a jdu blíž. Celou bohoslužbu vedla Františka Pospíšilová, farářka. Co jste říkala tomu přírodnímu úkazu?
3: Boží vedení, protože my jsme měli to téma soudce a zrovna, když se čet ten Žalm 75, tak to tam zahrmělo. Tak to mně přišlo prostě, že ten Pán Bůh je tam s náma a celý to dokresluje.
1: Jak jste to vedli s těmi dětmi? Třeba jste ukazovali biblická povolání.
3: Tak my máme každý tábor nějaký biblický témata, takže letos to byly biblický povolání. Loni jsme měli boží zprávy, takže každý rok máme nějaký biblický téma a to si vyprávíme při ranních chvalách, ale jinak přes den už máme jako normálně hry, jako na ostatních táborech.
1: Ještě jsem zastavila pana faráře Štěpána Kláska. Povězte mi něco o historii vašich táborů.
4: Naše tábory začaly už v době totality, začali jsme jezdit takovou malou skupinkou, máme asi 44 táborů za sebou a jsme pokaždé na jiném místě, vždycky hledáme nějaké otevřené lidi, podobně jako jsou tady Smičkovi ze Semanína, kteří nás přijmou. A to umožňuje teda výborná parta vedoucích a spolupracovníků, kteří nám pomáhají.
1: Jaké máte přípravy?
4: Každý tábor má své vlastní téma, táborové boží povolání, biblické zaměstnání.
1: Mně se moc líbilo, jak vedete děti tou vírou, takovým jednoduchým způsobem.
4: Věříme, že každé dítě je nějakým způsobem otevřeno Pán Bohu. My se nesnažíme ty děti nějakým způsobem postavit do nějakého jednotného ideologického šiku. Spíš na tom táboře právě jim dáváme zakusit to, že to, o čem se v Bibli mluví a to, co nám říká Pán Ježíš, že to není jenom krásný ideál, ale že se to dá žít. I když jsme my lidi všelijak křehcí a také na tom táboře leco se stane, tak právě ta síla odpuštění a smíření se může docela konkrétně projevit. Není to vázáno na žádnou církevní konfesi, klidněji děti vlastně z rodin mimo církev.
1: Celou bohoslužbu doprovázel pan Štěpán Klásek a mladý trumpetista.
5: Já se jmenuji Ondřej Flíhauf. Jo, vždycky, když máme bohoslužbu, tak hraju na tu trumpetu. Tady hraju dokonce i večerky. Vždycky na 10. hodinu tady v táboře potom hraju pro všechny.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Chybějící peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni hledá místní biskupství. Střecha položená před zhruba 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou mnohde popraskané nebo úplně chybí. Do střechy zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa, která vyžadují okamžitý odborný zásah. Projekt za 85 milionů korun počítá kromě opravy střechy i se vznikem expozice Digitální návštěvník, která provede turisty gotickou katedrálou a jejími krovy. Evropská unie podpoří projekt 39 miliony korun, 3 miliony dá Plzeňský kraj. Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení, oprava nejrizikovějších míst. Kompletní rekonstrukce chrámu je odhadována na 120 milionů korun. Na kritický stav památky upozorňuje spolek Poutní místo Stará Voda společně s městem Libavá, které je vlastníkem chrámu. Staré děkanství v Nymburce se 5. září otevře po rozsáhlé opravě veřejnosti. V památkově chráněném objektu, jehož historie sahá do 13. století, bude pobočka turistického informačního centra, kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce vyšly na 57 milionů korun bez DPH. Otevření je plánováno na nymburské posvícení. Obnova děkanství začala na podzim 2023. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Miroslava Žbirku jsme teď hráli ve vysílání Českého rozhlasu a do magazínu Mezi nebem a zemí dnes přidáváme i tuto prázdninovou pozvánku. Na zámku v Holešově dnes vrcholí festival židovské kultury Hamakom. Za malou chvíli vystoupí brněnské Nišma Klezmer Trio, odpoledne je na programu divadelní představení Můj golem a festival uzavře koncert skupiny Der Schönster Gob. Do Holešova se ale můžete vypravit i v následujících dnech. Až do konce července je na zámku vidění výstava Uloupené umění, kterou připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí doprovodného programu festivalu a v srpnu se přesune do synagogy ve Čkyni. Co na ní návštěvníci uvidí, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Výstava Uloupené umění představuje téměř detektivní práci odborníků, kteří dokumentují a identifikují umělecká díla uloupená během druhé světové války. Zároveň připomíná osudy jejich původních majitelů.
2: Ta výstava je takový průřez té naší činnosti. My jsme chtěli, aby právě byly vidět různé způsoby těch konfiskací.
1: Říká Jana Jirásková, ředitelka Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války.
2: Právě ty způsoby, jakým způsobem se to dostávalo do toho říšského majetku, se lišily. Ať už institucí, která třeba tu konfiskaci prováděla, nebo potom tím, co se s těmi předměty dělo.
1: A tady začíná ona mravenčí detektivní práce Centra pro dokumentaci.
2: Jiné to bylo ve chvíli, kdy se někdo stihl zachránit nepovolenou emigrací z protektorátu. Ten majetek v tuhle chvíli zabavalo gestapo. Tam je problém, oni to často prodávali, takže to často z protektorátu mizelo. Jiné to samozřejmě zase bylo u těch, kteří se vystěhovali takzvaně legálně, tedy s povolením okupačních úřadů. Tam se angažovala ústředna pro židovské vystěhovalectví. Jiné to bylo právě u těch, kteří si sebou chtěli vzít nějaký majetek. Museli žádat o to vývozní povolení a samozřejmě naprosto jiné to bylo u těch, kteří byli zařazeni do transportu. To potom skončilo ve speciálních skladech, ze kterých se to prodávalo, darovávalo, protože do těch skladů mohli chodit vybraní říští občané si zařídit své nově získané domácnosti v protektorátu za mírné ceny, když budu citovat dobový dokument.
1: Mluvíme o zabaveném umění, ale ono patřilo konkrétním osobám.
2: Tohle všechno ta výstava ukazuje a ukazuje to na konkrétních předmětech a konkrétních osobách, kterým patřili. Často se nám podařilo najít i podobenku toho původního vlastníka, zrekonstruovat trošku jeho život, protože byť to není tím primárním cílem naší práce, tak my zkrátka chceme připomínat ty lidi. Ty předměty vlastně jsou to jediné, co ještě připomíná jejich osud, takže my se skutečně snažíme zjišťovat, jak žili před válkou, co dělali, jakou měli rodinu, jak to skončilo, kudy se protloukali v případě, že třeba emigrovali. Takže tohle všechno na té výstavě vidět je.
1: A to také vypovídá o pátrání doslova detektivním, které Centrum pro dokumentaci vede.
2: V tom konečném výsledku je vidět to, čím my se tady dost trápíme. Jak se ty původně ucelené majetkové podstaty a ucelené sbírky roztrhaly. Skončily v různých skladech, v různých institucích, část přešla do soukromých rukou, to je v podstatě nedohledatelné, část se ztratila, část byla ukradena, část byla někomu darována. Takže vlastně zpětně sestavit ten původní celek, to je takřka nemožné.
1: Přesto se vám daří některá díla nacházet.
2: I v případě těch restitucí my najdeme 4 obrazy, ale víme, že ta rodina měla vilu, a ta vila byla vybavená uměleckými předměty od sklepa až prostě po půdu. Na každé stěně něco, protože vlastně v poslední době jsme dělali restituci rodiny, která emigrovala a oni si vzali fotoalbum. A tam skutečně jsou

0: umělecké předměty, kam se podíváte. A my jsme našli 4 obrazy.
1: I to je úspěch, ale tušíte, kam se mohly dostat další umělecké artefakty?
0: Co se stalo s tím zbytkem, o tom prameny mlčí. My víme, že existovala nějaká obsáhlá zpráva gestapa, která se ale nedochovala. Máme jenom menší zprávu, která právě odkazuje na stránky rozsáhlejšího spisu, ale ten jsme prostě přes veškerou naší snahu, a to jsme byli ve Vídni, v Berlíně, všude možně, všechny české archivy samozřejmě, ale prostě nepodařilo se nám to převzít, najít. Snad je to

0: ty.
1: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Kostel svatého Václava v Dobrušce je jedním ze svědků nejstarší minulosti tohoto města pod Orlickými horami. Jeho paměť sahá až do dob, kdy město vznikalo. Pravděpodobně už tehdy byl spolu s prvními domy postaven kostel, zasvěcený zřejmě už od počátku paně Marii a svatému Václavu. Kostel ale prošel proměnou. Geofyzikální průzkum mnohé odhalil. Přesvědčit se o tom teď můžete v církevní expozici vlastivědného muzea v Dobrušce, kde mají i některé zachráněné památky. S Pavlou Žďárkovou o tom natáčel Karel Sladký.
2: Takové nejcennější věci, které máme ve sbírkách, jsou různé zachráněné prvky právě z kostela svatého Václava, takže tady polychromovaná soška Madony, která je velice stará, je už z konce 15. století, původně právě velice pravděpodobně z kostela svatého Václava. O němž víme, že existoval již v době první písemné zmínky o městě Dobruška. A je tady také klenební svorník, takový poměrně možná nevzhledný na první pohled kámen, který ale dokládá, že kostel svatého Václava měl gotického předchůdce, protože dnešní podoba kostela svatého Václava tomu nijak nesměřuje. On byl barokně poměrně výrazně přestavěn, také vyhořel v roce 1806, takže ta přestavba byla nutná. A tenhle ten klenební svorník, protože tam vidíte náběhy žeber, takže už si dovedete představit, že opravdu ta klenba i tím tvarem a tím průřezem toho klenebního žebra nemohla být datována jinak než do gotického období. Na základě toho potom byl iniciován geofyzikální průzkum v kostele, takže my už i víme, jak ten jeho starší předchůdce vypadal, že byl půdorysně menší, že pod kostelem jsou dvě hrobky, jedna kněžská, jedna panská, a tady jsme dokonce nechali v roce 2020 vyrobit i model, jak mohl ten kostel původně vypadat. Přesně to odpovídá tomu nalezenému půdorysu.
3: Víte, když se řekne Dobruška, tak je to bohatá hudební tradice. Předpokládám i pašie.
2: Ano, i zlomek paší, to je velice cenná věc, která se dochovala tady ve sbírce, takže to ilustruje zase tu hudební kulturu.
3: Je to pergamen, abychom popsali posluchačům?
2: Je to pergamen s typickým zápisem gotického písma, který je značně, když vidíte, ochmataný, abych to tak jako řekla, a na těch okrajích je vidět, že se s ním opravdu pracovalo, že fungoval a že se ho lidé dotýkali.
3: Takže tady se vlastně můžeme dozvědět i o kostelu svatého Václava. Určitě. O tom, že původně byl v jiném stylu, v jiném slohu.
2: Tady se můžete dozvědět, na co budete mít chuť, co vás bude zajímat, tak tady jsme v takovém centru, říkáme si hlavní budova muzea, takže tady si můžete objednat prohlídku na jakékoliv téma, si vymyslíte a můžeme se jim zabývat.

0: magazínem Mezi nebem a zemí se teď přesouváme na pár minut do Francie. Už před létem se ve Francii objevilo mnoho nabídek k dobrovolné práci v některém z míst kultu. Je tomu tak i letos v létě? Otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano, samozřejmě těch nabídek je velké množství, a to zejména pro osoby mezi 18 a 35 lety. Jak tedy tito lidé mohou trávit léto a zároveň pomoci? Mnoho náboženských komunit nabízí dobrovolnickou práci, určitý servis, službu, a to výměnou za ubytování a stravu. Často se jedná o místa, která jsou spojená s historickými památkami, a proto hledají i dobrovolné průvodkyně a průvodce o historii těchto míst a těchto regionů. Jedná se přitom o nabídky nejen ve Francii, ale i v zahraničí, třeba v Itálii.
0: Kde přesně?
1: Uvedu pár příkladů, která byla často zmiňovaná ve francouzských médiích, například opatství Notre Dame v Mélis, zvané také Olivécké benediktinské opatství, nabízí práci na zahradě i výpomoc v přijímání na recepci. Zmínila jsem zahraničí, a tím je právě třeba Itálie. Tamní klášter svaté Kolety ve městě Assisi nabízí pobyty pro osoby do 32 let. Právě tady potřebují pomoc dopoledne, a to s přípravami ubytování v hotelnictví. Celé odpoledne pak mají dobrovolníci a dobrovolnice volno a mohou si užívat městečka Assisi. Nakonec bych uvedla ještě jeden zajímavý příklad dobrovolnické práce. Deník La Croix popisuje, jak mniši z opatství Lérance na ostrově Saint-Honorat, což je na Azurovém pobřeží nedaleko u města Cannes, tak právě tam hledají dobrovolnice a dobrovolníky vždy na 20-denní mise, a to na práci, jak popisují, vítání turistů na ostrově, a také by se mělo jednat o služby v kapli. Vždy se samozřejmě tito dobrovolníci mohou střídat. Tyto mise jsou ještě otevřené, mnichy je možné samozřejmě kontaktovat, a to minimálně ještě na srpnový termín.
0: A Marie, co je motivací pro dobrovolnou práci v těchto místech?
1: Nemusí to být povinně víra, ale spíš takový zájem o jisté dobrodružství, prostě dělat něco jiného, smysluplného, někomu také pomoci. Mnohdy je tou motivací i možnost zlepšit si znalost cizího jazyka, to, když je právě dobrovolnictví v jiném státě, třeba ve Francii nebo v Itálii. Navíc v této souvislosti existuje také ekumenické sdružení ARC, které formuje, pořádá školení pro budoucí průvodce a průvodkyně po evropských katedrálách. Záměr je tak tedy i sdružovací, a to na úrovni mezinárodní, té evropské. A nakonec je to samozřejmě i určitá socializace, tak trochu seznamování. Dobrovolnická práce je tak jistou formou takové seznamky, řekli bychom, a i to může být nenápadný důvod nabídek dobrovolných servisů pro právě osoby do 35 let. I když, jak mnohé kláštery píší, zásadní je výpomoc nabízející klid, klidné prostředí, a to zejména k modlení.
0: O tomto typu dobrovolnictví jsme teď hovořili v magazínu Mezi nebem a zemí s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Dobrý den. Léto vrcholí. Pole kolem nás se pomalu vyprazňují. Kombajny sklízejí obilí. Zahrádkáři trhají rajčata. Dozrávají jabka, švestky i hrozny. Každý, kdo něco pěstoval, ví, že sklizeň není dílem jednoho dne. Je výsledkem dlouhých měsíců trpělivosti. Nejdříve se připraví půda, potom přijde semeno, déšť, slunce, čekání a někdy i obavy, zda úrodu nezničí sucho, kroupy nebo plevel. Právě obraz pola zahrady používá Ježíš velmi často. V evangeliu mluví o rozsévači, o zrnu, které musí zemřít, aby přineslo užitek, o vinici, o fíkovníku, o pšenici a koukolu. Je zajímavé, že po svém zmrtvýchvstání se Ježíš poprvé objevuje jako zahradník. Evangelista Jan vypráví, že Marie Magdalena přišla ke hrobu a nepoznala Ježíše. Myslela si, že je to zahradník. Na první pohled omyl. Jenže moravský Augustinián Gregor Mendel si položil otázku, co když to není jen náhoda? Co když nám evangelium chce říci něco mnohem hlubšího? A Mendel ve svém velikonočním kázání říká, je dobře, že Ježíš vypadal jako zahradník. Proč? Protože Bůh jedná jako dobrý zahradník. Zahradník ví, že nic nevyroste přes noc. Nepřijde druhý den po zasetí a nerozčiluje se, že ještě nic nevyrostlo. Umí čekat. To je možná první poselství pro nás. Žijeme ve světě okamžitých výsledků. Chceme všechno hned. Ale člověk dozrává pomalu. Charakter se vytváří roky. Důvěra vzniká dlouho. Láska potřebuje čas. A dobrý zahradník to ví. A stejně tak ví, že na poli nikdy neroste jen pšenice. Vždycky se objeví i plevel. Dokonce Ježíš říká takovou zvláštní radu, služebníkům nechte obojí růst až do žní. Je to zvláštní rada. My bychom chtěli všechno špatné odstranit okamžitě. Jenže někdy bychom spolu s plevelem vytrhali i klas. Kolik lidí bylo v životě odepsáno příliš brzy. Kolik dětí dostalo nálepku, že z nich nikdy nic nebude. Kolik dospělých udělalo chybu, ale později se změnili. Dobrý zahradník nespěchá se soudy. A tady se znovu vrací Gregor Mendel. Ve své klášterní zahradě v Brně celé roky pěstoval obyčejný hrách. Nehledal senzaci. Trpělivě pozoroval tisíce rostlin, zapisoval výsledky a čekal. Jeho práce tehdy téměř nikoho nezajímala. Přesto prý před smrtí řekl jednoduchou větu. Moje doba přijde. A skutečně přišla. Jeho příběh připomíná, že velké věci často vznikají díky vytrvalosti. Možná právě proto si Mendel všiml něčeho, co jiní přehlédli. Že Ježíš po Velikonocích přichází jako zahradník. Ne jako vůdce, ne jako vítěz na tribuně, ale jako ten, kdo pečuje o život. Je krásné, že v Bibli začínají dějiny lidstva zahradou, rajskou zahradou, a končí zahradou u prázdného hrobu. Jakoby Bůh říkal, tam, kde člověk život ztratil, tam ho Kristus znovu navrací. A tak nepřestávejme pečovat o to dobré, co bylo zase to do našich vztahů, rodin, společnosti. Protože každé opravdové dobro potřebuje čas, ale nakonec přináší úrodu. Přeji vám krásné letní dny a dobrou sklizeň. Nejen na polích a zahradách, ale také ve vašem vlastním životě.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli šířícím se lesním požárům ve Francii a Španělsku evakuovali přes 200 000 lidí. Lidi si můžou poprvé volně prohlédnout kostel svatého Jakuba Většího v Hůrkách u Nové Bystřice. Policisti upozorňují na nebezpečí vloupání do domů a bytů s vrcholící sezonou dovolených. Dnešek bude slunečný, naměříme až 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci pro už víc než 200 tisíc obyvatel. Pomáhají taky čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera na západě Francie.
2: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Gironde a Landes. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Kostel svatého Jakuba Většího v Hůrkách u Nové Bystřice je letos poprvé volně otevřený návštěvníkům. Místnímu okrašlovacímu spolku se podařilo opravit vstup a osadit ho bezpečnostní mříží. Kostel díky tomu může zůstat otevřený. Lidi si prohlédnou například původní interiér z počátku 19. století. Podrobnosti přidal Martin Potužník z Hůreckého okrašlovacího spolku.
3: Ze sbírky, kterou jsme tady začali organizovat, tak se udělala mříž do vchodu, takže teď se dá alespoň v létě větrat. Z dalších peněz, pokud se podaří něco vybrat, tak bychom chtěli opravit vchodové dveře.
0: Veřejnou sbírku na opravu kostela můžou lidi podpořit už dnes. Skauti z Jindřichova Hradce pořádají u kostela první ročník skautského jarmarku. V 14:30 na něj naváže poutní mše. Opuštěné domy, byty i chaty jsou během letních prázdnin častým cílem zlodějů. Před odjezdem na dovolenou proto policisté radí nepodcenit zabezpečení majetku. Důležité je uzamknout všechna okna, dveře i třeba garážová vrata. Přiblížila policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
4: Tak je dobré myslet na to, že nechceme těm zlodějům vlastně usnadnit práci, nenechávat na zahradě třeba volně odložený žebřík, který by ten zloděj mohl využít k tomu, aby vylezl do horních pater toho domu, nebo nenechávat na zahradě nějaké nářadí, které by tomu zloději usnadnilo třeba vloupání do těch objektů, aby mohl lépe vypáčit okna a podobně.
0: V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách v rozmezí 23 až 26. Vítr bude slabý, převážně z jižních směrů. Biozátěž bude na jihu Čech střední a na Vysočině nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trst. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech a vídám to velmi

0: fosfor a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z Chuchvalci Řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
1: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený, jo? Jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když v té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat, pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale díky tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května, června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys, červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok, kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vypletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
4: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Voda v Lužnici je už několik týdnů na hranici sjízdnosti. Vodácké kempy na Třeboňsku proto letos častěji zaplňují cyklisti než vodáci. Ministryně Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Keramické trhy v Bechyni na Táborsku letos po 15. zaplnili centrum města. Dnešek bude slunečný, naměříme až 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Horší sjízdnost řeky Lužnice se projevila na návštěvnosti vodáckých kempů v okolí řeky na Třeboňsku. Hladina vody je už zhruba měsíc na hranici sjízdnosti. V kempech převažují cyklisti nebo karavany.
5: Přijelo nám jich pouhých 5.
6: Shrnuje letošní návštěvnost vodáků v kempu Lužnice v Lužnici u Třeboně jeho provozovatel Zdeněk Radosta.
5: Na Starý řece z Rozvodí do Rožumberku není voda.
6: Výška hladiny vody Lužnice je v úseku ze Suchdola nad Lužnicí do Mláky na hranici sjízdnosti. Potvrdila provozovatelka kempu a půjčovny lodí vodácká základna Jana Brabcová.
7: Jsou úseky, kdy vyskočíte z loďky a potáhnete loďku. Vodáci na delší dobu už nejsou, takže spíš každýho přemluvím, aby si to dal na ten jednodenní výlet.
6: Situace se zřejmě nezlepší ani v následujících dnech, protože meteorologové hlásí na příští dny jen minimum srážek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Podle zjištění serveru Seznam zprávy si půjčila peníze od rodiny na nákup pozemku, ale půjčku neuvedla v majetkovém přiznání. Za tento přestupek může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 tisíc korun. Mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová informaci potvrdila, přesnou částku ale zveřejnit nechtěla.
8: Uvedla, že v kalendářním roce 24 neměla žádné peněžité příjmy a ani jiné majetkové výhody nesouvisející s výkonem veřejné funkce a které by ve svém souhrnu přesáhly částku 100 000 korun. V tomto oznámení neuvedla půjčku, které v tomto období obdržela. Dopustila se z nedbalosti přestupku.
4: Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí. V Bechyni na Táborsku se dnes koná 15. ročník keramických trhů. Na náměstí se představuje 180 řemeslníků z celé republiky. Návštěvníci si můžou prohlédnout ukázky tradičních řemesel, vyzkoušet si práci s keramickou hlínou a připravený je pro ně i kulturní program. Mezi vystavujícími umělci jsou bechyňské keramické trhy oblíbené, potvrdil jeden z pořadatelů Miroslav Dinda.
9: Máme 180 přihlášených řemeslníků. Zájem o účast je obrovský a převyšuje kapacitu náměstí. Když jsme před 15 lety začínali, podařilo se nám přemluvit asi 56 řemeslníků ke kroku do neznáma cestě do Bechyně. Od té doby se počet stále navyšuje.
4: Letní koncert dnes pořádá město Planá nad Lužnicí. Hrát bude salonní orchestr. Pořadatelé slibují večer plný hudby napříč žánry, muzikál, šanzon, filmové melodie. Speciálním hostem bude zpěvák, textař, hudební skladatel a herec David Kraus. Hudební mozaika na ostrově v Plané nad Lužnicí začíná v 19.30. Město o tom informovalo na svém webu.
2: Počasí.
4: jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni, na horách mezi 23 až 26. Vítr bude slabý, převážně jižních směrů. Biozátěž bude na jihu Čech střední a na Vysočině nízká.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na jihu Čech se podle našich informací jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kuchařské čarování Petra Stupky.
11: Dobrý den a také dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Ano, to je znamení, že se bude čarovat ke všemu kuchařsky a to dnešní kouzlení bude trošku zdaleka. Bude totiž až z daleké Asie, neb připravíme vietnamské letní závitky a hned potom čínské knedlíčky wonton. Také nebude chybět dobrý zajímavý salát a nějaké odpovědi na otázky vás posluchačů. Usmažíme také nudle a když nám vyjde čas, připravíme i několik sladkostí v letním stylu. K tomu všemu příjemný poslech a dobrou náladu.

Je léto a tak k tomu létu patří také něco letního, tak říkajíc do pusy. A v Asii jsou velice populární letní závitky. Možná znáte ty vietnamské jarní závitky, které se smaží a zpravidla jsou s masovou náplní. Ale ty vietnamské letní závitky jsou nesmažené, lehké a řekl bych i neobyčejně svěží. Jsou to rolky balené v průsvitném rýžovém papíru a mají náplň vlastně křupavou a takovou svěží, protože jsou v nich vždycky rýžové nudle, takové ty tenoučké vermicelli. Dále tam patří podle Asiatů bílkovina, nejčastěji jsou to u nich vařené krevety, ale může to být třeba i vepřový bůček nebo kousek kuřecího masa, ale já třeba do těch závitků rád udělám vaječnou omeletu. Nesmí tam chybět zelenina, především mrkev a salátová okurka, všechno se krájí na tenké nudličky a případně i třeba ledový nebo nějaký listový salát. A klíčová součást těchto rolek jsou bylinky. Asiaté používají velice rádi čerstvý koriandr, ale také můžete dát mátu nebo takovou thajskou bazalku. To je něco mezi bazalkou a mátou. Oni používají také velice často takzvanou perilu, což je bylina, perila křovitá, která tedy u nás běžně neroste, ale vypadá jako kopřiva. Já jsem ji v Japonsku viděl přímo v přírodě i na zahrádce a běžně se tam využívá. A ta její chuť je taková smíšená. Je to trošku máta. Trošku je to, jak to říct, pendrek, aby jsme si rozuměli, a další jiné bylinky. Takže je to taková směsice, na kterou nejsme příliš zvyklí. Ale i když použijete třeba trošku našeho libečku do téhleto rolky, tak to bude určitě stačit. No a jak to všechno vyrobit, jak ji připravit, tuhletu rolku? Když se to trošičku člověk naučí, tak pak už je to snadné. Zásadní je, že si připravíte všechny ingredience, to znamená, že uvaříte ty velmi tenké rýžové nudličky. Zpravidla je stačí jenom v horké vodě nechat krátce ležet, není třeba je ani vařit. Když už prostě jdou přetrhnout, tak jsou hotové, takže ty potom sceďte a prochlaďte, propláchněte studenou vodou, aby byly studené. Dále si připravíte, jak už jsem zmínil, zeleninu, já používám nejčastěji mrkev a salátovou okurku. Na to mám jeden fígl. Vemu škrabku klasickou na brambory, jak jsme zvyklí říkat, a tou vlastně nakrájím, nastrouhnu takové tenké plátky, jak z té mrkve, tak z té salátové okurky. Tu salátovou okurku, ten střed z jadýrky, ten nekrájím, ten nehobluji, ten mi zůstane, ten sním rovnou pro osvěžení. Takže mám takové tenké plátky z mrkve a ty potom do té rolky můžete dávat v celku, ale já to nejčastěji dělám tak, že ještě ty tenké plátky překrájím na jemné nudle. Takže mám opravdu tenoučké nudličky, jak z mrkve, tak i z té salátové okurky. A do toho přidám třeba ještě natrhané kousky listového salátu. Teď mám na zahrádce třeba takový ten dubáček, takže ho drobně potrhám. Nějaký ten libeček a petrželku do toho přidám. A potom samozřejmě mám rád krevetky, ale ty nemáme každý den na stole. Tak velmi rád používám takové ty tyčinky surimi, určitě je znáte, které jsou zmražené a potom, když je rozmrazíte, snadno je nakrájíte na menší kousky nebo proužky, jak budete chtít. A nebo udělám z rošlehaných vajec omeletku a tu nakrájím zase na nějaké menší nudličky. A potom tohleto všechno smíchám dohromady jako jeden takový salát z rýžových nudlí. No a ten potom používám na naplnění toho závitku. A k tomu ochucení ještě zpravidla se tenhle ten salátek zvlášť neochucuje, protože ten závitek při samotné konzumaci se máčí do nějaké omáčky nebo majonézy. Ostatně k tomu se za chviličku dostaneme. Ale naposledy, když jsem takovéhle závitky připravoval, tak jsem do toho salátku přidal i trošku sladké chili omáčky a trošičku sojové omáčky a měl jsem ten salát lehce ochucený.
Co pak je nejdůležitější a co je třeba si trošku osvojit, je vlastně zatočení toho vlastního zábytku. Potřebujete rýžový papír. On je kulatý i hranatý, není to důležité, jestli máte ten či onen. Důležité je, abyste si do nějaké nádoby, kam se celý ten papír dá ponořit, já zpravidla používám větší pekáček, tak nalijte si tam teplou vodu, ten rýžový papír do ní ponoříte a necháte ho tam podle té teploty vody tak dlouho, až ten papír cítíte, že prostě už přestane být tuhý, začne měknout, prostě je podajnější. Ale pozor, nesmíte ho tam nechat dlouho, kdybyste ten rýžový papír nechali v té vodě dlouho, tak se vám potom už s ním nedá pracovat, protože opravdu se začne trhat a rozpadat přímo pod rukama. Takže krátce namočit, když trošku změkne, tak ho vyndáte. Může být ještě trošku jako neúplně měkký. A potom ho položíte na pracovní plochu, buď to je čistý stůl nebo nějaké prkenko. Setřete trošku vodu z toho, pokud by tam nějaká ulpívala, a na ten papír položíte na tu spodní část, do té spodní třetiny, dáte ten salátek z těch surovin, tak jak jsme si řekli. Někdo to dělá tak, že tam položí ten lístek salátu, dá tam nudli, okurky, plátek té mrkve a kousíček toho masa. To už záleží na každém, ale já to radši dělám jako takhle namíchaný salát. Potom ze spoda to, co je ta náplň připravená, tak ten okraj toho papíru přehnete přes tu náplň, pevně si to umáčknete, potom se přehnou ty boční strany dovnitř a pak už všechno rolujete směrem nahoru a tím spojem, tím koncem toho rolování, toho závitku, to potom položíte na nějakou destičku, na talíř a podobně, buď už na mísu, kterou budete servírovat, anebo na nějaké platíčko, které dáte na chvilku ještě do ledničky. Takže to je celá ta práce. Tam opravdu je nejdůležitější vyladit to namočení toho papíru. Tam se nedá říct, že se to měří na nějaké 4 vteřiny nebo 15 vteřin. To opravdu záleží na citu, jak máte teplou vodu, tak jakmile ten papír prostě cítíte, jak měkne, tak ho můžete vyjmout a můžete s ním potom dál pracovat, tedy naplnit ho a zavinout. No a teď jsme v závěrečné části přípravy těchto vietnamských letních zábytků a to je samotné podávání. Jak už jsem zmínil, ty zábytky se mají vždycky doplnit nějakou omáčkou, případně majonéskou nebo nějakým chuťově výrazným dipem, jak budete chtít. Třeba ve Vietnamu tradičně připravují z rybí omáčky, takovou omáčku, kdy dávají do toho tu rybí omáčku, trochu teplé vody, limetku, trošku cukru, pokud vím, nasekaný česnek i chili papričky. A je to prostě taková sladko-kyselá, slaná a i pálivá chuť. Každému by to asi nechutnalo. Já velmi rád k této příležitosti připravuji citronovou majonézu a to je záležitost, že vlastně do běžné majonézy dáte poměrně velké množství citronové, případně limetkové šťávy a tuhle tu kyselou majonézu k tomu prostě nabízím. Případně nachám ještě někomu, kdo by chtěl to trošku ostřejší, takovou tu ostrou čili omáčku nebo drcené čili, které si může někdo pomlít na ty závitky. Velmi dobrá je také arašidová omáčka, ale k té se dostaneme, až budeme mluvit o salátech a dalších asijských dobrotách. Teď si dáme muziku a po ní se pustíme do přípravy čínských knedlíčků wonton.

Posloucháte Kucharské čarování, které má tentokrát téma asijské, opravdu z té nejzdálenější Asie, z Japonska. Teď budeme vařit z Číny wonton, knedlíčky, ale já mám takovou vzpomínku na Londýn, kde jsem právě tyhle ty čínské knedlíčky nebo spíše taštičky ochutnal. A byl jsem tím úplně nadšen, protože byly uvařené v páře. To těsto bylo měkounké, takové pevné, ale přitom zároveň měkké, nebylo příliš houževnaté, jemné bych řekl, a plněné pečeným vepřovým masem, semletým a doplněným zázvorem a dalšími bylinkami, prostě byla to lahůdka. K tomu jsem měl ještě takovou omáčku, ponzu, ostatně k té se také dostaneme. A to mě úplně nadchlo a říkám, musím se takovéhle knedlíčky naučit. A samozřejmě receptů na internetu je celá řada, ale mám kamaráda, který je tedy Vietnamec, ale velmi dobře vaří a má přehled i o různých dalších asijských kuchyní. Tak jsem s ním konzultoval, jak to těsto na ty wonton taštičky nebo knedlíčky připravit. Zaprvé jsem se dověděl, že se dá koupit tohleto těsto. Je to takové čtverce těsta, jsou to v asijských potravinách, je můžete koupit a ušetříte si tak spoustu práce. Ale pokud nechcete schánět tohleto těsto, ty už vyválené plátky vlastně těsta, tak ho můžete vyrobit po domácku. Takový ten nejzákladnější recept je, řekněme, 300 gramů hladké mouky, trošku soli, a 120 až 150 ml teplé vody. Ale tyhle ty knedlíčky, nebo tohle těsto se dá sice takhle vymíchat, takové hutné těsto, jako bychom řekli nudlové těsto v našem případě, ale já mám recept, kdy se do toho přidává ještě do tohohle toho množství. Přidáte ještě deci oleje a přidáte tam ještě, řekněme, 50 gramů bramborového škrobu. Ten olej udělá potom v tom těstě to, že vlastně to těsto je takové jemnější, hladší a ten škrob zase to těsto zpevní, takže tahle kombinace je v mém případě doporučena. To znamená 300 gramů hladké mouky, deci oleje, běžný, který používáte na vaření, trošku soli a 120 až 150 ml teplé vody a k tomu ještě 50 gramů, to jsou dvě vrchovaté lžíce bramborového škrobu. To těsto je třeba promíchat důkladně a potom vlastně to těsto necháte odležet z pravidla. To ti Asiaté dělají den dopředu si tohle těsto a druhý den ono zvláční, když je zabalené v nějaké folii nebo mikrotenovém sáčku, ho rozvalujete. K tomu rozvalování se používá zase mouka, případně i trošku škrobu, ale je to docela náročné to těsto vyválet do tenka, jako když budeme dělat nudle, tak tenký plát se vyválí, z něj se krají čtverce a na každý ten čtverec se potom dává nějaká ta náplň.

takové to čínské rýžové víno. Já tedy do té náplně vždycky dávám, a to už asi, pokud mě znáte a posloucháte, tak do každého mletého dávám trošku bramborového škrobu, nebo může být i kukuřičný. A já v tom Londýně tu náplně jsem měl lehce oslazenou a také lehce opepřenou, takže tam přidávám trošku cukru, samozřejmě sůl a mletý bílý pepř, ale když dáte tmavý černý, to nevadí. Stačí jenom trošku. A tohleto maso vlastně syrové se s tím lepším namíchá. Také se můžete setkat s tím, že v tomhleté směsi mletého masa jsou takové ty drobné sušené krevetky, které také lze koupit. A nebo do toho přidávají krevety čerstvé, tak jak je mají k dispozici případně. Takže i takováhle kombinace v těchto knedlíčcích nebo taštičkách může být. No a potom už je to jednoduché, protože máte připravenou tuhletu masovou směs, máte připravené vymálené čtverce nebo čtverečky toho těsta na wonton knedlíky a doprostřed dáte náplň, uděláte z toho šáteček, ty kraje se lehce navlhčí toho těsta, přeložíte to a přimáčknete, takže uděláte klasický jakoby trojúhelníkový šáteček uprostřed s tou náplní a potom podobně, jako se dělají tortelíny italské, tak vlastně ty protilehlé cípy dva vemete a zase je umáčknete k sobě, takže z toho vznikne vlastně taková ta taštička a la tortelína. No a jak už jsem zmínil, tyhle ty knedlíčky se vaří nejčastěji v páře. Oni na to mají takové ty bambusové pařáčky, možná ho někdo z vás má také doma. Ale i obyčejný pařák, když potřete trošku tuku, dáte na to ty knedlíčky a pěkně tou horkou párou je budete vařit, tak to bude určitě úspěšné. Běžně ale se ty knedlíčky také vaří ve vroucí vodě. Vaří se tak 4-5 minut, v té páře se vaří tak 8 až 10 minut, záleží na velikosti samozřejmě. Ale je pravidlo, které mi říkal právě jeden z těch Asiatů, že jakmile ty knedlíčky, když jsou ve vodě pařené, vyplavou na hladinu, tak se vaří ještě tak minutu, maximálně dvě a poté se s nimi musí ven z toho varu, protože by se vám to těsto rozvařovalo, praskaly by ty knedlíčky a už by to nebylo ono. No a jak se podávají? Tak tyhle ty uvařené knedlíčky se podávají buď v polévce, přímo, že se dají do té misky, zalijí se vývarem a přidá se k tomu potom malinko sojové omáčky a jarní cibulka, řekněme, a je to hotové, případně koriandr. Ale častěji a jsou tak oblíbené, že se podávají s nějakou pálivou omáčkou, čili olej třeba se používá, vysmažený česnek a sojová omáčka. A tohle z toho se vlastně udělá, případně se na všechno posype ještě sezam a z toho se udělá prostě takováhle ostrý dressing nebo chcete-li dip. Ale kdyby by to byl v případě, že byste použili třeba kysanou smetanu, což je můj tip, do ní přidáte zázvor čerstvý nastrouhaný, to samo o sobě už je štiplavé, můžete použít, když nebudete mít čerstvý, takový ten nakládaný zázvor používaný na suši, nebo který se servíruje k suši, takže ten zázvor, tento sám o sobě zajistí tu chuť, no a do toho dipu ještě bych přidal hodně jarní cibulky nebo cibulové natě. Takže knedlíčky wonton není velký problém připravit, pokud máte kupované těsto, když ne, tak si pohrajete s těstem, které není složité, jenom připomenu to složení 300 gramů hladké mouky, nějakých 150 ml teplé vody, špetka soli, k tomu ještě deci oleje a potom dvě lžíce vrchovaté, tedy nějakých 40-50 gramů bramborového škrobu. Všechno zamíchat. Tak. A na ty knedlíčky wonton, to těsto, tak se používá i na jiné knedlíčky, ale, nebo jiné výrobky, o tom ale bude řeč až po písničce.

Před chvílí jsme v rámci dnešního kuchařského čarování připravili plněné knedlíčky, plněné vepřovým masem a zázvorem a česnekem a prostě takhle ochuceným vepřovým masem. Uvařili jsme je v páře, potažmo tedy ve vodě, a ty knedlíčky se jmenovaly wonton. Ono i těsto wonton, které lze koupit, jak už jsem říkal, tak patří k takovému standardu asijskému. Protože nejenom plněné wonton knedlíčky, které se podávají, jak už jsme řekli, v polévce, nebo někdy se také potom smaží, přímo jako v oleji se smaží. Tam se používá zpravidla ta náplň už zvařeného nebo pečeného masa. Když budete někde a budou vám nabízet na jídelníčku, že to jsou knedlíčky dim sum, tak to je také z těsta wonton, připravený zase v trochu jiném tvaru knedlíček, který zase může mít různé náplně. A v Japonsku se běžně v obchodech najde takzvaná gyoza, což jsou taštičky takové podlouhlé, jako podobné jako pelmeně, řekněme, a ty jsou plněné různými náplněmi. Často je v nich maso v kombinaci se zelím a podobně. A tyhle ty gyozy jsou uvařené, případně se pak osmaží nebo i zagrilují a podají je vám běžně. I když si objednáte polévku, tak vám k tomu dejí třeba 5-6 takovýchhle taštiček. A zase je toto těsto wonton. A ty náplně, ty mohou být opravdu pestré. Já osobně jsem ochutnal, jak už jsem zmiňoval, s vepřovým masem, ale ochutnal jsem jenom s krevetami a hodně tam bylo ještě zeleniny u toho, ale v Japonsku jsme jedli tady ty gyozy i s pomletými červenými fazolemi nebo tofu, které tam hodně používají, tak ty knedlíčky jsou i s tím tofu, které se dobře ochutí, jsou opravdu výborné. Ne. Ale můžete se setkat i s takovou variací, která mi připomněla trošičku babičiny, taštičky povidlové z bramborového těsta, protože jsem měl také tyhle ty dim sum knedlíčky s ovocnou náplní. Byla to taková směsice ovoce, kterou jsem nerozeznal, ale bylo to velmi, velmi dobré. No a slíbil jsem také něco na téma saláty. A už jsem zmínil arašídovou omáčku, kterou v Asii nazývají satay, tak tu připravíte docela snadno. Buď máte doma takovou tu pastu z arašídu, říká se tomu burákové máslo. A když ji nemáte, tak stačí, když vezmete pražené solené arašídy, které se dají koupit úplně běžně, dáte je do mixéru, přidáte k tomu trochu mléka nebo ideálně kokosového mléka a všechno to rozmixujete na prostě takovou zahoustlou omáčku hustoty běžné tatarky. Můžete to zjemnit majonézou, můžete to zjemnit kysanou smetanou třeba. Tady tu arašidovou směs doplňte určitě něčím kyselým. Já tam zpravidla dávám citronovou nebo limetkovou šťávu a dávám do toho trošinku sojové omáčky pro ochucení. Prostě ta omáčka sojová to přisolí zároveň. Takže takhle rozmixované buráky pražené předem a solené, tak když uděláte takovouhle omáčku, tak běžně se to používá na salát gado-gado, třeba v Indonésii, kde je to spařená zelenina a ta se přelévá tady tou arašidovou omáčkou. Ale můžete tuhle arašidovou omáčku použít i jako doplněk nějakým těm asijským lahůdkám jiného druhu, anebo, jak už bylo zmíněno, třeba k těm letním závitkům. Velmi rád připravuji takový okurkový salát teď v létě. Je to úplně jednoduché, ať už budou nastrouhané nebo nakrájené okurky, tak je doplníte troškou posekaného nakládaného zázvoru na suši. Ten se dá v sáčku koupit docela běžně. A přidám do toho trošku sladké chili omáčky a sezamový olej. A ten okurkový salát se promění opravdu v zázrak. A už byla řeč o těch rýžových jemných nudličkách, o těch vermicelli, jak tomu říkají Asiaté podle Italů. A já mám rád, říkám tomu, skleněný salát z ostrovů, protože ty rýžové nudle jsou opravdu skleněné, když je uvaříte.
když máte takové ty správné skleněné nudle, teda přímo tomu tak říkám, a ty stačí dochutit. Velmi rád používám naše kyselé houby, nakládané houby, nakrájím je na drobno, přidám samozřejmě cibuli, cibulovou náč, trošku tam dám sladkého mirin, to je sladké víno, které se používá v kuchyni, ale když tam dáte trošičku nějakého syrupu, vůbec nevadí, trochu toho nálevu z hub samozřejmě, promícháte to a můžete do toho přidat jakoukoliv jemně nakrájenou zeleninu a je to lahůdka. To byla taková další trochu salátová inspirace a pokud byste nechtěli dělat nějakou složitou zálivku, tak úplně běžně stačí tu sladkou chili omáčku doplnit citronovou šťávou, rozředit trošku vody, případně nevadí-li vám přidat trošku česneku, všechno promícháte a šup s tím na salát a bude to určitě dobrota. Teď si dáme muziku a po ní budeme dělat, jak jsem slíbil, smažené nudle nebo smaženou rýži.

Tentokrát v kuchařském čarování čarujeme asijsky a já ještě předtím, než se pustíme do takzvaných smažených nudlí, ať už to budou ty pravé thajské pad thai, anebo tedy úplně obyčejné čínské, které můžete ochutnat i tady u některého ze zdejších podnikatelů, tak vám povím něco na téma omáčka ponzu. Protože jeden můj kamarád je nadšenec pro Asii a pořád, jak se říká, mě bombarduje různými dotazy. A naposledy mě prosil, jestli bych v tomto pořadu krátce před sobotním polednem nemohl něco říci o omáčce ponzu a co to vlastně je správně a jak ji lze připravit po domácku. Takže ponzu je tradiční a řekl bych osvěžující japonská omáčka, která je typická citrusovou chutí a je to taková sojovka z citrusy, když to řeknu velice jednoduše. A tím jsem vlastně odpověděl i na to, jak si ji můžete docela snadno připravit. Ta tradiční omáčka se vyrábí z citrusové šťávy. V Asii zpravidla používají yuzu nebo kabosu a další citrusy, které tady moc nemáme běžně k dispozici. Ale běžně ji můžete nahradit kombinací citronu, limetky, případně i pomerančové šťávy. Pak tam přijde sojová omáčka, pak tam přijde něco sladkého. Tam především Japonci používají rýžové víno mirin, které je opravdu výrazně sladké, ale můžete použít třeba nějaký sirup, prostě něčím to malinko přisladit a pochopitelně rýžový ocet, aby to bylo nakyslé, jak má být. V té originální ponzu omáčce bývají ještě také takové složky, které vlastně zajistí takovou tu umami chuť. Zpravidla tam dávají výtažek z řasy kombu anebo sušené vločky z tuňáka, takového toho zauzeného katsuobushi nebo bonito, takže to se do toho ještě přidává, aby to mělo takovou tu výraznější chuť. Ale pokud použijete citrusy, trošku nějakého sladkého syrupu a dobrou sojovou omáčku, tak si vlastně ponzu vytvoříte sami doma. To je ta odpověď na otázku, co to je ponzu omáčka a teď se pustíme do těch smažených nudlí. Každý ten recept může být úplně jiný než ten druhý. Nikde není napsáno, že to musí být tak či onak, ale zpravidla by v těch rýžových nudlích mělo být maso nebo ryby, měla by tam být zelenina, můžou tam být oříšky, třeba právě ty thajské smažené rýžové nudle zvané pad thai, tam může být všechno možné, ale vždycky by to měly doplnit opražené kousky arašidů, smažená cibulka, mělo by to mít chuť a vůni česneku a chili papriček a doplňovat jarní cibulka, případně tedy ty bylinky, o kterých už byla řeč, koriandr a tak dál. Ale pozor, co je důležité pro smaženou rýži i smažené nudle, tak by tam vždycky mělo být vajíčko. V podstatě míchané vajíčka, někde dostanete ty nudle tak, že máte nahoře takzvané volské oko, anebo vajíčko ztracené, tedy uvařené mírným varem v osolené a oodctované vodě. Ale někde se to dělá běžně tak, že na pánvi, když to všechno mícháte, přidáte vejce, necháte ho v tom stužit a podáváte to. Já to dělám tak, že nejprve si opeču to, co je takového toho, co potřebuje tu delší přípravu, to znamená maso, případně chci opec tofu nebo nějaké houby a tvrdší zeleninu, nudličky, celéru, mrkve, tak to si opeču zvlášť nejdřív na pánvi. Dám si to stranou. Potom do té pánve dám na olej cibuli, řekneme plátky česneku, kousky zázvoru, nějakou tu papričku, pokud chcete, aby to bylo ostré. A rád do toho přidám takové směs koření thajské curry. A když mám tuhle tu zeleninku opečenou, může tam být samozřejmě i kousek cukety teď v létě, nebo na podzim i dýně. A když ta zelenina je opečená, spíš osmahnutá, než úplně pečená, tak přidám nudle. Ty nudle pěkně promíchávám na té pánvi. Klidně můžete přidat i trošku vývaru nebo vody, aby se vám to jakoby rychle propařilo. A potom sešoupnu ty nudle na jednu stranu,
té pánve, abych si udělal místo. Tam vložím do toho místa klepnuté vajíčka, jedno nebo dvě, podle toho, kolik porcí dělám. A nechám ty vejce opravdu kratonce srazit, stáhnu tu pánev na stranu, tak aby se pod těmi vajíčky to jen tak jako malilinko bublalo. A když se srazí bílek, tak potom všechno zamíchám. Takže se mi ten tekutý žloutek nalepí na ty nudle. A potom přidám ty zbylé opečené suroviny. K tomu se přidá ještě nějaká ta nať. Případně se dá zálivka, to zpravidla tak bývá. To bývá v Asii často rybí omáčka, kterou my tak často nepoužíváme, tak můžete použít normální sojovou omáčku, ale často do té zálivky dávají třeba i rajčatovou šťávu a malinko cukru octa, anebo i limetku. To už záleží na charakteru. Když tam budete mít mořské potvory, jak se říká, tak určitě bych to trošku okyslil tou limetkou. Když tam bude vepřové, tak bych tam zase přidal klidně sladkou čili omáčku do toho. No a potom už to jenom promíchnete ráz na ráz, dáte na talíř navrch smaženou cibulku, případně opražený sezam nebo nějaké ty arašidy, oříšky a podobně. No a je to hotové. Takže smažené nudle není nic složitého. Je to míchanice na pánvi, do které můžete dát i to, co zbylo zrovna v lednici. Já to tak velmi rád dělám a dělám to i rád s rýží to samé, takže místo nudlí rýžových dám rýži, která je předtím samozřejmě dušená nebo vařená. Říká se tomu smažená rýže a během chvilky máte výborný oběd nebo večeři. Já když jsem doma sám a manželka třeba vyjede někam na dovolenku s dcerou, tak to je moje nejoblíbenější a nejrychlejší jídlo, protože to je pestré. No a rýžové nudle i rýži mám velmi rád. Tak dejme si závěrečnou písničku a po ní něco sladkého a také kuchařský kalendář.

0: Ještě předtím, než vám nabídnu tradiční kuchařský kalendář, tak je něco sladkého asijského. Těch sladkostí asijských je celá řada a jsou často velice specifické pro nás téměř neznámé, nebo už trošku známé, protože přece jenom už je tady několikero asijských obchodů, ve kterých můžete si koupit všelijaká želátka, nebo takové nadýchnuté, zajímavé ovocné kuličky a další dobroty. Ale já velice rád, když jde o Asii, tak jako sladkost dělám to, co jsem ochutnal přímo v Asii, a to je vlastně, to jsou kousky ovoce, které se ještě krátce povaří nebo jenom, jak se říká, marinují v nějakém zajímavém sirupu. Je to často jenom cukrový rozvar, hodně doplněný citrusy. Do tohohle sirupu se vloží nakrájená hruška a nechá se v tom chvilku ať už povařit, jako dělávaly naše babičky takové ty kompoty, pamatujete si to určitě. Moje babička dělávala v létě z těch padaných jablek, vždycky tam bylo trošku cukru a trošku citronu, pak se to nechalo vychladnout ve sklepě a bylo to úplně úžasné, protože i ta citronová kůra a šťáva v tom hrála svoji roli. Tak vidíte, tak z Asie jsme najednou u nás doma, takže takovýhle vychlazený kompot z čerstvého ovoce s nějakou takovou zvláštní citrusovou šťávou s tím sirupem není od věci a snadno si ho připravíte i doma. A nebo připravuji díky tomu citrusovému sirupu, tak připravuji rýžové kuličky, kdy vemu, řekněme, kousek kompotované broskve, kostičku, tu zabalím do rýže, která je předtím uvařená, která je třeba, aby byla taková ta lepkavá rýže, a vlastně tu rýži ochutím také tím citrusovou šťávou s tím sirupem a všechno to umáčknu a nakonec to obalím v nějakých drcených oříšcích a mám rýžové kuličky, uprostřed vevnitř je schovaná ta kostička té broskve a řeknu vám upřímně, během chvilky je snědeno, jak říkám rád, vymeteno. Tak to byla malá asijská sladká inspirace. A teď kuchařský kalendář.
1: Kuchařský kalendář.
0: První tip, který mám pro vás, je polévka a řeknu jedno slovo, kulajda. No, snad v lese něco, nějaká houba poroste už konečně, ale i když budou houby sušené nebo i bez hub, kulajda prostě je dobrá a k létu podle mého názoru patří. A mladé fazolky, které dělávala moje babička, když už takhle vzpomínám, na kyselo. Ono to nebylo na kyselo, ono to byla jenom bílá nakyslá omáčka. A k tomu bylo vždycky vařené vajíčko a vařené brambory na loupačku, to vám byla dobrota, tak podobnou si můžete připravit také. Když se řekne těstoviny, tak mám hned několik nápadů. Rádi děláme doma těstoviny, které se ochutí omáčkou, která se připraví z pečeného česneku a rozpečené třeba dýně nebo rozpečené cukety a cibule, a z toho všechno se potom rozmixuje s krémovým sýrem. Taková omáčka a ty těstoviny tak báječně ochutí, že to je radost. Ale i takové zapečené těstoviny třeba jenom se zeleninou, nemusí to být ausgerechnet šunka fleky. No a co takové špízy nebo jehlice? To je další tip. Špíz se dá připravit třeba i bez masí, jenom zelenina, a napícháte na tu jehlici plátky brambor, plátky cukety, cibule samozřejmě, a to všechno rozpečete v troubě a potom k tomu uděláte takovou tomatovou omáčku. Taky takový špíz to může být. A nebo klasika, maso, slanina, cibule, případně paprika. A na sladkost, tak mám chuť už dlouho na palačinky, ale včera jsem měl odpoledne ke svačině lívance a do toho lívancového těsta přidala moje žena čaj mača, takový ten prášek čajový jenom. Takže ty lívance byly nazelenalé, já maču a výrobky s ní mám velmi rád, stejně jako zelený čaj, takže lívanečky a k ním trošku povidlí a máznout navrch trošku šlehačky a já bych si dal radši nějaký jako tučný jogurt nebo trošku kysané smetany. No a ryba, na to nezapomeňte. Rád dělám takzvané rybáče, kdy nakrájím kousky ryby, může to být i rybí filé, přidám vajíčko, přidám trošičku bramborového škrobu, samozřejmě sůl, koření, nasekanou petrželku a malinko strouhanky, všechno promíchám a peču z toho takové placky na pánvi, říkám, jak jsem zmínil, tomu rybáče a je to velká dobrota. Ať už k tomu je bramborová kaše nebo jenom nějaký salátek. No a k létu patří grill, co si budem povídat, tak mám takový tajný plán, že ten grill rozpálím a mám kuřátko z farmy a že si takové pěkné kousky toho kuřátka ugriluju. Tak ať už ho budete péct nebo grilovat, pečené kuře přijde vždycky k chuti. Co říkáte? Teď mě napadlo, že moje teta dělávala kuře pečené, podlila ho takovým tím domácím lečem, jak se zavařuje, a dělala k tomu rýži a byla to velká dobrota. Tak to už je poslední tip, který mám pro vás dnes v rámci kuchařského čarování. Za týden se s vámi těším zase naslyšenou a do té doby vám všechno dobré, chutné, jakož i radostné přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil Roman Kamba a do mikrofonu věřím, že slušné a dobré chutě dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.
2: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Myrotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici a pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.

0: zelených světech si osadíme trošku netradiční trvalkový záhon. Pozveme vás do holandského města Boskop a taky představíme rostliny, které se hodí na lesní záhon. Zahradnický magazín i tentokrát laďte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Poledne dnes ohlásí obecní zvon ze Svéboh u Horní Stropnice v Novohradských horách. Je zavěšen v otevřené věžičce barokní návesní kaple z roku 1773. Má hlavní tón F3, průměr 28,7 cm a váží přibližně 16 kg. Roku 1946 ho ulilo zvonařství Rudolfa Pernera v národní správě v Suchém Vrbném v Českých Budějovicích. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Historická náves v Holešovicích se na celý víkend proměnila v jarmark tradičních řemesel. Jsou tam selské slavnosti. Obří požár se blíží k francouzskému městu Bordeaux. Evakuovat se už muselo přes 140 tisíc lidí. Tři jihočeské památky zabojují o celostátní cenu za nejlepší obnovu. Odpoledne naměříme až 29 stupňů. V noci se ochladí až na 12, v Kotlinách může být kolem nuly. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. V jihočeských Holešovicích dnes pokračují selské slavnosti. Vesnice zapsaná na seznamu UNESCO nabídne až do neděle ukázky tradičních řemesel, lidovou hudbu, folklor i program pro děti. Na místě je reportérka Eva Marvanová.
2: Náves osady Holašovice lemovanou barokními štíty dnes zaplnily stánky s řemeslnými výrobky. U mnoha z nich se návštěvníci zastavují, aby sledovali lidové tvůrce při práci. Slavnosti slibují atmosféru staročeského lidového jarmarku. Nechybí tu proto tradiční koláče, zvuk flašinetu nebo třeba placky pečené přímo na kamnech. Návštěvníci se na místo dostanou z odstavného parkoviště na kraji vesnice do pár minut. Z Českých Budějovic je přímo na místo dopraví kyvadlové autobus. Z Holešovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Francie evakuovala už přes 140 tisíc lidí z jeho západního pobřeží kvůli obřímu požáru. Plameny spálily větší plochu, než je rozloha Brna. S ohněm nedaleko Bordeaux bojují stovky hasičů, vojáků i hasicí letadla a vrtulníky.
3: Když jsme poprvé viděli ten požár, tak vypadal jako obří atomový hřib. Do vzduchu stoupaly vysoké sloupy kouře.
4: Popsal se v Sud-Ouest David, který byl na dovolené na polostrově Cap Ferret. Úřady celou oblast evakuovali. Někteří lidé přespali v tělocvičně v obci Biganos. Stovky dalších obyvatel převezli na výstaviště v Bordeaux. Plameny se rychle přibližují k městu. Na jihozápad Francie míří další desítky hasičů z Paříže. Vláda povolala taky 500 dalších vojáků a na místo posílá 1,5 milionu respirátorů. Pomoc s hašením má i největší francouzský vojenský letoun A400M, který armáda normálně využívá k přesunu materiálu a jednotek. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Trojice jihočeských památek se dostala do nominace na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. V kategorii obnova památky uspěla oprava hrobky kolovrat krakovských v Hrobech u Tábora. Nominaci dál získala obnova historických vitráží v kostele Božího těla a svatého ducha ve Slavonicích na Jindřichohradecku nebo přeměna panské sýpky ve Volině na Strakonicku. Pokračuje Eva Neprašová z českobudějovické pobočky památkového ústavu.
5: Na letošních nominacích nás těší především ta jejich rozmanitost. Každá z nich představuje trochu jiný příběh péče o kulturní dědictví. A těší nás, že všechny tři projekty vznikly díky dobré úzké spolupráci mezi vlastníkem i odbornou památkovou péčí.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Odpoledne bude slunečné, teploty do 29 stupňů, na horách naměří nejvýše 26. Noc bude zpočátku jasná nebo polojasná, k ránu bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, v údolích může být i nula. Nedělní ráno bude polojasné až oblačné s výjimečnými přeháňkami. Odpoledne pak oblačno až zataženo. Ty přehánky, zejména k večeru a večer i ojediněle bouřky. Naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů, na horách do 26. Vítr bude slabý, proměnlivý, dopoledne se změní na mírný jihozápadní až západní a biozátěž bude vysoká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Motorkář havaroval u Nevězice na Písecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Milí přátelé, přeji vám krásný popolední čas. Je po 12. a já doufám, že už se těšíte na pěknou českou dechovku. Písničky, o které jste si dnes napsali, se ale bohužel všechny do vysílání nevešly. Mají totiž takovou minutáž, že bychom potřebovali minimálně dvakrát tolik času. Věřím ale, že všechny, které jsme pro vás dnes vybrali, vám udělají radost. Nechte se pozvat k poslechu. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hýnová. Písničky pro radost dnes otevře Malovanka. Právě Malovanka a Anuška potěší hned několik oslavenců písničkou, o kterou si napsali gratulanti z prvního dopisu. Cituji. Milé rádio, dnes slaví své první narozeniny náš milovaný chlapeček Martínek Rajnoch z Kamenného Malíkova. Martinku, přejeme ti vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať jsi stále usměvavý a šťastný a sluníčko pro tebe svítí každý den. Moc tě milujeme, ze srdce tatínek a maminka. Přeji také děda a babi a strejda z Malíkova. Zítra oslaví svátek naše maminka, paní Andulka Dvořáková. Maminko, přejeme ti hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Děkujeme za lásku a péči, kterou nám dáváš a teď hlavně Martinkovi. Moc tě milujeme, dcera Petra s přítelem Radimem, děda Petr a syn Martin. Martínek posílá babi velkou sladkou pusu. Oslavencům také přeji vše nejlepší Danulka a Martin z Hradce. Paní Valerie Faustová je ze Soběslavy. Paní Valerie Faustová oslavuje narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a pohody v dalším životě. To vše přejí rodiče, manžel Martin a dcera Natálka, syn Tadeáš. K přání se připojí všichni od Tomášku s Veselí nad Lužnicí.

Generální ředitel Motorikov Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motorikov Hostron panu Martinu Dvořákovi k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. V obci Držková u Zlína žije pan Jakub Flám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchu, radosti a všechno jen to dobré vám, pane Flámo, k svátku přeje kamarád Tomáš Zborkovic, který moc prosí o píseň Přátelství. A já doplňuji, hrají Božejáci.

Tak to byli Božejáci. Také v obci Libín se slaví. Konkrétně paní Marie Dvořáčková si dnes připomíná životní výročí. Milá Maruško, přeji ti k tvým narozeninám hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, hlavně hodně pevné nervy. Blahopřeji mamka a rodina Fiktusova. A ještě tu mám dovětek, prosím o píseň od Budvarky Bela Maria. Zazní za chvíli, milá paní Dvořáčková, a poslechnete si společně s dalším oslavencem, panem Stanislavem Sudou, v celé směsi právě od Budvarky. Pan Stanislav Suda je z Čenkova u Malšic. Včera 24. července oslavil své 60. narozeniny. Přejeme hodně štěstí, zdraví a...

dohrála Budvarka. Další dnešní obdarovanou bude paní Milada Doubková z Příbrami. Milá redakce, rádi bychom nechali zahrát písničku pro radost naší dlouholeté kamarádce, paní Miládce Doubkové z Příbrami, která oslaví zítra v neděli 26. července své kulaté narozeniny. Přejeme ti, Milátko, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a rodinnou pohodu. Těšíme se na další společné zážitky a výlety s tebou. Ze srdce blahopřejí kamarádi Milča Kotová spolu s Hankou a Mirkem Sládkovými. Vážená redakce, chtěla bych vás touto cestou poprosit o zahrání písničky k životnímu jubileu pro pana Josefa Kostečku z Broum. Dnes 25. července oslavuje krásné 60. narozeniny. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších roků. Ze srdce manželka Hanka, syn Pepa a všichni příbuzní a známí. PS, prosíme, zahrajte panu Kostečkovi Soběkurskou polku. A já doplním, už na vás čeká, milí oslavenci, i s Waldaufinkou a Dyškolky.

0: dohrála Valdaufinka a Ady Školky. A je čas na pozvánky. Ta první je na Božejáky. Božejáci zahrají dnes 25. července od 13.30 do 15.30 na koncertě v Čechticích. Budvarka. Na Budvarku se můžete těšit na Anenské pouti, která se koná dnes 25. července a samozřejmě na slavnostech města Horšovský Týn. Budvarka na koncertě vystoupí od 14 do 15.30. Městy z Dolní Bukovsko a obec Radonice vás zvou na Radonickou pouť, která se také koná dnes v sobotu 25. července. Program začne ve 14 hodin mší svatou a důležitá informace pro vás, přátelé, o hudbu se po celé odpoledne postará Ševětinka.
1: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
0: V obci Níkovice navštívíme na okamžik paní Marii Koškovou. Nejprve ale blahopřání. Milé rádio, dnes 25. července oslavuje paní Marie Košková z Níkovic krásné životní jubileum. Přeji paní Koškové ke kulatým narozeninám hodně zdraví, štěstí a životní pohody do dalších let. Podepsaná Kamila Bendová, starostka obce Hrejkovice. Paní Hana Mrázová žije v Radomyšli, cituji z dopisu. Vážená redakce, prosíme o předání hudební gratulace pro paní Hanku Mrázovou z Radomyšle, která dnes slaví narozeniny. K tomuto životnímu výročí přejeme hodně moc zdraví, štěstí, radosti z vnoučat, spokojenost v osobním životě. To přejí Mirek a Maroš Bláhovi. A moc prosí o písničku Ty musíš, má milá, něco na mě vědět. A já doplníme, milé dámy, paní Mrázová a paní Košková, hraje vám Budvarka.

Vážená redakce, zahrajte prosím k dnešním narozeninám našemu strejdovi, panu Karlu Vozábalovi ze Žitné. Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přejí synové Kája a Peťa s rodinami, sestra Vlasta Vávrová s rodinou a Homolkovi z Kvítkovic posílají přání a písničku od babouků. Pan Helmut Hilda Scheichr z Českých Budějovic Mladého má u nás také pozdrav. Milé Rádio České Budějovice, chtěli bychom vás touto cestou požádat o předání hudební gratulace pro našeho kamaráda a spolupracovníka z bývalých škodových závodů z desk krajského města pro pana Helmuta Hildu Scheichera z Mladého k jeho významnému výročí, které oslaví zítra v neděli 26. července. Hodně štěstí, pohody, spokojený a klidný seniorský život přeje za kolektiv škodováckých seniorů správce skupiny Jirka Turek a prosí o písničku od babouků Široký jsou jihočeský pole.

Babouky teď vystřídá Lipkovanka. Zahraje panu Jakubovi Jíru a co je napsáno v blahopřání? Prosíme o písničku pro zpěváka a trumpetistu Lipkovanky Jakuba Jíru z Pelhřimova, nyní bydlištěm v Praze, který dnes oslavuje svůj svátek. Za celou Lipkovanku mu hodně zdraví, dobrou pohodu a stálou radost z muziky přeje Zdeněk Beneš. Dnes 25. července si kulaté životní jubileum připomíná pan Jaroslav Vlk z Níkovic. Hodně zdraví, štěstí a životní pohody do dalších let vám, pane Vlku, přeje Kamila Bendová, starostka obce Hrejkovice. A teď už, milí oslavenci, chvíle štěstí s Lipkovankou.

Vážená redakce, dnes společně oslavujeme a připomínáme si významná životní jubilea, krásné 80. narozeniny paní Jarmily Novotné a pana Františka Novotného z Bezděčína. K této slavnostní příležitosti prosíme o zahrání písně Kolem naší výsky v podání dechové hudby jihočeští rodáci. Píseň má pro oslavence zvláštní význam, protože její text napsal sám František Novotný a je věnována domovu, rodnému kraji a krásným životním vzpomínkám. Oběma oslavencům přejeme především pevné zdraví, štěstí, spokojenost a ještě mnoho krásných let v kruhu rodiny a přátel. S přáním všeho dobrého Novotní z Bezděčína a Dvořákovi ze Skrýchova. Vážený pane Novotný, milá paní Novotná, přijměte pozdrav s gratulací i ode mne. Všechno nejlepší přeji ze srdce a těším se na setkání třeba někde u muziky. Pan Josef Homola z Borkovic slaví půlkulatiny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, klidu a mnoho krásně prožitých dní do dalších let vám, pane Homolo, přeje zastupitelstvo obce Borkovice.

Babhucké písničky milují i další dva dnešní oslavenci. Paní Anna Kyselová je z Trocnova. Naše milá Aničko, přejeme ti ke tvým zítřejším jmeninám hodně zdraví, nep je vzácné, hodně štěstí, nep je krásné, hodně lásky, nep je jí málo, hodně všeho, co by za to stálo. Ať ti děti a vnoučata i ta malá pravnoučátka dělají jen samou radost a zahrada ať ti jen kvete. To všechno vám paní Kyselová přejí všichni z Lhotic. Milé rádio České Budějovice, chtěli bychom vás touto cestou požádat o předání hudební gratulace pro pana Josefa Kopačku z Českých Budějovic Suché Vrbné, kamaráda a spolupracovníka z bývalé Škodovky zde z krajského města k jeho významnému životnímu výročí. Chceme panu Kopačkovi popřát hodně štěstí, pohody a klidný seniorský život. Píše za všechny správce skupiny Jirka Turek a prosí o baboučkou Boršovský pan farář.

paní Anna Marková z obce Skály u Protivína dostane písničku od Malé muziky na uši Pepíka k 90. narozeninám. Vážená paní Marková, přejeme vám pevné zdraví, spoustu lásky, štěstí, osobní spokojenosti, rodinné i životní pohody a spoustu radosti z celé velké rodiny. Za zastupitele obce Skály a občany gratuluje starostka Pavla Poláčková. Milá paní Marková, krásné narozeniny i od nás. A to je dnes, přátelé, už vše. Krásné letní odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sušice kvůli suchu odebírá pitnou vodu z řeky Otavy. Ministryně Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Policisti upozorňují na nebezpečí vloupání do domů a bytů v době dovolených. Noční teploty budou kolem 13 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Největším odběratelem vody z řeky Otavy v Sušici je v současnosti město. Podle mluvčí radnice Martiny Špatné letošní dlouhodobé sucho způsobilo, že zdroje pitné vody v Luhu nestačí. A to i přesto, že město v posledních letech posilovalo.
3: Sušice proto musela poprvé požádat o mimořádné povolení odebírat vodu z Otavy i při nižším průtoku, než běžně umožňuje vodoprávní rozhodnutí. Voda se odebírá nad městem a po použití v domácnostech se její značná část po vyčištění na čistírně odpadních vod vrací zpět do Otavy pod městem.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání půlmilionovou půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmů může magistrát uložit až 50-tisícovou pokutu. Opuštěné domy, byty i chaty jsou během letních prázdnin častým cílem zlodějů. Před odjezdem na dovolenou proto policisti radí nepodcenit zabezpečení majetku. Důležité je zamknout dveře i garážová vrata, přiblížila policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
4: Taky dobré myslet na to, že nechceme těm zlodějům vlastně usnadnit práci, nenechávat na zahradě třeba volně odložený žebřík, který by ten zloděj mohl využít k tomu, aby vylezl do horních pater toho domu, nebo nenechávat na zahradě nějaké nářadí, které by tomu zloději usnadnilo třeba vloupání do těch objektů, aby mohl lépe vypáčit okna a podobně.
1: Počasí.
2: Jih Čech je slunečný, teploty vystoupají k 29 a na horách k 26 stupňům. Noční minima budou mezi 15 a 12 stupni, v údolích klesnou až k 8. Kránu čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti. Neděle bude ze začátku polojasná až oblačná, výjimečně s přeháňkami. Odpoledne pak bude oblačné až zatažené a přeháňky se budou objevovat místy. Hlavně k večeru a večer se vyskytne ojediněle i bouřka. Maxima budou zítra od 27 do 30 stupňů, na horách naměří kolem 24. Slabý vítr se dopoledne změní na mírný a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte v Rakovicích na Písecku, na silnici, na Slavkovice řeší záchranáři vážnou nehodu motorkáře. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: německé léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě Nový Hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem.

0: Třebešní, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Měsíčku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme, na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Jak pro princeznu.
4: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: Je to takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívaly, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tysové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tysy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tysů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Voda v Lužnici je už několik týdnů na hranici sjízdnosti. Vodácké kempy na Třeboňsku proto letos častěji zaplňují cyklisti než vodáci. Ve Francii už letos schořela větší plocha, než jakou spálili požáry za celý rok 2022. Kanoistka Kneblová získala zlato na mistrovství světa ve vodním slalomu. Zítřek bude na jihu Čech až zatažený s teplotami do 30 stupňů. Pohodové sobotní odpoledne vám přeje Petra Pitra. Horší sjízdnost Lužnice se projevila na návštěvnosti vodáckých kempů v okolí řeky na Třeboňsku. Hladina vody je už asi měsíc na hranici sjízdnosti. V kempech převažují cyklisti nebo karavany.
5: Přijelo nám jich pouhých 5.
6: Shrnuje letošní návštěvnost vodáků v kempu Lužnice v Lužnici u Třeboně jeho provozovatel Zdeněk Radosta.
5: Na staré řece z Rozvodí do Rožumberku není voda.
6: Výška hladiny vody Lužnice je v úseku ze Suchdola nad Lužnicí do Mláky na hranici sjízdnosti. Potvrdila provozovatelka kempu a půjčovny lodí vodácká základna Jana Brabcová.
7: Jsou úseky, kdy vyskočíte z loďky a potáhnete loďku. Vodáci na delší dobu už nejsou, takže spíš každýho přemluvím, aby si to dal na ten jednodenní výlet.
6: Situace se zřejmě nezlepší ani v následujících dnech, protože meteorologové hlásí na příští dny jen minimum srážek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Ve Francii už letos schořelo větší území než při požárech před 4 lety. Vyplývá to z dat unijního informačního systému EFIS. Od začátku roku ve Francii schořelo přes 69 tisíc hektarů, tedy asi o 3 tisíce víc než za celý rok 2022. Požáry se na jihozápadním pobřeží Francie šíří už několik dnů. Úřady už kvůli tomu evakuovali přes 140 tisíc lidí. Dneska ráno preventivně nařídili evakuaci dalších 7 obcí v okolí Bordeaux. Planá nad Lužnicí dneska pořádá letní koncert. Hrát bude salonní orchestr. Pořadatelé slibují večer plný hudby napříč žánry. Muzikál, šanzon, filmové melodie. Speciálním hostem bude zpěvák, textař, hudební skladatel a herec David Kraus. Hudební mozaika na ostrově v Plané nad Lužnicí začne v 7:30.
3: Sport.
4: Kanoistka Tereza Kneblová si dojela na mistrovství světa ve vodním slalomu pro zlatou medaili. Ve 23 letech jela v americké Oklahomě první finále světového šampionátu v kariéře a svůj životní závod hodnotila v cíli emotivně.
8: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno, za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný. Prostě sen, o kterým jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
4: Bronz získal mezi muži Lukáš Kratochvíl. O další medaile se bude v Oklahomě závodit dneska večer ve finále kajak krosu.
3: Počasí.
4: Jih Čech je slunečný, teploty vystoupají k 29 a na horách k 26 stupňům. Noční minima budou mezi 15 a 12 stupni, v údolích klesnou až k 8. K ránu čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti. Neděle bude ze začátku polojasná až oblačná, výjimečně s přeháňkami. Odpoledne pak bude oblačné až zatažené a přeháňky se budou objevovat místy. Hlavně k večeru a večer se vyskytne ojediněle i bouřka. Maxima budou zítra od 27 do 30 stupňů. stupňů, na horách naměří kolem 24. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní a biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Pozor na trase Tučapy, Košice, na Táborsku. Policie tam řeší vážnou nehodu motorkáře. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou a sobotní odpoledne, které v aktuálně krásném letním počasí, co venku panuje, nemá důvod nikam spěchat. Posloucháte víkendový Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná jeho české odpoledne. V příští hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč na chvíli zpomalit, dát si osvěžující drink nebo dobrou kávu a zaposlouchat se. Víte, kdy začal Michal Tučný muzicírovat a kdy měl svůj první koncert? Všechno se dozvíte z dnešní archivní perly, tedy rozhlasové nahrávky, která vznikla pro českobudějovické vysílání v roce 1991. Atmosféru staročeského jarmarku můžete o tomto víkendu zažít v jeho českých Holašovicích. Historická náves vesnice zapsané na seznamu UNESCO patří celý víkend tradičním selským slavnostem. Za jejich atmosférou se vydáme živě už za chvilku s naší reportérkou. A chybět nebudou ani pěkné písničky. Těšit se můžete na charismatického zpěváka Briana Adamse, Jitku Zelenkovou a právě teď na Helenu Vondráčkovou.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Holašovická náves se o tomto víkendu proměnila ve velký staročeský jarmark. 26. ročník selských slavností nabízí tradiční řemesla, muziku, jídlo i program pro děti. Na místě je naše reportérka Eva Marvanová. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak jak už zaznělo, tak selské slavnosti mají za sebou už téměř 26 ročníků. Počet návštěvníků, kteří proudí mezi stánky, tak nedává prostor pochybovat, že jsou mezi lidmi oblíbené. Člověk se tady totiž opravdu přenese do dob, kdy podobné jarmarky k životu vesnice běžně patřily. Malebnou náves Holašovic lemují barokní stavení, no a právě to prostředí dělá obrovskou část atmosféry. Však jsou také Holašovice díky unikátně dochovaným selským statkům na seznamu světového dědictví UNESCO. No a právě v těchto kulisách se ty selské slavnosti celý víkend odehrávají.
0: Jedním z hlavních důvodů, proč lidé na slavnosti jezdí, jsou mimo jídla také tradiční lidová řemesla.
1: Přesně tak, kdo v Holašovicích někdy byl, tak ví, že místní náves není malá, no ale řemeslníci z Česka i ze zahraničí ji zaplnili úplně po celém obvodu. Jsou jich tady přibližně 200, všechny ty výrobky, které prodávají, se rodí v lidských rukou. Někteří řemeslníci na místě předvádí i svou tvorbu živě. Mne zaujal například stánek s ručně vyráběnými sekerami, kde můžou lidé sledovat, jak se nástroj správně brousí, a nebo obdivovat ručně vyráběná topůrka z různých druhů dřev. A nechybí samozřejmě takové vesnické kousky jako záskyry do kuchyně, ručně vázané smetáky, mašlovačky z husího peří nebo výrobky z ovčího rouna. Děti tak ty potěší dřevěný kolotoč na ruční pohon a hned u vstupu lidi přivítají flašinetáři, o kus dál už zní dechovka nebo lidová muzika. Za víkend se tady na pódiu vystřídají téměř 300 umělců, no a mezi tím v uličkách, kde procházíte, voní koření, voní tady tradiční české buchty a koláče. A teď právě organizátoři vyhlašují vítěze soutěže o nejlepšího českou buchtu a koláč holašovického buchtobraní a koláčobraní.
0: No, když mluvíš o těch dobrotách, tak se mně samozřejmě zbíhají sliny. Stihla jsi ochutnat nějakou mimořádnou kulinářskou specialitu?
1: No, nedivím se, to se tady zbíhají asi všem, co jsme tady. Já jsem teda zatím neochutnala žádný z těch vyhlášených místních koláčů, ale čemu jsem neodolala, tak to jsou staročeské placky s bylinkami, pečené přímo na rozpálených kamnech. Ty voní tady všude už z dálky a ty jsem tedy nemohla minout, aniž bych je ochutnala.
0: Tak to je zajímavá pozvánka do Holašovic, odkud vás právě teď pozdravila Eva Marvanová. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: V Jihočeském odpoledni vybíráme písničky, které nestárnou, o čemž vás za okamžik přesvědčí Meky Žbírka, a mezi nimi si dáváme prostor i pro příběhy kolem nás. Jeden nás po písničce zavede na Prachaticko. Majitel tamní drslavické tvrze Zdeněk Švejda je napůl Jihočech a napůl Moravan, který se narodil na Slovensku. Jeho životní příběh si můžete poslechnout dnes odpoledne po 5. hodině.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jirda je původní profesí letec. Slíbil ale kdysi svému otci, že se postará o tvrz v Drslavicích na Prachaticku. A tak se z něj stal jihočeský Zeman. Jeho životní příběh si můžete poslechnout po 5. hodině, kdy Český rozhlas České Budějovice vysílá pořad Jihočeši. Tady je malá ukázka.
1: Tatínek se narodil tady na tvrzi. To je vlastně proč opravuju tvrz. Protože jsem miloval svýho tátu. A maminka je Jihomoravačka. A já jsem se narodil v Banské Bystrici, když táta lítal na stíhači. Ale jsem Jihočech vlastně 64 roku. Z tvrzí to je tak, že vlastně moje rodina patřila mezi chudí a Schwarzenbergové rozprodávali tvrz. A to panství. A mezi nima byl můj pradědeček. Pak dědeček tady udělal velký přestavby, udělal krásný taneční sál. No a narodil se tu můj tatínek. A v 92. roce zemřela moje babička, tak se dělalo dědictví. Dřív se nedělalo, že jo, děda zemřel 16 let předtím, před babičkou. A táta můj onemocnil, se udělalo dědictví a zjistili jsme, že vlastníme ještě část tvrze.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Písničky, které nestárnou, a UB40 se zpěvačkou Chrissy Hynde z Pretenders jsou toho příjemným důkazem. A mezi nimi nabídneme další zastavení, které potěší právě teď fanoušky Michala Tučného. Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Pojďme si nyní poslechnout další unikátní nahrávku z našeho archivu, tedy archivní perlu. Ta dnešní vznikla na sklonku roku 1991 a Český rozhlas České Budějovice ji odvysílal o Vánocích téhož roku v pořadu Rodinná pošta. Povídání natočila redaktorka Zdena Kolářová přímo v Hošticích u Volině v chalupě Michala Tučného.
1: Pane Tučný, kam vlastně sahají začátky vašeho muzikantství? Kdy jste začínal a jak?
2: No tak ty jsou tak daleko, že už si to skoro ani až nepamatuju, protože v dětství vyloženě jsem se učil hrát na klavír, pak jsem začal hrát tak trošičku na kytaru, no a v těch dobách pubertálních jsem se začal zajímat o muziku, samozřejmě jako všichni mladí lidi nebo většina mladých lidí, no a hrál jsem s amatérskou kapelou Dixieland a country pro mě objevil až Láďa Vodička, to je takový zpěvák, kterýho už možná ani posluchači si moc nepamatujou, ale přesto možná podle písničky, která byla dost známá, Řidič ten tvrdý chleba má. No a tak nějak jsem se protloukal tím amatérským a trampským hraním, až náhodou čirou jednou jsem se doslech, že Greenhorni nějak schánějí zpěváka, jak jsem nabít své služby a ono to vyšlo.
1: Vy jste přišel vlastně do skupiny, která už fungovala a velice záhy jste, řekla bych, na sebe upozornila, jméno vaše vešlo ve známost a stal jste se vlastně jako osobností té skupiny, že?
2: No tak možná, že to bylo nástrojem, který jsem si vybral, totiž zpěv, jo. Protože zpěvák tak nějak víceméně v té kapele je vždycky vepředu a lidi se na něj dívají. No a třeba se líbily, nebo hlavně se líbily, si myslím, písničky, protože v té době jsme si vybírali písničky z celé dlouhé éry country, vlastně od jejího počátku, takže jsme si mohli vybrat ty opravdu nejlepší. No a o textech Honzy Vyčítala, myslím, není třeba ani mluvit, ty vzali lidi hned, tak možná, že to bylo tím.
1: Co třeba říkali tomuhle vašemu snažení rodiče, fandili vám nějak, nebo jak to bylo?
2: No tak jako musím říct, že fandili, zvlášť maminka jako tomu hodně fandila, táta, ten říkal, že se na mě přijde podívat, až to bude opravdu dobrý, takže na první můj koncert přišel asi po 10 letech, jo. On mě vždycky takový na mě říkal, že by šel, ale že nerad trpí za ochotníky. Že prostě, když není něco dokonalý, takže za ty lidi na tom jevišti trpí. Ale pak se taky přišel podívat a teď ještě jako vždycky sleduje v rádiu a v televizi a jako fandí samozřejmě, ale ze začátku jako moc tomu nevěřil.
1: Jak vám bylo, když byli rodiče v sále? Bylo to horší než jindy?
2: No, to je zajímavé, když je třeba moje žena v sále nebo rodiče, byli, tak já mám trému. Nevím proč, ale nějak tak radši jsem, když u toho nejsou.
1: Pane Tučný, jaké jste měl třeba dětství? Myslíte si, že tam třeba byly taky někdy základy k toho, že jste se na tu muziku dal?
2: No asi jo, protože můj táta byl tramp a za první republiky byl na trampu až na Podkarpatský Rusy a hrál na kytaru a zpíval ty starý klasický dneska už trampský písničky a my s bráchou jsme to vždycky strašně rádi poslouchali, takže možná tohle, no a nebo jsem měl jednu takovou pratetičku a ta jako dobře hrála na klavír a vždycky nám hrála takový různý věci a tak nějak jako k té muzice u nás v rodině bylo, myslím si, dost blízko a tak nějak to vzniklo. Taky v té době, kdy já jsem rozum bral, tak se začínal tak nějak jako formovat vůbec česká populární muzika, že jo. Swing, že jo, se hrál, nebo Dixieland byl slavný v té době jako mýho mládí. No a nemůžu zapomenout samozřejmě na Semafor, že jo, to byl pro mě velký objev. No a tak tohle to všechno mě nějak tak jako fackovalo ze všech stran do téhle podoby nějakého takového zpěváka. No.
0: Slyšeli jste další archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice. Tyto perličky pro vás shromažďujeme také na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci pořady archivní perly.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že 21. července 1832 absolvovali císař František I. a jeho manželka Karolína Augusta slavnostní inspekční jízdu po nově dokončené jižní části koněspřežné dráhy u Lince. A že ke slavnostnímu výkopu krumpáčem při začátku stavby došlo také v červenci, ale o 7 let dříve. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Gone.
1: Posloucháte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Napadlo vás někdy, že nejlíp je vám třeba na vaší zahrádce? Přesně takové uvažování je blízké českobudějovické gastroenterložce, doktorce Radce Kobzové. Jak pro náš pravidelný sobotní seriál Místa srdce prozradila Mirce Nezvalové. Může to být ale také inspirace právě pro váš letní odpočinek.
2: Místa v srdci.
3: No, moje místa v srdci v podstatě zůstaneme tady asi v Českých Budějovicích, kde jsem se narodila, kde pracuju, kde mám rodinu a pořád je to místo, které mě nějakým způsobem inspiruje. No.
4: Vy jste také malířka, ovšem vaše obrazy jsou vlastně japonského stylu, to znamená, že i Japonsko je vaším místem v srdci?
3: Japonsko asi je a zůstane mým místem v srdci a možná se tam nikdy nepodívám, protože se bojím lítat. Takže možná o to je to pro mě jako nějakým způsobem inspirující a vzdálenější a nutí mě to jako o tom se dozvídat vlastně i formou nějaké té výtvarné tvorby. Je mi to svým způsobem blízké v literatuře, ráda si o tom čtu, o těch jejich zvycích, o tom, jak to tam bývalo. A co se týče mé výtvarné činnosti, já mám jako spíš sklon ke grafickým nějaké tvorbě s minimální barevností a tam se jako teda spolu jako shodneme s touhletou zemí.
4: Pojďme od Japonska odskočit zpátky do Českých Budějovic. Máte tady nějaké oblíbené procházkové molo v uvozovkách?
3: No, oblíbené procházkové molo úplně nemám, ale jako ráda se procházím podél řek, jak podél Malše a Vltavy, protože já se ráda koupu a to celoročně. A ráda jezdím na kole, takže tomu se v podstatě nedá vyhnout.
4: Znamená to, že zimní ponory máte také za sebou?
3: Ano, mám za sebou mnoho zimních ponorů, ale jako i mnoho zimních viroz, kdy jsem neodhadla, jak dlouho mám ve vodě být a protože mě nebaví jako nic moc o tom číst, tak si spíš to zkouším na vlastní tělo, takže mám za sebou lecos.
4: A co cyklistickou trasu? Máte nějakou oblíbenou? Pojďme inspirovat.
3: Nezůstanu taky daleko, já jezdím do práce na kole, bydlím v Roudném a v podstatě je to zase podél řeky Malše do práce a podél řeky Vltavy zpátky.
4: Tak to je velice jednoduché. Ovšem, pracujete pondělí až pátek ve své soukromé ordinaci v Českých Budějovicích, ale přece jenom jsou i víkendy.
3: U mě se to tak jako střídá. O víkendech se snažíme dohnat to, co vlastně nestihneme přes ten týden. Já v podstatě mám děti ještě malý, já mám děti 3. A dvě z nich závodí jako poměrně intenzivně v karate, takže my jako hodně víkendů trávíme na cestách s nima na závodech. Ty cesty se snažíme vždycky si nějakým způsobem zpestřit, někam se podívat jako i jinam než po těch halách, ale většinou to teda zůstává na těch halách. A když to jako zvládneme a všechno doženeme, tak se ráda starám o svoje trvalkový záhony, který nemám tak dlouho a nějakým způsobem mě to baví se tam hrabat v té hlíně a přesazovat to a zjišťovat, jestli to vlastně roste nebo neroste a co to vlastně možná ve finále i je. A potom jsme docela sportovci, no, taky tak občas si zaběhneme, občas zajezdíme, jsme taková aktivní rodina, všude nás plno. No.
4: Takže když si takhle jezdíte po závodech po Česku, tak předpokládám, že se i rozhlížíte po krajině, která je vám blízká, kromě tedy Českých Budějovic a jižních Čech.
3: V poslední době jsme se objevili Moravu. Je to díky tomu, že máme dobré kamarády, kteří dobře rádi jedí. Jo. A taky rádi pijí, takže ty nám ukazují ty místa, kde jsou teď ty vinice. A taky mě to trošku láká tím, že mi tam vždycky přijde, že se tam cítím jako, že tam je teplo prostě. Že je to takový jako jiný, tak jako do jižních krajů. Já mám teplo docela ráda. A tolika času na to, aby jsme tam jezdili, nemáme, takže vždycky to mám spojen s takovým nějakým pocitem, jako kdybych byla v tom Toskánsku, v té Itálii, takže teď jezdím docela ráda na Moravu poslední dobou.
4: Máte ještě nějaký cestovatelský sen?
3: Nejsem velká cestovatelka a v podstatě já bych se vystačila i tím být doma a tam jako si dodělávat ty věci, které normálně nestíhám a v podstatě by mi to asi i stačilo, takže úplně nemám, protože já vlastně možná, kdyby by to byly nějaký roky předchozí, tak bych zůstala někde na té chalupě a tam bych asi si dělala ty věci okolo té chalupy a v podstatě bych asi byla docela spokojená, takže já velká cestovatelka nejsem.
4: To byla pro náš seriál Místa v srdci. herci, doktorka Radka Kobzová, gastroenteroložka a také vášnivá malířka. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
1: Příští týden vám více o svých oblíbených místech prozradí Petr Blabolil z Hydrobiologického ústavu Jihočeské univerzity.
2: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
0: Dnes bych vás chtěl, milí posluchači, pozdravit písničkou novou, letní a nadto s jasným jihočeským příznakem. Jejím interpretem je totiž Pavel Miller, bytostný jihočeský patriot, střeboně pocházející zpěvák se zkušenostmi z působení v několika rockových kapelách. Před několika roky se vydal Pavel Miller na solovou cestu a sympatickým rysem je nepochybně to, že sází na původní autorský materiál v duchu melodického poproku. Hlásí se ke hvězdním vzorům, k Robbiemu Williamsovi a také k jeho Čechovi Petru Mukovi. Od něj si mimochodem vypůjčil a vloni natočil hit Ráchel. S letní náladou jistě souzní jeho novinka, skladba nazvaná Nomádi. Jak sám Pavel Miller uvádí, píseň zachycuje atmosféru letních nocí, svobody, přátelství a okamžiků, na které se nezapomíná. Autorem hudby je Pavel Miller spolu s Alešem Zenklem. Text napsala Alžběta Dudová. Na nahrávce má podíl také producent Osama Hussein. Známý třeba spoluprací s populárním zpěvákem Benem Kristovem. Tak zde jsou Pavel Miller a jeho Nomádi.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Nová interaktivní stezka na česko-rakouské hranici u Přední Výtoně na Česko-Krumlovsku připomíná historii železné opony. Vodáci sjíždí řeku Sázavu na Vysočině hlavně z Letče. V noci se ochladí na 12, v údolích až na 8 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před požáry. Podle meteorologa Františka Šopka bude kromě jihu Moravy platit i v některých částech Česka.
3: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
2: Lidi by neměli manipulovat s otevřeným ohněm v přírodě a odhazovat nedopalky cigaret. Šopko zároveň dodává, že v pondělí se ochladí a v souvislosti s tím riziko vzniku požárů klesne. Stezka vzpomínek na česko-rakouské hranici u Přední Výtoně na Lipně připomíná historii železné opony. Na trase jsou umístěné taky interaktivní prvky. Na jednotlivých zastaveních jsou QR kódy s dobovými fotografiemi, videi a dalšími materiály. Autoři stezky chtějí propojit historii s moderními technologiemi. Pokračuje nezávislý starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš.
4: Návštěvníci se seznámí s historií železné opony, životem lidí na obou stranách hranice i příběhy těch, kteří toužili po svobodě. Celá stezka ale není jen minulostí. Především ukazuje cestu od rozdělení ke spolupráci a připomíná, jakou hodnotu má svoboda a dobré sousedské vztahy.
2: Na Sázavu míří vodáci i přesto, že je tam aktuálně míň vody. Na Vysočině je obvykle sjízdná z Lče nad Sázavou. I tam musí ale lidi počítat s tím, že na některých místech je potřeba lodě přenést. Voda je ale klidná a vhodná i pro začátečníky.
5: Jeli jsme na Dovču, neviděli jsme kam na dovolenou, takže jsme si říkali na Sázavě krásně, takže jsme si řekli Sázava, to se řekne voda, tak jsme říkali, tak jdeme.
6: Ne, my máme jenom
5: na vodu.
7: Vysvětluje pan Martin, že s kamarádem vzali dcery a půjčili si loď. Nikdy předtím řeku ještě nesjížděli. Právě pro neskušené vodáky a rodiny s dětmi je podle majitele půjčovny Víta Pujmana Sázava ideální, i když často nelze půjčovat rafty.
8: Samozřejmě lidi to chtějí, občas nás přemluví, jo, když jedou s dětma, opravdu na tu kánoj se bojí, ale jinak to nechcem počovat, aby se to nezničilo.
7: Podle Víta Pojmana musí sice lidé i s kánojemi přenášet jezy, jinak je ale většinou Sázava z Letče sjízdná, i když je teď méně vody. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Jih Čech je slunečný s teplotami kolem 27, na horách kolem 24 stupňů. Noční minima budou mezi 15 a 12 stupni, v údolích klesnou až k 8. K ránu pak čekáme od jeho západu přibývání oblačnosti. Zítřek bude ze začátku polojasný až oblačný, výjimečně s přeháňkami. Odpoledne bude pak oblačné až zatažené. Přeháňky se budou objevovat místy. A hlavně k večeru a večer se vyskytne ojediněle i bouřka. Maxima budou od 27 do 30 stupňů, na horách naměří kolem 24. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní. A pozor, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na silnici 141, osobní auto se tam srazilo s motorkářem a právě teď jsou na místě i záchranáři. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je krátce po 15. hodině, pokračuje jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech sobotního Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. I v této hodině zůstaneme věrni tomu, co k nám každý den patří a co máte rádi. Tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k ním samozřejmě i další příběhy a zajímavé informace nejen z regionu, které rozhodně stojí za poslech. Byli jste už někdy trampovat? K populárnímu českému životnímu stylu se desítky let každé léto vrací i skupina přátel z Jihlavy. Letos poprvé sebou berou i děti a vnoučata. Dnes se za nimi vydáme na perón městského nádraží, odkud s krosnami na zádech a jak jinak než v zeleném oblečení vyráží. Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? To je téma, které budeme rozebírat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Pěkné sobotní odpoledne.

0: 15 hodin a téměř 13 minut. Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Na první pohled mohou bromélie a tilancie působit exoticky a možná i trochu tajemně. Ve skutečnosti ale mnohé z nich nejsou na pěstování tak náročné, jak by se mohlo zdát. Zajímavé jsou nejen svým vzhledem, ale také způsobem, jakým hospodaří s vodou i živinami. Některé druhy dokážou přijímat vláhu přímo ze vzduchu, jiné vytvářejí zásobárny vody ve svých listech. Jaké druhy bromélií a tilancí existují, jaké mají nároky na pěstování a čím jsou tyto rostliny mezi pěstiteli tak oblíbené? O tom si redaktorka Hanka Šoberová povídala s jejich dlouholetým pěstitelem Pavlem Roubínem.
1: Říká se jim cisternové bromelie, ne všecky samozřejmě, jo, ale ty, co rostou na stromech, v těch pralesích, jo, tak vlastně tu vodu získávají hlavně ze srážek a tu vodu si musí nějak trošku zachovat. Pokud jsou stále zelené nebo hodně zelené a podobně a nejsou sukulentní, tak mají většinou takovou růžici, která dokáže v sobě uvnitř tu vodu udržet. Tam vznikají taková mini jezírka, ve kterých dokonce jsou pulci a žabky a podobně. Takže není problém ty cisternové bromélie pěstovat. Oni nejsou ve většině případů ani moc náročné na světlo. Čím mají měkčí listy, tím méně světla potřebují. Pokud mají ty listy vyloženě tvrdý, tak už snesou i třeba i přímé sluneční záření. No a tak podle toho mají i různý nároky na vodu.
2: Mluvil jste o cisternových bromélích. Jaké jsou ty další třeba?
1: Bromélie je opět velice široká čeleť od rostlin, které rostou v pouštních podmínkách, by se dalo říct, nebo opravdu v pouštních, nebo vyloženě. Oni sice jsou někde v oblasti těch pralesů a podobně, ale na skalách výšce, já nevím, nad 3000 metrů a jsou tam třeba na naprostém úpalu a podobně a drží se příchytnýma kořínkama kamenů. Oni ani kolikrát vlastní kořeny nemají a vlastně zase si berou vodu jenom z toho, co na ně naprší. A ty mají zase trochu jinou strategii toho zalévání. Oni většinou na sobě mají šupinky, takové stříbrné šupinky, takže když se na ně podíváte, tak ty lancie a některé bromélie taky vypadají jako postříbřené. A když na ně naprší, tak zazelenají, protože ty šupinky jsou higroskopické a vlastně zadržují vodu. Takže dokážou ty rostliny žít v podmínkách, které odpovídají třeba kaktusům nebo jiným sukulentům, který zase třeba mají schopnost ukládat si vodu do nějakých těch kaudexů a podobně.
2: U těch tilancí, to jsou takové ty rostliny pro naše posluchače, které mnohdy můžou vidět, jsou bez květináče. Oni se pouze kropí?
1: No, v podstatě ano. Jsou tilancie, které byly celkem úspěšně převedeny do normální kultury, že dokážou růst zemi. Takže v těch hyper, super třeba tilancie cyanea si můžete koupit v květináči v nějakým tom rašelinovým substrátu, ale stejně tak dobře může rast na větvi. Ale jinak řadu jiných bromelí, kdybyste zahrabali do země, tak vám zase velice dobře schníje. No. Takže lepší je aranžovat na větvičky a zavěšovat dokonce. Je možné je i lepit, i když to se mi zrovna moc nelíbí, ale je možné je přilepit k tomu substrátu, že tam drží a takhle si je věšet. Teoreticky za to vydrží i v nevyhovujících podmínkách relativně dlouho. To znamená, že nějakou dobu vám můžou zdobit interiér, ono je to s těma rostlinama různý. Ten, kdo je má rád a chce je pěstovat, tak se snaží jim dát podmínky, jako potřebují. No a ten, kdo má rád květy, anebo chce mít prostě vyzdobený interiér, tak si koupí phalaenopsis, který je napíchnutý modrým nebo oranžovým nebo nějakým zelenkavým fluoreskujícím roztokem, no a mají na spotřebu. A musí se to v tom daném případě samozřejmě té dámy je hodit k závěsu.
2: Je vidět, že nás dámy znáte, pane Roubíne. My si jdeme na tu estetiku, aby všechno bylo linka hranka a všechno pěkně hladilo. Ano, tak ještě na závěr napadá mě, vy tady máte spoustu rostlin, vystavujete ještě, můžeme vás vidět ještě na výstavách, my jsme v únoru měli v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích právě velkou výstavu tohoto druhu rostlin. Vím, že jste tam jezdíval dřív.
1: Já jsem vystavoval vlastně od rekonstrukce muzea asi 8 nebo 9 let a postupně jsme vystavovat přestali, tak je celá ta naše parta víceméně zestárla a přenechali jsme to masožravej marketě a Albrechtové, kterou tímto zdravím a máme z toho radost, jak ona se na pěstování nejenom masožravek, ale v současné době i orchidejí vrhla a že má takové obrovské úspěchy, protože z mezinárodních výstav asi už nevozí jiný medaile než zlatý.
2: A mě moc těší, že se nevnímáte jako konkurence, ale že máte takové hezké vztahy navzájem. My děkujeme za pozvání, mějte se moc hezky, ať se vám daří a my se zase přijedeme podívat jistě v létě na Denivky. Mějte se hezky a nashledanou.
1: Tak jo, byl jsem rád, že jste nás tady navštívili a mějte se i posluchači krásně a pěstujte kytky.

0: Americký zpěvák Bruce Springsteen a jeho nezapomenutelný hit z roku 1980 Hungry Heart. Ladíte rádio vašeho kraje, jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? To je téma, které budeme už za chvíli rozebírat s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Mirotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici a pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
1: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad Možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaše informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, leva tohle změřte, on tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí, jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek, Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli na sobě?
6: Ano, já jsem to měla, jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mně nezbylo nic jiného.
2: Už jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích. Ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pozor, pánové, ano, takové jako
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duše, a na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říkal, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, no, jo? No.
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posíval se. Zdeněk
8: posíval se. Tak to náhodou vím.
6: Ano. No.
8: Schválně. Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Useknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prsty.
8: Tak proto se
2: tam nosí prsty.
9: Pro mě teda
8: má... Kromě hudebního.
2: Ale to je, pozor, jo. Ale to je zavádějící. To, když to myslíme, jako pozor, jo.
7: A co kytaristé, ty ho potřebují taky. To klavirist, teď to říkáš.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být. Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek, my si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Sazky Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Sazky Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Sazka Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Sazky Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Sazka Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Sazka Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůbek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
3: říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznám. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Záchranáři v Indonésii našli pohřešované turisty z lodi. Borovany na Českobudějovicku nechají opravit kanalizaci v mateřské škole, trápí časté závady. Vodáci sjíždí řeku Sázavu na Vysočině, hlavně z Letče. Noční teploty na jihu Čech se budou pohybovat kolem 13 stupňů. Příjemné odpoledne vám přeje Petra Pitra. Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun s 11 evropskými turisty na palubě. Je mezi nimi i český občan. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tojo Una Una. Do cílového přístavu ale nedorazila. Pasažéři jsou v péči lékařů, říká zástupce ředitele odboru komunikace české diplomacie Filip Hašek.
3: Velvyslanectví České republiky v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci.
2: Na člunu byli kromě Čecha taky Belgičan, Francouzka, 5 Nizozemců, 3 Němci a 2 indonéští členové posádky. Po jednom z nich úřady podle agentury AP dál pátrají. Mateřská škola v Borovanech na Českobudějovicku bude mít novou kanalizaci. Město ji vymění v průběhu prázdnin. Nezávislý starosta Vít Fialka k investici za 3,5 milionu korun řekl.
4: Po kamerových zkouškách jsme zjistili, že tam na určitých místech propadla. I kvůli častým závadám musel docházet k výplachům. Když jsme žádali ČEVAK, aby nám vypláchl ty potrubí, tak jsme došli do té kritické situace, kdy už bylo třeba to opravit.
2: Na Sázavu míří vodáci i přesto, že je tam aktuálně míň vody. Na Vysočině je obvykle sjízdná z Letče nad Sázavou. I tam musí ale lidi počítat s tím, že na některých místech je potřeba lodě přenést. Voda je ale klidná a vhodná i pro začátečníky.
5: Jeli jsme na Dovču, neviděli jsme kam na dovolenou, takže jsme si říkali na Sázavě krásně, takže jsme si řekli Sázava, to se řekne voda, tak jsme říkali, tak jdeme.
6: Ne, my máme jenom
5: na vodu.
7: Vysvětluje pan Martin, že s kamarádem vzali dcery a půjčili si loď. Nikdy předtím řeku ještě nesjížděli. Právě pro neskušené vodáky a rodiny s dětmi je podle majitele půjčovny Víta Pujmana Sázava ideální, i když často nelze půjčovat rafty.
8: Samozřejmě lidi to chtějí, občas nás přemluví, jo, když jedou s dětma, opravdu na tu kánoj se bojí, ale jinak to nechcem počovat, aby se to nezničilo.
7: Podle Víta Pojmana musí sice lidé i s kánojemi přenášet jezy, jinak je ale většinou Sázava z Letče sjízdná, i když je teď méně vody. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Noční minima budou na jihu Čech mezi 15 a 12 stupni, v údolích ale klesnou teploty až k 8 stupňům. K ránu pak čekáme od jeho západu přibývání oblačnosti. Neděle bude ze začátku polojasná až oblačná, výjimečně s přeháňkami. Odpoledne bude oblačné, přechodně zatažené a přeháňky se budou objevovat místy. Hlavně k večeru a večer se vyskytne ojediněle i bouřka. Maxima budou od 27 do 30 stupňů, na horách naměří kolem 24 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 20 na 160. kilometru ve směru na Prahu, je tam odstavené auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: V zelených světech si osadíme trošku netradiční trvalkový záhon, pozveme vás do holandského města Boskop a taky představíme rostliny, které se hodí na lesní záhon. Zahradnický magazín i tentokrát laďte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šeberová a Pavel Chlouba.

0: slíbil otci, že opraví místo, ve kterém se narodil, goticko-renesanční tvrz v Drslavicích na Prachaticku. Roky se svojí rodinou bývalý stíhací pilot Zdeněk Švejda kulturní památku obnovuje. Rozhovor s ním pro vás posluchače Českobudějovického rozhlasu pořadu Jihočeši přímo na místě natáčela Lenka Rybáčková. Zdeňku, jsem u tebe doma konečně ve tvrzi, kde jsi prorostlý skrz naskrz historicky. Máš tady svoje kořeny. Jsi Jihočech a vymluv mi to, že nejsi.
1: No tak se mnou je to takový, že tatínek se narodil tady na tvrzi. To je vlastně, proč opravuju tvrz. Protože jsem miloval svýho tátu. A maminka je Jihomoravčka a já jsem se narodil v Banské Bystrici, když táta lítal na stíhači. Ale jsem Jihočech vlastně 64 roků. Tvrzí to je tak, že vlastně moje rodina patřila mezi chudí a Schwarzenbergové rozprodávali tvrz a to panství. A mezi nima byl můj pradědeček. Pak dědeček tady udělal velký přestavby, udělal krásný taneční sál. No a narodil se tu můj tatínek. A v 92. roce zemřela moje babička, tak se dělalo dědictví. Dřív se nedělalo, že jo, děda zemřel 16 let před babičkou a se udělalo dědictví a zjistili jsme, že vlastníme ještě část tvrze, že děda neprodal celou, protože on asi cítil komunisty, že by o to přišli, protože měli vlastně, dá se říct, 3/4 té tvrze. A odešel do pohraničí tamhle za Plzeň a v 92. roce, jak se dělalo to dědictví, tak jsme zjistili, že děda neprodal všechno a to nikdo nevěděl, to nevěděla ani babička, tohleto, jo. No a tak jsem s tím tátou, jsme si o tom povídali, pak onemocněl můj táta rakovinou, bylo mu 61 roků. A když jsme byli na nádvoří, tak by vyprávěl o dětství, jak začal toužit po lítání a o lidech tam a jak viděl americký letadla lítat na tvrzí. A říkal, počkejte, já jednou budu stíhačem a opravdu od 17 let byl stíhačem. No a pak říká, víš, Zdenku, tvrz umírá, já umírám, tak to prostě v životě chodí.
0: Ty jsi musel cítit něco k té tvrzi od toho okamžiku, kdy jsi o tom začal třeba mluvit s tatínkem.
1: Ano.
0: Ale ta historie ti začala docházet až postupně. Ty vnímáš jak tu dobu? Proč se té tvrzi tolik věnuješ, kromě toho, že si to táto vyslíbil?
1: Mě tvrz vůbec nezajímala. Naši si koupili kousek tady odsaď asi 150 metrů odsaď chalupu, takže já už jsem sem jezdil do Drslavic 115 let. A já jsem ani na tvrzi nějak nechodil na ní. Dokonce na nádvoří, děda tam měl takový velký okno, tam udělal, když měl ten taneční sál, tak jsem ty okna v 16 letech, to už jsem byl vlastně, já si říkám, měl bych mít rozum, tak jsem všechny okna rozbil kabinama z nádvoří. Ale ono to nebyla sranda to rozbít, protože to bylo zarostlý celý bezinkama a prostřelit tím kamenem ty bezinky nebyla sranda. No a pak jsem to za těžký prachy nechával všechno zasklít, tak když jsem se do toho pustil. Takže já jsem k tomu vůbec žádný vztah neměl. To začalo právě tím slibem. Prostě jsme si s tatínkem o tom povídali a on jak řekl to, podívej se, tvrz umírá, já umírám, tak mi něco vlítlo do hlavy. Ten okamžik jsem tátu přišel obejmout a řekl jsem tatínku, já ti slibuju, že tam, kde ses narodil, nikdy nedovolím, aby to bylo srovnání se zemí. Protože na to byl demoliční výměr, to zastavila revoluce, jo, tu demolici. A to byl start. Mě historické památky vůbec nezajímaly nikdy. Pak jsem do toho prorost. Když jsem tady dělal, tak jsem viděl babičku, dědečka. Tady babička musela dělat, ona si stěžovala na kolena, když drhla ty parkety vždycky. A postupně se to do mě vcuclo tak, hlavně jsem typ člověka, který se neumí vzdávat, jo. Nikdo tomu nevěřil ani památkáři, jo, že se to jde vůbec opravit. Ale víte, já jsem jednou četl takový bestseller Myšlením bohatství. A tam bylo napsáno, když něco opravdu chceš, tak to dokážeš. A bylo tam ABC. A já jsem si to denně četl, ne v této době, ale už dřív, jo. Jsem to měl na stěně, stoupil jsem si k tomu a já jsem to přečetl za den 100x. Já vůbec si nepamatuju, co jsem četl, protože já jsem nechal proudit ty myšlenky a tam bylo taky soustředit se na svoji ideu s veškerýma svýma emocema. Pak jsem zjistil, že je to pravda, že když opravdu něco dostanete do sebe, tak pak ať děláte cokoliv, tak všechno směřuje k tomu vašemu cíli. Já jsem typ člověka, který když by sekal fotbalový hřiště sekačkou, tak nikdy nepůjdu tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. Já si to obejdu s tou sekačkou, pak si udělám uhlopříčky a udělám si jednu část. A říkám, já už mám za sebou, už mi chybí jenom tři. Půjdu do druhého trojúhelníku. Je, už mám tenhle, už jsem v půlce. Vždycky vidět konec, ten momentální, a ne ten celý. Takže já jsem tu tvrz, jsem si tady někde sedl, viděl jsem to, koukal jsem, myslel jsem, zapálil jsem si a řekl jsem si, to je sranda. A šel jsem si sednout jinam, to je taky sranda, všechno byla sranda, udělal jsem z toho jednu velkou srandu a skočil jsem do toho. A nic jsem neuměl, nic jsem neznal.
0: Ty jsi vlastně teď docela hodně podpořil tu informaci, že ta tvrz pro tebe zároveň hodně znamená a zároveň ne. Hodně jsi podpořil to, že pro tebe znamená hodně ten vztah k tátovi, k předkům, odkaz, láska a to, že jsi pro tátu chtěl něco udělat pro tu rodinu. Vy jste měli společné i to letectví.
1: No tak já nevím, jestli bych byl pilotem, kdyby nebylo mýho táty, jo. Protože já měl maminku, já jsem byl maminky Bibinka, samozřejmě, jako takovým. A táta byl na mě tvrdý. Ale já jsem prošel 9letku, že vždycky jsem to nějak udělal, abych se dostal do dalšího ročníku. Pak jsem se dostal do učení a ve druhém ročníku jsem tam byl napsáno, prospěl velmi dobře. Táta, když to viděl, tak mu takhle takový chudákový slzy, jako měl radost, že něco takového o mě četl. Vyučil jsem se, pak jsem šel na průmyslovku, s tím jsem několikrát utek. Táta mě posadil do auta a odvez zase do Strakonic. A mě to nějak nedocházelo, co táta má za zaměstnání, že vlastně kruci na to, táta je pilot, abych si řekl, proč já mu dělám tohle. To mě vůbec nějak nedošlo. A tak jak jsem mě vždycky odvezl na privát, já byl na privátě, já nebyl na internátě. Taková svoboda určitá. Tak jsem prošel tou školou nějak, maturoval jsem až v září, protože jsem se nedostal k letectvu hned v lednu, jako v tom 4. ročníku. Pak jsem šel na 2 roky na vojnu, odkroutil jsem si 2 roky vojny, byl jsem ženatý, pak jsme se rozešli. Tady jsem byl v Prachaticích, chodil jsem do vzduchotechniky. Manželka ode mě odešla a já si říkal, kurdík, po letectvu. Ale no prčic, já už jsem jednou v ULZ-u byl, mě už odtaď vyhodili. Tak jsem vymyslel jsem plán, začal jsem makat, běhat denně 30 km, 15 dopoledne, 15 v noci ve sněhu. Začal jsem cvičit, kliky jsem dělal, dřepy jsem dělal, běhal jsem a už jsem se dostal až tam, že jsem udělal najednou 1000 kliků. A já je přestal dělat ne, protože jsem nemohl, ale protože už mě to nebavilo je dělat ty kliky. A vždycky jsem běžel tady takhle po té cestě a řekl jsem, já se tam jednou musím dostat do vzduchu. A tam jsem běžel a teď jsem se týral. A pak jsem jednou, a už teda přeskočím hodně velkou dobu, tady prolít, táta byl na chalupě s maminkou, tak jsem tady prožehlil. Tady takhle opřel jsem se, na Prachatice jsem letěl, opřel jsem se takhle o tu stráň, udělal jsem si takhle výkon, zůstal jsem na zádech. Táta prý, říkala maminka, táta prý, říkala, tahej. Protože já to, on to viděl jinak samozřejmě než já. A zůstal jsem takhle na těch zádech a letěl jsem a jsem takhle zaklonil tu hlavu a teď jsem viděl tu cestu celou, která mě vedla k letectvu. A taky jsem si řekl, tak holka, ty jsi mě vedla k letectvu. Otočil jsem takhle zatáčkou, prožel jsem to nad Prachaticema, nad vzduchotechnikou, před vzduchotechnikou jsem zapnul forsáž, opřel jsem se o Libín. Ale jak na tou fabrikou, když jsem letěl, tak jsem si řekl, tam někde leží tvůj majzlík a kladívko. Tam, kde jsem to zapomněl. A tím údolem takhle jsem šel do Budějic. To jsem předběh teda. No a tak jsem vymyslel ten plán. Přihlásil jsem se do Slofajru. Já měl jako takovýho strejdu, toho tatínka, velký kamarád, Míla Tutr. A tomu jsem zavolal, byl ředitelem Slofajru. A jestli by nebylo možné tohleto, samozřejmě zvenku, tak zařídil mi to a šel jsem do ULZ-u. A tam byla otázka, no, mezi mnoha dalšími otázkama. Byl jste někdy vyšetřovaný v ULZ-u? Ne, nebyl. Jo, tak jsem to zamlžel, prošel jsem. Teďkon jedna kamarádka mýho táty říkala zvenku, protože já tam nechtěl, abych šel do Slofajru, jo, protože tam se hodně kluci zabíjeli takhle, no, jsem to práškařil. Já jsem šel na vrtulníky. Tak řekl, no, Pepo, Tátovi říkal tak brátka, kdo víc může udělat pro svýho syna než ty, aby se dojel na školu. Táta požádal Remka, velitele letectva, s kterým lítala akrobatickou sedmičku v Košicích, tak požádal, jestli je možný, protože do 26 let existovala výjimka, ale musel jí udělat velitel letectva. No a já jsem říkal na vrtulníky, protože se mi ty vrtulníky nějak držely, protože mě vůbec nenapadlo, že bych mohl dělat stíhače, jo. A ten Remek, generál Remek, řekl, já doufám, že po tátovi na stíhač. No tak jsem vlastně, já už jsem si udělal obchodního pilota, protože jsem to zamlžil všechno, a dodělal jsem si La-1. To znamená, že jsem prošel psychotestama, staravotníma zkouškama nad zvukovýho pilota. A teďkon v té fabrice, kde jsem dělal, tak jsem tam zase učil zase matiku, protože já, kdyby mi někdo řekl Vitkým před závorku něco, to já vůbec neviděl, učil mi tam řeč, jo. No a tak jsem na těch plechách, co jsem očistil tím majzlíkem a kladívkem, ty kuličky po svárech, tak jsem na tom počítal matiku. Sportovec jsem byl, uměl jsem spoustu věcí, že byl jsem mršný kluk, tomu jsem problémy s tím neměl. A teď jsem začal studovat. První semestr matika, druhý semestr taky matika, fyzika. Třetí semestr vlastně, to byly ty nejhorší, kdy se nejvíc vyhazovali piloti. A já jsem věděl, že tu matiku musím umět pospátku. Ve čtvrtek jsem udělal navigaci, v pátek jsem udělal taktiku a bylo nás pět, který jsme začali lítat, který měli všechny zkoušky. No a odletěli jsme do Pěšťan a tam jsem vlastně začal lítat na proudových mašinách L29. No a tím to všechno začalo, to moje lítání.

0: Tak jako jsi se zakousl do toho studia, stát se pilotem, tak jsi se musel zakousnout do té ruiny, která ti začala být najednou sympatická a ty jsi si prostě řekl, že tady z toho uděláš opět obyvatelný prostor. Je tam nějaká fyzická práce, je tam nějaká snaha, je potřeba na to sehnat finance, je to spousta starostí. Dokážeš si vzpomenout na ty počátky?
1: Jako vzpomenu si na to určitě, ale nechápu to. Do dneška to nechápu. Jo, tak samozřejmě už se na to dívám jako starý člověk, že unavený. Ale prostě jsem vzal krompáče, lopatu a můj tatínek umíral a já jsem potřeboval, než zemře, stihnout co nejvíc práce, vyčistit to s Věrkou, s mojí ženou. Si neumíte představit, jak my jsme tady spolu, jak jsme měli radost z každého kousíčku vyčištěného. A teďkon táta jsem přišel jednou, už nemohl ani chodit a říkal, Zdenku, dej mi ještě kopnout, to mám, ne, tati, seď. A říkal, Zdenku, já věřím tomu, že tu tvrz dokážeš. A to samý mi jednou napsal v dopise, že věří tomu, že ze mě jednou bude stíhač. A přesto nejde vlak prostě.
0: A tvoje žena není ani pilotka, nedělala stejnou školu a zvládá ti sekundovat, nejenom sekundovat, možná v některých oblastech možná i jde krok před tebou, krásně se doplňujete.
1: Tady jsme v obýváku. Ten nábytek si koupila moje žena, když byl 25 let, jako kdyby vědělo, že to přijde sem, jako že bude mít někdy něco podobného. My jsme tady skoro týden šoupali nábytkem, různě, protože tady je spousta věcí, aby to se dělo. A my si v tomhle rozumíme, my máme úplně stejný pohled na něco, když se na to podíváme. Třeba já udělám někde čísla, vohnu nějakou takovou lať, chrp, jak máme prohnutý, Věrce ukazuju, dám to na jedničku, na dvojku, na trojku, na čtyřku, na pětku. A řeknu, Věrko, kdy se ti to nejvíc líbí? A na trojce, mě taky, dobrý. My jsme se vždycky shodli. Já si nepamatuju, že bychom se, proto jsme se do toho mohli pustit. Máme stejný pohled na tyhle věci. Na spoustu věcí nemáme stejný pohled, ale na to držáctví takový, ano.
0: To, kde se nacházíme teďka, je kulturní památka. A je to tak, že od roku 1963, jestli nemám špatné číslo, tak si říkám, že to určitě pro vás je taky svým způsobem limit. Že ta fantazie je jedna věc, to, co jste schopni, ale vy musíte určitě dodržovat nějaká pravidla.
1: Ta vrst nikdy nebyla zabavená státem. To stát užíval jezdějáci a myslivci, ale furt to bylo v majetku, byly jako bytový jednotky. Děda to udělal tak šikovně, že jak to rozprodával. A tu sípku tu měli zase jiný, jo. To byl jediný barák, který měl děda. Tak tím to nebylo nikdy zabavený státem. To znamená, že se to netýkali restituce. Ale my už jsme vlastnili tvrz. To znamená, že památkáři na mě měli hodně času. Furt něco prostě bylo, furt něco, já jsem tomu já moc nerozuměl. A tak jsme se prostě docela ostře dohadovali. Dokonce jsem je vyhodil tady odsaď. A pak jsem jednou řekl, víte co, jestli chcete, aby to k něčemu bylo, tak mě učte, ale přestaňte mě buzerovat. Ty představte si, oni to pochopili. A ti pár, když to pochopili, tak jsem to pochopil i já. Z nás se stal neskutečný tým. Já nemám celá, to jsou dobrý začátky, 94. rok, to myslím ještě, že můj táta, když to nebylo. Takový tým, ta spolupráce, že já kdyby nebylo památkářů, tak jsem tady udělal spousta blbostí, chyb. A jeho český kraj mi vždycky pomůže. Třeba malou částkou. Když třeba řeknu, že budu dělat třeba dlažbu, tak se dostal víc. Bez nich bych to vůbec nedokázal, bez hlavně kraj. I od ministerstva, tam jsou takový trošku jiný vztahy, ale smekám před lidmi, co jsou na kraji, pan Červák a všechny ty, co jsou pod ním. To je úplná radost tam za nima přijít. Bez nich bych nikdy nebyl tam, kde jsem dnes.
0: Jestli jsem to dobře pochopila, tak myslím si, že návštěvníky tady i rádi vídáte, že ta historie té tvrze a ta historie té opravy té tvrze a opravdu bych řekla zajímavosti docela i rádi sdílíte.
1: Tady poznáte, jestli opravdu má někdo zájem nebo si nekrátit dlouhou chvíli. A můžu vám říct, že sem přišli lidi, rekord je turisti, že odjeli tady odsaď za 3 dny. Poznáte ty sympatie, jak to přeskočí takhle, tak v lásce vlastně se dá říct. A na to zase rád vzpomínám, ale teďkon já už jsem unavený prostě z těchto věcí. Rád provedu lidi, kteří mají zájem. o té historii, my jsme se dostali přes archiv do roku 1050, začátek pozemkovej, když kníže Břetislav věnoval pozemky někomu na Prachaticku a tam do Bažlicko-Boklatovsko, jak je taky, tam je Švihovrat a Drslavice. Ona taky tvrz. A tady jsou Drslavice a taky je Švihovrat. To je jasná spojitost, že s tím. Takže jsme v roce 1050, pak tady byly různý rody, byl tady Petr Vok a Vladimír Žumerka. Petr Vok dokonce napsal někde, to mi ukazovali vždycky turisti přijel. Nejraději jsem jezdil do Bechyně, do Drslavic. Ta tvrz je vlastně postavená na zajímavém místě, jo. Ona je snadno dobyvatelná, protože pod svahem. Kopec je nahoře. Když si vezmeme kabely do kapec, tak rozbijem střechy. Snadno tam jako kousek vejš. Ale energie je tady. Tady se kříží dvě energie. Je tady keltská studánka, máme léčivou vodu. Jsme si tuhle sedli a říkali jsme si, Věrko, napadlo by tě někdy, že bychom udělali tuhle nádheru, protože je malovaná celá, že jo, ze všech stran. Jsme na to pyšní, co jsme dokázali.

0: bys si přál, aby tady bylo? Máš takovou nějakou vizi?
1: Ten život utíká a on ten rok je každý kratší. Furt je kratší. Podívej se, je jaro a vlastně už za chvilku je podzim. To ulítne a ta zima tady, já si vždycky říkám, tady Zdenku si lehni, čti si, protože já mám rád takový ty vesmír, ale já jsem furt na dokumentek. On se to nestalo, nikdy se to ještě nestalo. Samozřejmě to je to ani nepohodlný život, že my nemáme pořádně koupelnu, teď máme koupelnu a to vlastně nahoře. My jsme 13 roků nosili vodu, jo, tady moc, já neodpovídám teď na otázku, jo. A co bych si přál? Mně se splnilo všechno. Chtěl jsem mít pozemek, přes který poteče potok. Mám. Chtěl jsem mít rybíčky. No máme, tak nemám. Jsem si říkal, tady si udělám takový močálu ve svahu, jezírka a tam budu mít raky. Jsou tam. Slepice mám, ovečky mám, ty mám jehňátka. Mně se všechno doplní. Holuby ještě nemám, to jsem si přál, ale mám už holubník. Mám vnoučka. Já mám Jozívka malýho vnoučka. To každý řekl Zdenku, to je jak tvoje dvojče, on je stejnej, povahově. Tak to je úplná, to je neskutečná zápalnice, jo, tohleto. Milujte svoje děti, který vychováváte. Dítě se může bát jít kamkoliv, ale nikdy ne domů. Domů by mělo přijít vždycky s čímkoliv, s jakýmkoliv problémem. Dítě vydrží války, já nevím, co všechno. Ale když má milující rodiče, tak to zvládne. I když s tou výchovou je to složitý, někdy takový genový věci, že jo. Ale milujte svoje děti.
0: To řekl pan Stvrze, Zdeněk Švejda. Děkuju moc, že jsem tady mohla být a děkuju, že si přijal pozvání sdílet vlastně všechno to, co si v životě doposud zažil s posluchači Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mějte se všichni hezky.
2: S bývalým stíhacím pilotem a současným majitelem goticko-renesanční tvrze v Drslavicích na Prachaticku si povídala Lenka Rybáčková.

hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici. A pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Milí přátelé, buďte srdečně pozdraveni a vítáni. Jsou tu po týdnu koncertní ozvěny od tří lvů, které pro vás připravuje v Českém rozhlase České Budějovice Jiří Kasal. V červenci roku 2015 vystoupila v rámci Třeboňských nocturen spolu s rozhlasovým big bandem Gustava Broma s kapelníkem Vladem Valovičem na nádvoří městského úřadu v Třeboni Deidra Jones. Výborná americká zpěvačka tmavé barvy pleti spojující v jeden celek soul, blues i jazz. Deidra Jones, působící delší dobu v Německu, toho už má na svém uměleckém kontě nemálo. Byla podpůrnou vokalistkou Michaela Jacksona, natáčela se slavnými Weather Girls a také vystupovala v rámci koncertu Eltona Johna, Randy Crawford nebo Lou Beggy. Byla také členkou formace La Bouche.

v pop tanečním projektu Tief Schwarz. Deirdre Jones hrála a zpívala rovněž muzikálové produkci mapující životní příběh legendární gospelové zpěvačky Mahalie Jackson. No a představila se taky na třeboňských nocturnech, přičemž za zády měla výborné bromovce. A nebyla to první ani poslední spolupráce s tímto orchestrem. Větší část tohoto vystoupení pro vás dnes máme připravenou. A jako první přijde v podání Deirdre Jones na řadu známý rhythm bluesový song Let the Good Times Roll. Pojďme se bavit.

Zůstaň se mnou, houpej mě, stay with me, sway with me, to zpívala v oblíbené původně mexické písničce skvělá Deidra Jones za doprovodu rozhlasového big bandu Gustava Broma s kapelníkem Vladem Valovičem v létě pod širým třeboňským nebem. Předtím to byl ještě standard od Duka Ellingtona, Don't Get Around Much Anymore, u nás známý jako Všichni tancovat jdou s Karlem Hálou. A ještě zazněla srdcerivná balada Feeling Good proslavenou Ninou Simone. Deidra Jones v úvodu vystoupení s úsměvem poznamenala, že na třeboňských nocturnech vystoupila jako první Američanka afroamerického původu. V závěru koncertních ozvěn si můžete ještě poslechnout od Deidra Jones ve struhujícím provedení starou nádhernou skladbu Amazing Grace, Úžasná milost. Předtím vám, přátelé, Jiří Kasal děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu jen to dobré.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 18. hodina.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ničivé požáry ve Francii a ve Španělsku pomáhají hasit hasičské týmy z celé Evropy. Záchranáři kvůli plamenům museli evakuovat přes 270 tisíc lidí. Nová interaktivní stezka na česko-rakouské hranici u přední Výtoně na Česko-Krumlovsku připomíná historii železné opony. Sušice kvůli suchu odebírá pitnou vodu z řeky Otavy. Zítřek bude na jihu Čech většinou oblačný, teploty vystoupají ke 30 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasičům ve Španělsku a ve Francii vyrazilo pomáhat s ničivými lesními požáry 11 letadel a vrtulníků z různých států Evropské unie, řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší je situace ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže.
5: Pomáhat přiletěl taky tým českých hasičů s helikoptérou Black Hawk. Zasahují u města Bordeaux. Kvůli blížícím se plamenům tam záchranáři evakuovali okolní obce. Francouzská vláda postupně povolává další stovky vojáků. Kvůli ohni se taky rozhodli organizátoři Tour de France zkrátit závěrečnou etapu. Ve Španělsku se snaží hasiči zastavit rozsáhlé požáry nedaleko metropole Madridu. Kvůli tomu, jak rychle postupují, totiž musí přesouvat i provizorní centra pro evakuované. Zasažené oblasti navštívil premiér Pedro Sanchez. Podle něj zůstává prioritou záchrana životů. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Stezka vzpomínek na česko-rakouské hranici u přední Výtoně na Lipně připomíná historii železné opony. Na trase jsou umístěné taky interaktivní prvky. Na jednotlivých zastaveních jsou QR kódy s dobovými fotografiemi, videi a dalšími materiály. Autoři stezky chtějí propojit historii s moderními technologiemi. Pokračuje nezávislý starosta přední Výtoně Pavel Gabriš.
6: Sušice proto musela poprvé požádat o mimořádné povolení odebírat vodu z Otavy i při nižším průtoku, než běžně umožňuje vodoprávní rozhodnutí. Voda se odebírá nad městem a po použití v domácnostech se její značná část po vyčištění na čistírně odpadních vod vrací zpět do Otavy pod městem.
3: Sport.
4: Fleretista Aleksandr Šupenič je mistrem světa prvním v české mužské šermířské historii. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl v roce 1985 stříbrný kordista Jaroslav Jurka.
3: Počasí.
4: Noční minima budou na jihu Čech mezi 15 a 12 stupni, v údolích klesnou až k 8. Kránu čekáme od jeho západu přibývání oblačnosti. Neděle bude ze začátku polojasná až oblačná, výjimečně s přeháňkami. Odpoledne bude oblačné, přechodně až zatažené. Přeháňky se budou objevovat místy a hlavně k večeru a večer se vyskytne ojediněle i bouřka. Maxima budou od 27 do 30 stupňů, na horách kolem 24. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na mírný. Jihozápadní až západní a biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na nehodu pozor na silnici 121 u Varvažova na Písecku, srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. Příjemný poslech a sobotní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Ladíte Český rozhlas České Budějovice, hezkou sobotu 25. července. Dnes vybrala moje maminka Jaroslava písničku z muzikálu Starci na chmelu. Den je krásný, může být v jakémkoliv podání. Jakubům k svátku pro tuto písničku je maminka inspirovaná svatbou Jakuba Prachaře a Sáry Sandevy, kterým přeje šťastné manželství. My samozřejmě také. Všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně písničkáře Pokáče, vám do rádia a všem posluchačům. Silvie a Jaroslava z Prahy. Díky za krásné přání, milé dámy.

Vážená redakce, touto cestou posíláme písničku včerejšímu oslavenci. Je jím pan Vilém Hervíř ze Sezimova Ústí. Milý Vildo, dodatečně všechno nejlepší. Přejeme ti pořádnou porci zdraví, elánu a ještě mnoho ujetých kilometrů na kole. Kamarádi z Lípy. Prosíme o písničku Někdy příště od skupiny Katapult. Děkujeme.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. Pět případů, pět rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
2: Vážení, přejeme panu Václavu Pencovi k jeho významnému životnímu jubileu. Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Za všechny jménem obce Chroboly starosta Oldřich Valouch. A písnička symbolická. Karel Gott, být stále mlád. Jen to nejlepší.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. V nedělním Vltavínu si připomeneme, že 21. července roku 1832 absolvovali císař František I. a jeho manželka slavnostní inspekční jízdu po nově dokončené jižní části Koněspřežky u Lince. A že ke slavnostnímu výkopu krumpáčem při začátku stavby došlo také v červenci, ovšem o 7 let dříve. Ale nejen to. Ukážeme si, že odpor majitelů pozemků a protesty proti stavbám nejsou jen situací ze současnosti. Táhnou se už z hluboké historie. V jižních Čechách tak lidem vadila třeba už stavba budoucího rybníka Svět, která pohltila celé předměstí Třeboně. A v případě Koněspřežky se některé protesty dostaly až k soudu. Tady je ukázka z Vltavínu.
1: Tak vidíme, že Vincenc Moos na svém pšeničném poli zničil 5 signálních tyčí v celkové hodnotě 9 zlatých a 27 a čtvrt krejcarů. Pan Scharfenfeld zničil na svém poli 3 signální tyče, ty byly nějaké lacinější, protože škoda byla pouze 3 zlaté. A ten třetí, Bauernebel, ten zničil také 5 signálních tyčí a ku podivu škoda ještě menší, 2 zlaté, 35 krejcerů.
2: No a mělo to nějakou soudní dohru nebo nějakou úřední dohru? Zatímco ti předchozí vzbouřenci šli na chvíli do chládku za asistence vojáků, kteří náhodou byli kolem, tak tady zrovna, co náhoda chtěla, tak vojáci nebyli, ale nějaký trest asi přišel.
1: To bychom se tady určitě dočetli, tady máme před sebou teď protokol o výslechu, protože hned toho 4. května 1825, kdy k tomu došlo, tak byli všichni ti pachatelé předvoláni před magistrát. A tady se dočteme teda, jmenuji se Vincenc Moos, jsem rodilý ze Slezska, 45 let starý, katolického náboženství, ženatý, otec 9 dětí, zdejší měšťan a majitel pozemků a majitel také palírny na Kořálku. A teď je tady, jste si vědom, proč jste byl předvolán k výslechu, no a teď tady můžeme zalistovat, je to...
2: Víte, ano, několika stránková výpověď.
1: 1, 2, 3, 4, 5 hustě popsaných stran toho zdůvodnění, jak tomu došlo a je prostě...
2: Zhruba to, co jsme tedy popsali, tak on tady konkretizuje sám za sebe. Na jednu stranu se tomu člověk nemůže divit, prostě někdo vám v podstatě bere váš majetek, byť vám za něj něco nabízí, ale ta cena asi jednak není třeba úplně taková, jakou byste si představoval. Za druhé je to prostě váš majetek a člověk se s ním nerad loučí. Takže předpokládám, že Moos dostal nějakou pokutu a bylo vyřízeno. Ale jak to nakonec dopadlo?
1: Nakonec ho ta koňka svým způsobem také dohnala o pár desítek let později, protože jakmile koňka byla v provozu, zlepšily se dopravní možnosti. To si vyčíhli podnikatelé, kteří postavili právě v okolí toho nového nádraží, postavili první budějovické fabriky, dá se říct, tuškárna, cukrovár, sirkárna, ty všechny vznikly v okruhu několika desítek až stovek metrů kolem té Koněspřežky. No a jejich zaměstnanci také chtěli někde bydlet. Čili potřebovali, scháněli stavební parcely pro stavbu obytných domů a tu už starý pan Moos jim ty parcely prodal. Čili rozparceloval svoje pole a na něm potom vznikly domy. Ty domy vytvořily novou ulici, to je dnešní Komenského ulice, ale podle tehdejšího zvyku se ulice pojmenovala podle majitele pozemků, čili ta ulice byla Moosova. Čili pan Vincenc Moos měl památku na svůj odpor vůči Koněspřežce v názvu ulice.
0: Slyšeli jste ukázku z nedělního Vltavínu, celý pořad si poslechněte zítra po zprávách v 9 hodin. Pokračují sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Zahrajte prosím Aničce Janouškové k zítřejšímu svátku písničku Holky z naší školky s tímto vzkazem. Milá Aničko, přeji ti sluníčko v duši i úsměv, co ti moc sluší. Ať kveteš jako kvítí na louce, proběhni se po ní jen lehounce. Hodně zdraví i radostí a žádné dětské starosti ti přeje strýček Pavel z Moravy. Děkuji za zahrání. Není vůbec zač.

0: je věc můj.
1: Sobotní melodie podvečera. Prosím redakci o zahrání písničky od Karla Gotta pro paní Marii Wolfovou z Bělé u Balond, která nedávno oslavila 74. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání přejí kamarádi z Bělé u Balond. Za všechny Eva Nováková. K přání za celou rodinu Wolfů se připojují vnoučata Patrik a Honzík, kteří posílají babičce velkou pusu a pěknou písničku.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

18 hodin a 58,5 minuty, tolik dnešní melodie podvečera. Od mikrofonu se loučí a příjemný podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Hasiči u Velhartic na Klatovsku bojují s rozsáhlým požárem lesa. Ministryně Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Nová interaktivní stezka u Přední Výtoně připomíná historii železné opony. V noci se na jihu Čech ochladí na 12, v údolích až na 8 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Třetí stupeň požárního poplachu ze 4 dneska vyhlásili hasiči u Velhartic na Klatovsku. Hoří tam asi 3 hektary lesa v nepřístupném terénu. Hasiči proto povolali vrtulník s bambivakem, říká řídící důstojník hasičů z Klatov Aleš Bucifal.
5: Je to zatím bez zranění. Dalo by se říct, že to je částečně pod kontrolou, ale ten prostor, kde k tomu požáru dochází, je opravdu natolik krkolomnej, natolik prudkej ten svah. Z toho důvodu jsme na místo povolávali ten vrtulník, aby nám ty nepřístupní skalní ložiska, které jsou tam, tak aby nám vyhašoval ta vrtule, protože nejsme schopni tam dostat lidi.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmu může magistrát uložit až 50 000 pokutu. Stezka vzpomínek na česko-rakouské hranici u Přední Výtoně na Lipně připomíná historii železné opony. Na trase jsou umístěné taky interaktivní prvky. Na jednotlivých zastaveních jsou QR kódy s dobovými fotografiemi, videi a dalšími materiály. Autoři stezky chtějí propojit historii s moderními technologiemi. Pokračuje nezávislý starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš.
6: Návštěvníci se seznámí s historií železné opony, životem lidí na obou stranách hranice i příběhy těch, kteří toužili po svobodě. Celá stezka ale není jen minulostí. Především ukazuje cestu od rozdělení ke spolupráci a připomíná, jakou hodnotu má svoboda a dobré sousedské vztahy.
3: Počasí.
4: Noční minima budou na jihu Čech mezi 15 a 12 stupni, v údolích klesnou až k 8 stupňům. Neděle bude ze začátku polojasná až oblačná, výjimečně s přeháňkami. Odpoledne pak bude oblačné, přechodně až zatažené. Přeháňky se budou objevovat místy. Hlavně k večeru a večer se vyskytne ojediněle i bouřka. Maxima budou od 27 do 30 stupňů, na horách kolem 24. Slabý vítr se dopoledne změní na mírný a biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Opatrní stále buďte na silnici 121 u Varvažova na Písecku. Policie tam řeší srážku dvou osobních aut. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikoliv kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikoliv do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název Salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna, Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství, ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v něm se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren. Pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území Lednicko-Valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, ne-li vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnících místo kapru. Tady jsou hospodářské lesy. Tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou z 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli v stářím stromu. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo, jak tady žili s touto knížecí rodinou v souladu nebo v nesouladu, co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky, samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů, protože celá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových, byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici lesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru, reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak, a uplatnily se dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů,
0: které chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století

0: Endo tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v lednici sázelo tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
1: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
0: a vrátíte, tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadí, sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
1: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtensteinů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. A byť nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Eďka Tyhárov, mikrofon probo. Eďka Tyhárov.
2: Tak vypadá obvyklý začátek natáčení našeho pořadu. Tentokrát jsme hlasito stále měřili na maďarštině, která je mateřským jazykem dnešního hosta. Jako upřímná hostitelka jsem se hned přiznala, že maďarsky neumím ani slovíčko a ještě méně mu rozumím. Spolubesednice Ester Honty, překladatelka a tlumočnice, mi asi stejně upřímně oponovala.
1: Ale to není pravda. Vy třeba umíte slovo kabát, kabát, lampa, lampa a podobně.
2: Ale toho je málo, přiznejte se.
1: Dobře, tak není to asi úplně moc. Když jsem párkrát někoho učila, po určitém malém vysvětlení uměl rovnou chápat, nevím, možná přeháním, třeba 50.
2: Ale má tu nějakou melodii, která je hezká. Řekl vám to někdo?
1: Jo, ano, už ano.
2: To byl slibný začátek rozhovoru. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Goránka Oljača.
1: Já jsem tady chodila na gymnázium a tam se spolužáci spíš smáli té maďarštině. Až pak dospělosti se mi stalo, že za mnou přišlo pár lidí a říkali, mně se celý život tak líbila maďarština a chtěla jsem se ji učit a tak jsem tady u vás.
2: Řekla Ester Honty a rovněž popsala, jak vrstevníci kdysi vnímali její jazyk. A jak ona vnímala češtinu a české prostředí? Jak se vůbec dostala do pražského gymnázia?
1: Jsem z Budapešti, tam jsem vyrůstala a když mi bylo 14, tak moje maminka jako budapeská bohemistka dostala práci na 5 let v Praze. V maďarském kulturním středisku. Vlastně práci snů, ale pro mě to úplně období snů nebylo a já jsem tady nastoupila na gymnázium. Bylo to pro mě těžké období, já jsem česky neuměla, uměla jsem docela slušně slovensky, ale na to, aby člověk chodil na gymnázium, to nestačilo. Takže si myslím, že jsem měla docela klinické deprese, které nebyly diagnostikovány a pro mě to bylo velmi těžké období. Ale naučila jsem se česky, po 10 letech mi spolužáci říkali, už nemáš akcent a dneska se tím živím. Takže je to můj život, patří to ke mně, nechtěla bych to zopakovat, ale je to tak asi dobře. Vlastně to bylo první období, kdy jsem se ocitla v Čechách a pak, když jí to 5leté pracovní období skončilo, tak jsme se vrátili s celou rodinou do Budapešti a já jsem vzápětí začala chodit se svým bývalým mužem, no a pak jsem přišla za ním a vdala jsem se. Nebylo to tak úplně jednoduché, mě nechtěli pustit rodiče, jedináček a tak dále, ale přeskočím, takže pak jsem se vrátila v roce 90 a od té doby jsem tady. Ale už tam zase bydlím, tak posledních 10 let bydlím vlastně paralelně. Rodiče mi umřeli, takže jsem tam zdědila i byt, mám kde bydlet, takže vlastně si to Budapešť můžu užívat. Ale nejsem tam tolik, kolik bych chtěla, protože jsem na volné noze tlumočení, překládání a to nikdy nevíte, co bude příští týden.
2: To je komplikované. A studovala jste na Karlově univerzitě, co vlastně?
1: Studovala jsem jak na Karlově univerzitě, tak na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Studovala jsem učitelství matematiky. Tady jsem byla jenom rok na začátku, protože pak, že končilo to 5leté období práce té mojí mámy. A pak jsme se teda vrátili do Budapešti a tam ten obor učitelství matematika, informatika teprve začínala. Takže jsem šla znova do prvního ročníku a pak po 3 letech jsem se vrátila sem, vdala jsem se a dodělala jsem to tady zase na matfizu, kde jsem začínala.
2: Vzpomínala na začátku našeho setkání Ester Honty, dnešní host.
0: My a oni.
2: A ty jazyky, protože vy jste překladatelka, tlumočnice, nemáte na to diplom?
1: Nemám na to diplom, ale pak se stalo, že jsem šla touto cestou a člověk se to nějak naučí. Takhle, já jsem udělala nějakou překladatelskou státnici kvůli tomu, abych mohla mít soudní razítko a češtinu mě uznali, protože maturita z češtiny je vlastně státnice. Na soudní razítko člověk potřebuje splnit nějaké podmínky, proto jsem teda šla na tu státnici překladatelskou a také jsem proto absolvovala juridikum. To je vlastně základy práva pro tlumočníky na právnické fakultě. Tak to je podmínka. Musím se přiznat, že já mám trošku mindráky z toho, že nemám translatologii, ale ani jedno nic nezaručuje.
2: Ten fakt, že souběžně žijete i v Budapešti, i v Praze, je pro vás dobrý? Je to výhoda nebo naopak nevýhoda?
1: Já si myslím, že to je výhoda. Já si myslím, že to je skvělé, úžasné a zátěžové. Ale je to volba, takže se nechci stěžovat.
2: V jakém slova smyslu zátěžové?
1: No tak když máte dva byty a ty dva byty jsou od sebe na 7,5 hodiny vlakem, tak to samo o sobě je dost zátěžové. Takže já tam přijedu vždycky do toho druhého života. Mám pocit, že jsem třeba za 2 dny aklimatizovaná a pak za týden mám pocit, jo, už jsem doma. Takže vlastně se člověk stále aklimatizuje, ale je to zároveň krásné.
2: Ano, a profesně?
1: Profesně je to obrovská výhoda, protože já si musím udržovat tu maďarštinu. Protože když člověk žije v Čechách, tak dnes už jsou ty možnosti jiné. Člověk se může dívat na internetu na všechno možné. Ale stejně, být v tom maďarském prostředí, mluvit s přáteli, tak si člověk tu maďarštinu udržuje. Není úplně těžké zapomenout jazyk nebo mít vazby z toho druhého jazyka, začít mluvit trošku špatně, nebo tam mít hungarizmy nebo bohemizmy. Může se naučit právě i ta nespisovná slovíčka, protože v tamtom prostředí je a jinak by nevěděl, jak třeba mladí dneska říkají něčemu, nebo jak se to tam mění v tom jazyce.

0: připomene vám občas nějaká ulice nebo náměstí nebo čtvrt v Praze? Nějakou ulici v Budapešti?
1: Ne, ne, pro mě jsou to dvě úplně jiná města. V jednom městě trošku víc bydlím a z druhého města pocházím a taky tam trošku bydlím.
0: Praha a Budapešť. Určitě se během toho vašeho období a životné dráhy měnily. Jak se měnila Budapešť a jak Praha? Dá se to srovnávat, ten směr, ta atmosféra?
1: Určitě se to dá srovnávat, protože když skončil komunismus, tak všude se začaly opravovat domy, takže obě města byla šedivá, mělo to teda i takovou zašlou romantiku, ale teď je to víc opravené, v Praze teda víc než v Budapešti, Budapešť je stále víc zašlejší než Praha, tak mě napadá tohle. A že to jsou dvě odlišná prostředí, to jsem myslela spíš já v mojí hlavě, ale ono to tak úplně odlišné není, že jo. Bylo to všechno CK, že jo, tak stejná monarchie, spousta věcí je podobných, ale zároveň je to i jiné. Já s oblibou říkávám, že Budapešť je malá metropole a Praha je velké maloměsto. A to není lepší nebo horší, to je jenom jiný, jo.
0: Ano.
1: Budapeště, jak je Dunaj větší, tak Budapeště větší, je to víc, opravdu víc metropole, mám pocit, že to tam víc nějak bublá, ale to není, říkám, není to lepší, je to jenom jiné.
0: Můžete mi přiblížit tu definici Prahy?
1: Že to je velké maloměsto?
0: Mhm.
1: To jenom ve srovnání s tou Budapeští, že to je menší. Já nechci říct slovo provinčnější, protože to vyzní negativně, já to tak opravdu nemyslím. Praha je úžasná, Prahu miluju, já jsem se z Prahy ani nechtěla vracet do Budapešti, jak jsem říkala, jo. Podle mě je to určené jenom velikostmi těch dvou měst, velikostí řeky. Je to jiné i protože v Praze nebylo bombardování, Praha se zachovala po válce druhé světové, téměř nedotčená. Budapešti bylo velké bombardování. Domy, které vypadají, že jsou původní, tak sice možná původní jsou, ale rozhodně nejsou tak zdobné dneska.
0: Ještě jste řekla v té Budapešti to více bubla. Co bubla? Kultura, mezilidské vztahy, politika a tak dále. Momentálně to vypadá na dost turbulentní období Budapešti a Maďarska celého.
1: To je spíš takový intuitivní pocit, protože když řeknu, že to bublá kulturně, tak to zase vypadá tak, že Praha není dost kulturní, to vůbec není pravda, ale je to tam nějak v ulicích, prostě cítíte tu atmosféru, že tam nějak hodně dějou věci i ze spoda, já to nedokážu úplně popsat.
0: Když se srovnáváme města, můžeme se snadno dostat k blízkosti stereotypů. Proto je hezké připustit, jako Ester Honti, že některé detaily neumíme popsat, ani nechceme stroze definovat, ale spíš cítit. Nebo například, což je rozhlasákům bližší, slyšet.

0: souvisí to i s tím chováním lidí?
1: To hlučnější možná ne, ale určitě, a to jsem teď i četla, že Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům.
0: Otevřenější?
1: Otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup. To český vykání, kde vlastně pak do vztahu vstupuje třeba i méně manipulace. To vidím i s klienty. Maďarští klienti někdy víc inklinují k tomu manipulování. My si tykáme hned a tak ty patříš k nám. Ale já jsem nezávislá tlumočnice. Pak zas někdy chápu, že když bych neodpověděla na tykání tykáním, tak to v maďarském prostředí může vypadat, že já jsem odtažitá a namyšlená.
0: Nejednou jsem slyšela od svých spolubesedníků ve studiu, že Češi jsou uzavření a že se těžce navazuje kamarádství a přátelství.
1: Já myslím, že to tak bude, ale já to osobně tak nevnímám, ale já to vím od svých přátel, kteří jsou cizinci, kteří třeba perfektně umí česky a vyprávějí mi, že na koleji jim nikdo neřekl, ty mluvíš tak hezky česky, jak ses to naučil. Jenomže já jsem tak dobře asimilovaná, že klamu sebe i okolí a já se cítím jako Češka, ačkoliv nejsem, že? Ale i lidi mě vnímají jako Češku, takže na tohle to já nenarážím.
0: Takže se nesmím zeptat, jestli jste se cítila jako cizinka, nebo jestli se teď cítíte cizinkou po kolika letech.
1: Zeptat se můžete, ale necítím se jako cizinka, určitě ne. Nevím, jak to bylo na tom gymnáziu, tak tam jsem se asi cítila, nevím, jestli jako cizinka, ale někdo úplně na okraji, kdo jenom se snaží přežít a neutopit se. Ale je pravda, že když jsem pak požádala o české občanství, vlastně protože jsem se trošku lekla, jak to tam v tom Maďarsku jde opravdu nepěkným směrem. A když jsem to občanství pak dostala, tak zrovna to moje udílení občanství bylo moc pěkné, moc důstojné. A najednou jsem zjistila, že to bylo velmi důležité. Jako kdyby mi narostla noha, jako kdybych začala opravdu patřit i sem. Takže to sformalizování, to zpapírování, vlastně bylo velmi důležité, bylo to symbolické.
0: K symbolům se možná ještě vrátíme, protože nás brzy čeká pokračování rozhovoru s překladatelkou a tlumočnicí Ester Honty. Zatím jí děkuji za otevřenost, sdílení vzpomínek a věnovaný čas. Na příští pořad Mí a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu, a to kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Od začátku provozu pražské lanové dráhy na Petřín uplynulo přesně 135 let. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
3: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
4: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
3: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
5: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
3: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Nový společenský dům mají v Hrotovicích na Třebíčsku. Město objekt vybudovalo za více než 140 milionů korun v místě bývalé Sokolovny. V budově bude k dispozici velký společenský sál, také knihovna nebo zázemí pro sportovce ze sousedního víceúčelového hřiště. Upřesní nezávislá starostka Hana Škodová.
6: Město Hrotovice určitě je to záležitost, která se týká ne dneška, ale i myslím si, že příští generací, protože zde vznikla stavba, která ji bude velice dobře všem lidem sloužit právě na úrovni společenského života.
2: Dnes je to přesně 135 let od začátku provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně tam testují nové vozy, které jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouletých opravách opět vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici. Sport.
2: Fotbalisté Plzně vstoupili do nové sezony první ligy prohrou. Liberci doma překvapivě podlehli 1-3. První vítězství do tabulky zapsali Teplice, které porazili pražské Bohemians 3-1 a také Baník po výhře ve Zlíně 1-0. Před několika málo minutami začalo utkání v Brně mezi domácí Zbrojovkou a pražskou Spartou.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, kránu hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, nejnižší teploty většinou mezi 17 a 12 stupni. Zítra ráno a také dopoledne ještě polojasno až oblačno, postupně může být i zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer pak budou častější, ojediněle i bouřka, maxima většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 se zastavuje, kolona pokračuje na kilometr 183, kde řeší nehodu 3 osobních vozidel. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně, já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět,

0: kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
0: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
0: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
0: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
0: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
0: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
0: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
0: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
0: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
0: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
0: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
0: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
0: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
2: Zámecké léto.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělal rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Hasiči u Velhartic na Klatovsku mají rozsáhlý požár lesa pod kontrolou. Více než 35 tisíc řidičů v Česku letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli o řidičské oprávnění. Český fleretista Alexandr Šupenič se stal mistrem světa v šermu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky. Maxima vysoká kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Téměř 5 hektarů plochy se dohašuje i s vrtulníkem. Stále ale platí třetí stupeň poplachu, píše to agentura ČTK. Více než 35 tisíc řidičů dosáhlo v prvním pololetí 12 trestných bodů. Na příští rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je potřeba splnit některé podmínky. Upřesní mluvčí ministerstva Alena Míl.
2: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
0: Na železnici mezi Prahou a Ústím nad Labem je o tomto víkendu vždy od 7.30 do 14 hodin a 30 minut plánovaná výluka. V úseku Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem a zpět jezdí místo osobních vlaků náhradní autobusy. Rychlíky tam mohou mít až 10-minutová zpoždění.
3: Během výluky železničáři například opraví výhybky ve stanicích Prackovice nad Labem a Ústí nad Labem. Dále v úseku opraví koleje a trať čeká také celková údržba. Provoz by měl být obnovený v neděli po 14:30 odpoledne. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Stavba nového střediska záchranné služby v areálu Krnovské nemocnice skončí zhruba za rok. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí by mělo stát desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moci přistávat vrtulník i v noci.
4: V současnosti mají záchranáři základnu na krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. Z Krnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Český fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. Ve finále v Hongkongu dnes odpoledne porazil Itala Makiho jednoznačně 15-2. Získal tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po dlouhých 41 letech.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, k ránu, a to hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Nejnižší teploty mezi 17 a 12 stupni, v údolích až kolem 9. Zítra, a to ráno a dopoledne, bude převládat polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější a ojediněle se přidají i bouřky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 32. 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha ve sjezdu z exitu 76 havarovala motorka. Projíždějte opatrně. Na silnici číslo 2 z Kutné Hory směr Přelouč, tam se srazilo osobní vozidlo s traktorem. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil zrnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný líšák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, anebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom jak příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů. Mm-hmm.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? Tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby

0: zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
1: I tady je regulace zvěře v lesích.
0: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
1: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
0: Přelom května, června.
1: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
0: Prosinec leden je nejhorší.
1: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
0: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelí, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
1: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
0: Moji zaměstnanci musí každý týden dvakrát obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
1: Jak vypadá váš myslivecký rok, kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
0: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
1: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
0: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
1: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
0: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
2: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jakože jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdem se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážem chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Téměř po 20 letech policisté vypátrali útočníka, který v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Fotbalisté Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže prohráli v Brně. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později přibývání oblačnosti a přehánky i bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Téměř po 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je totiž promlčený.
3: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
4: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
3: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
4: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případů starých i několik desítek let.
3: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Hlavní město v těchto dnech dokončuje digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze. Například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci nebo kamery a monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát více než 18 milionů korun. Upřesní mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
5: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
2: Zubní ordinace a také nové bytové prostory mají vzniknout v centru Jihlavy. Nová pracoviště pro stomatology vzniknou jako součást rekonstrukce domu číslo 18 na tamním Masarykově náměstí. Podle primátora Petra Ryšky z ODS by mohla alespoň částečně řešit nedostatek zubařů v Jihlavě. Rada města už schválila zadání projektové dokumentace. Oprava by mohla být dokončená do 2 let.
6: Dole jsou sice nebytové prostory, které fungují, ale nad tím byly byty, které tuto chvíli jsou vlastně opuštěné a my to potřebujeme zrekonstruovat, aby ten dům začal zase žít. Takže v tuto chvíli počítáme s tím, že by tam byly ordinace zubařů a nad tím nějaké byty.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže nebodovali v Brně, totiž prohráli s domácí zbrojovkou 1-3 a v dalších dnešních zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Teplice porazili pražské Bohemians 3-1 a Zlín doma prohrál s Baníkem 0-1.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne ještě čekáme převážně polojasno, postupně oblačno a postupně může být až zataženo. Do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější, ojediněle se objeví i bouřky. A maxima zítra mezi 27 a 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 47 z Kroměříže do Vyškova je za Bezměrovém po nehodě neprůjezdná, uzavírka je v Popůvkách, obět se to dá přes Kojetín nebo po souběžné dálnici D1. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
8: Váš džin.
7: Můj džin?
8: Jsem vám k službám, pane.
7: Pane, jo.
8: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastné.
7: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
8: Prosím.
7: Původně pro sebe.
8: Hop.
7: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
8: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
7: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
8: Když si budete přát, pane. Hop.
7: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
9: Řekněte mi, kdo pak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, promíček, druhé kafíčko. Prosím, pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Já bych potřeba vidět,
6: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možný,
6: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může Bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co, jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne,
5: jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázně,
6: tak,
5: že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že navá to je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Natěž popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat do hned, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, ať by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl rákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat. Třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jo, říkal, výborně, hezky, volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Hele, neblbni, hele, klapka, teď 51, klapnul, kamera si dala do pohybu a já utíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si hodil, hodinám, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, ohlídni, a ježiši, Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantu. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavili těch. Franto, že jsi mi nic neřekl, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty jsi vypadl.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy, ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, k noze, Išane, počkej!
3: Čerpe, sám, ukaž se!
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, se Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta.
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: AX.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
17: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
17: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhoty.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší

0: I k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
1: Já jsem vohnout!
2: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
3: Pán smrdí.
4: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
1: Dáte si taky?
5: Ne, děkuju.
2: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
1: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
3: To je kůň, víc.
1: To je šimrik.
3: To je šimrik.
0: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
5: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
4: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
5: Právě.
2: Jak to dovolí?
5: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
2: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až pohořel
5: se. Kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval pana Vohnouta?
2: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
5: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
2: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
1: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i 2. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
4: Tak 2 tedy rozhodně ne.
1: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
2: Yeah. 2 nevohnoute, 1.
1: Já vím.
3: Koníčky máme.
4: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž Vintra.
2: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
1: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
2: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
1: Tak to bude 520.
0: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by Bohouš Císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i Osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
6: Co to bylo?
7: No jak, ty k tomu mám...
6: To jako bylo políbení. Jako když volizuješ na nuk.
4: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit, já nešlo by to?
6: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
7: Jo a proč odešel k soudu Mercier?
4: Jo to je fakt, proč? Jo.
6: Co proč odešel?
7: No proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
6: Co voborník odešel?
7: No ty to tam říkáte, že...
4: Že, že,

0: Předtím odešel do soudu Mercier, teda oborník.
1: No.
0: A proč?
1: No co proč? No to tady. No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not. No.
2: U not?
1: U not!
2: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
1: Co, jaký cizí slovo?
2: No u not.
1: Not, no noty, noty, neznáš noty, jsi no, Mercier, prodáváš no, noty,
2: znám.
1: Máš krám s notama, prodáváš noty.
2: Jo.
3: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďovi, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba ten Mercier.
1: No.
3: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
0: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
3: No, to je fakt.
0: Ale tam šel sám?
1: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
3: Já jsem Matilda.
1: Co, jaká Matilda?
3: No Matilda, tady, no Matilda.
1: Jo, to Matilda Šmauzová.
4: Ona je to dřív na to divadlo bouží, viď?
1: To je rasový, no.
4: Vydrž.
1: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
3: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
1: Co?
3: No.
1: Co?
3: No, mohla by se jmenovat jinak.
1: A jak?
3: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
1: A proč?
3: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
1: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
3: Jak to?
1: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
3: Jo.
1: Přece.
0: No ty přemýšlí o co
1: no,
0: píšeš.
1: No to je jasný.
2: No to je stará hra, no, to je stará hra.
1: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no prosím tě, jo, vem to
2: je. No tak já nechci vstupovat do děje.
1: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
2: No ne, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a kým on je?
1: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly, že jo. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
2: No já jsem ani nechtěl.
1: Tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
2: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
1: Sedni si. Slyšeli jste.
2: No, dobře, ale...
1: Počkej, slyšeli jste.
2: No dobře, no voják to jde, no.
1: No počkej, no voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
3: Ne, Láďa je přece Kasáro.
1: Das.
3: Tak Dasáro. Aničko. Láďa je Dasáro.
1: Aničko.
4: Já ho obdivuji.
1: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro. Yeah. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě.
3: Úplně pitomá.
1: Ale proč?
3: No, kde pitomá.
1: Ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
3: Je úplně pitomá, pane, ty se pochopte to. No tak. Ona normálně teda jako já, jako no, Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi.
1: No, Dasárovi,
3: to je jedno, ale, no. Tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
1: ale
3: to je úplně
1: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
3: No to je to samý, ne?
1: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. Noty, to je valčík, noty na klavír.
0: Hello. To je ten omyl toho.
1: Ne omyl.
3: Ne, to je, já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je úplně, teda já vám řeknu. To je výborný,
1: jasný.
3: Kde jste tu hru našli, pane?
2: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
1: Je autor.
3: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
1: Co fika nemyslíte?
3: No jistě.
1: A jak to z
3: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, Ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
1: Ale Aničko, no, ten Dasaro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
4: Ano.
1: No to, co udělá každý normální mužský.
4: Ano. Ano.
3: Teda to je výborně vymyšlený.
1: Jasný. Chcete ještě další
3: vysvětlení? Dobrý.
1: Další dotazy?
0: No já mám z toho trochu strach.
1: A z čeho?
0: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
3: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne, tak pojďte.
4: Tohle to se bude líbit.
5: Myslíš?
4: Uvidíte.
6: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmel pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu?
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
5: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci. Pojďte se mnou, pane.
2: Nemá fáru.
6: Heru, gol, fakra. Mě tady nebude. Hodně potřebuje dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej fem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek fem vek.
5: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej fem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
3: Nic.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije, všechno znovu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crrrr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bílej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, ta. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No, on zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
9: Nikde nic. Co já teď budu dělat?
11: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
11: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
12: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří housliček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihové laky a olejové laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce 3 filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

se mi nezdá.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám dobrý večer. Je to sice o něco později, jak to říkal Vicky Cabadaj, je to sice dál, ale za to horší cesta. No tak je to sice o něco později, ale přece jen začíná Noční linka Českého rozhlasu. Omlouvám se za to zpoždění. Technika si někdy prostě postaví hlavu. U mikrofonu je Borek Kapitánček a otvírám tedy už jen necelé dvě hodiny našeho možného povídání na telefonní lince a taky vašich vzkazů a příběhů napsaných na rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na vaše příběhy, na vaše připomínky, na vaše glosy, ale hlavně se budu těšit na to, že uslyším pravdu o nevěře. Nevím, jestli se na to vlastně mám těšit, ale přesto. Nevěra je tématem těch našich necelých dvou hodin povídání. Dokázali jste ji odpustit, tedy odpustit partnerovu nevěru a žijete teď v harmonickém vztahu? A nebo vás protějšek opět zklamal a rozchod byl nevyhnutelný? Přiznal, přiznala ji sama? Nebo jste ji odhalili náhodou? Nebo jste to byli vy, kdo se dopustili nevěry a dnes si své selhání vyčítáte? S tím, co nevěra způsobila ve vašem životě, se můžete svěřit vysílání Noční linky. Budu čekat ve studiu na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka. Už dopředu děkuju za vaši upřímnost, protože nepovažuji za úplně vhodné se každého z vás ptát, zda jste byli nevěrní, ale možná jste se s tím setkali, tedy s nevěrou i ve vaší rodině nebo ve vaší blízkosti. Co si o ní myslíte? Nevěra je tématem Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: musím jít. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je možná trošku nečekaně. Nevěra. Já jsem byl docela zvědavý, upřímně, opravdu. Byl jsem zvědavý na to, co napíše, tak jak je jeho každodenním zvykem náš stálý posluchač František. Jak už jsem si všimnul, vyjádří se ke každému tématu. A ani dnešek není výjimkou. Já jsem s manželkou 64 roku. Bylo by možné v takovém stavu stále si něco vyčítat a žárlit jeden na druhého? Vzájemně jsme vůči sobě tolerantní, o nějakém rozchodu u nás nikdy nepadlo ani slovo, tak si myslím, že nám to už vydrží do konce. Ani o tom se nebavíme. František ze Židlochovic. Děkuji, Františku, váš vzkaz vlastně otevřel dnešní noční linku. Začala o něco později, ještě jednou se omlouvám za technické nedopatření, za technické zádrhele, za které ovšem nemůžu. Ale teď už je opravdu čas na první telefonát. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
1: Dobrý večer, tady Lenka.
0: Lenko, máte zkušenosti s nevěrou?
1: S nevěrou, to jsem měla zkušenosti s partnerem prvním a od té doby ani hobby, protože jsem si zašla jiného přítela a byli jsme spolu víc než 20 let, jenomže vám je
0: v prosincu. Takže jste svému původnímu partnerovi nedokázala odpustit.
1: Nedokázala. A pak jsem si zašla druhýho a s tím jsem vzala více než 20 let. Já s tím jsme byli do té doby, než jim oni v prosincu umřel, spadl a zase si páté přestalo fungovat mozek a srdce a bylo mu 63 let.
0: To je hodně smutné. Nicméně budu vás muset znovu poprosit o návrat k tématu. Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla o partnerově nevěře?
1: Špatně. Protože jsem měli spolu dítě malý.
0: To byla moje druhá přichystaná otázka, takže ani vaše dítě vás nepřimělo k tomu, abyste s ním vydržela.
1: Nevydržela jsem s ním, protože byl agresivní, jo. Když byl zapivé, tak házel sekeru do skříně nebo nůž prostě do postele. A dokonce i ve vaně jsem spala, kluka jsem měla v kočárku, to bylo dva měsíce. Nebo vzal televizu a dali na to benzín, podpalil to a okno a i a všechno. To se nedalo už vydržet.
0: On sám vám přiznal tu nevěru, nebo jste na to přišla vy?
1: Já jsem na to přišla, já jsem nečapala, já jsem přišla z práce za celý den, takže jsem jezdila o 4 do práce a přijížděla jsem až o 11:30, protože jsem dělala jako vedoucí v potravinách, tak jsem musela zavírat o osoby to potraviny a schovávat jako zboží a to. A tak jsem přijela domů, bylo 11:30 a on tam měl milinku.
0: Jaká byla vaše okamžitá první reakce?
1: První reakce jsem se i vyhodila a já mu jsem řekla, ať si teda dělá, co chce a zabere se a jde do prdele taky, protože by dal u mě.
0: Obešlo se to bez dalších dramat? Poslechl? Ptám se vlastně.
1: Poslechl, ale potom se oběsil.
0: No tak tenhle konec jsem nečekal, Lenko.
1: Takže takový drama jsem zkusila a už to zkusit nechci. A ještě když přijde z práce a oni vám řekli, teď odváželi partnera na pryč. Já říkám, kam do nemocnice, ne, pohřební služba. A pak je tam volali. To je nejhorší, co můžete zažít.
0: Lenko, já děkuji za vaši upřímnost. Pokud jsem ve vás vyvolal nepříjemné vzpomínky, omlouvám se, ale tím

0: Musím zopakovat, že na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy, které souvisí s nevěrou. Odhalenou vámi nebo možná přiznanou vaším protějškem. Jestli pak jste ji dokázali odpustit a žijete teď třeba v tom harmonickém vztahu, jak jsem říkal už před mnou chvílí. Všechno o nevěře v dnešní Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Možná bych mohl trošku poopravit svoji zatím poslední větu. Říkal jsem, že dnes v noční lince vše o nevěře. No tak vše asi nepadne, vše asi neřekneme. Ale co bych vlastně měl říct, je to, co o nevěře praví Wikipedie. Už jste se někdy dívali na tohle wikipedické heslo? Dovolím si citovat. Nevěra, píše Wikipedie, je sexuální respektive milostný poměr s partnerem mimo manželství, nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Různí se pohledy na fyzickou nevěru a faktor citové angažovanosti. Ovšem, co je zajímavé, je ten další odstavec, dokonce je tam zmíněna kategorizace nevěry. Mimo manželský kontakt, erotické dobrodružství, mimo manželský vztah, flirt a virtuální nevěra. To sebou zřejmě nesou moderní technologie, ale tady už bych si dohadoval. Koneckonců tenhle

0: Tohle heslo wikipedické si můžete najít sami a dá se přečíst a dozvědět se něco nového určitě v každém případě. Telefon 731 800 900. Máte-li zkušenosti s nevěrou, možná jste ji zažili na vlastní kůži, možná ve vaší blízkosti, možná to byl někdo z rodiny, kdo kvůli nevěře skončil třeba i neslavně. Ale já nechci lákat jen ty negativní příběhy. Prostě se ptám, zažili jste nevěru? Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Já vás zdravím, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Zdravím vás, Emo. Mám takový pocit, že vy už máte přímo monopol na dovolávání se do noční linky. Posledně...
1: Já mám štěstí.
0: No a štěstí. A posledně jste mluvila o tom, jak z vás tatí chtěl mít učitelku, ale vy jste se přesto stala hospodskou. No tak mi řekněte, jestli i k nevěře máte co říct.
1: No tak to mám, protože to už jsem parka tady, jak jsme se bavili, říkala. Jsem se vdala, měla jsem, narodili se mi dva úžasní kluci, ale bohužel onemocněla jsem rakovinou po dětech a musela jsem být na operaci a chemoterapii a také ty blbosti. A měla jsem velice dobrou kamarádku, která byla vdaná, všechno to, a pomáhala mému manželovi s dětma. Když jsem byla v nemocnici, jezdili za mnou do Šumperku, všechno to. No pak jsem se vrátila, že nastoupila jsem zase do práce, všechno bylo v pořádku. A teď mi volala, že přijede večer, že přijede na kávu. Já říkám, no tak jako přijet můžeš, ale já jdu na 8 hodin večer do práce, do baru, tak to. Jo, jo, tak přijel, dali jsme si kafe. A říkám manželovi, říkám, Pavle, přijede Gabča z Vrbna. On začal lítat, holit se to. V první moment mi to jako nějak nedošlo. A dali jsme kafe, říkám, nic, Gabča, už musím do práce. Já tě odvezu, to jsem měl asi kilometr a půl do práce, pěšky přes město. Tak mě hodila do práce, všechno to. A já jsem do práce byla tak nervní, že místo v 6 ráno, tak ve 4 ráno mi šel, říká, prosím tě, běž dom. Protože dneska to, tak jsem přišla domů, první, co jsem šla zkontrolovat, samozřejmě děti, že do pokojičku to, otevřu ložnici, no a co jsem neviděla, stačilo mi. Tak jsem si udělala kafe, sedla jsem si v obýváku, nohy na stůl a čekala jsem. O půl šesté zazvonil telefon, jako budík, vylezla Gabča a ještě měla moji noční košili, to mě nejvíc naštvalo. Tak vylezl můj manžel, šli do koupelny, já jsem šla do ložnice a jak měli na křesle věci, tak jsem to pozbírala, otevřela jsem dveře od bytu, hodila jsem jim to na chodbu. Oni šli pro ty věci, já jsem zavřela dveře, z druhé strany byla koule, vypla jsem zvonek a říkám, ale jste mi nazvala. A tak jsem skončila manželský vztah.
0: Já vezmu odzadu svoje otázky, když dovolíte, paní Emo. Já se zkusím nejdřív zeptat na to, vy jste říkala, přišla jsem domů, otevřela jsem ložnici a to mě, a co jsem viděla, to mě stačilo. To znamená, oni byli, já se to trošku zdáhám říct, přímo v akci, anebo prostě spali oba dva jenom?
1: Spali, posteli spolu a ona ještě měla moji noční košili na sobě.
0: Ano, to vím, to jste říkala. A teď zase naspět, beru to odzadu, svoje otázky. Vy jste byla v práci nervózní. Proč jste byla v práci nervózní? Vy jste něco cítila, tušila?
1: Tušila.
0: Máte intuici.
1: Tušila jsem. Ale ukončila jsem ten vztah. Mm-hmm. A byl klid. Oni se vzali a asi po třech letech se rozvedli. Takže rozbili vlastně dvě manželství, protože Gabina se rozvedla, my jsme se rozvedli a oni se vzali, rozvedli se a teď kde jsou, ani mě to nezajímá. No a jak říkám, díky pošťačce jsem poznala svého muže a jsem v sedmém nebi. Moji kluci mají perfektního tátu, já mám perfektního manžela, ale zásadně jsem proti nevěře, protože moji rodiče spolu žili 58 let. A v životě by tatínek se nepodíval na jinačí ženskou a maminka na jinačího chlapa, jsem tam byla vedena. Já si myslím, že nevěra je to odporná věc vůči partnerům.
0: Vidíte ji jako zradu?
1: Velkou zradu. Nemám to ráda. Opravdu, já jsem byla vychovávána jako z důstojnosti, vážení si partnera a to. Nás bylo doma 8 dětí, já jsem v životě neslyšela, že by se rodiče hádali, nebo na sebe křičeli, jo. My jsme celý život říkali maminko, tatínku, žádné mámo, táto, nic takového. Můj tatínek nepil alkohol, maminka se jako nějak nelíčila, nebo to prostě žili pro nás a vedli nás v tom duchu pořád. A já v tom žiju taky.
0: Emo, moc krát děkuju za upřímnost a za tenhle váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám hezké léto.
1: Taky všem posluchačům přeji krásnou noc a krásnou neděli. Sice já jdu do práce, zase na sejnu dělat.
0: Vy tu práci ale máte ráda, soudě podle toho vašeho minulého vyjádření, že jo?
1: Ježíš, já to zbožňuji úplně.
0: Tak, hezky pracujte, já jdu taky. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený sobotní večer při poslechu Noční linky přeju vám všem, kteří jste správně naladěni, a vám všem, kteří jste zvědaví na další příběh na téma nevěra. Poskytne nám jej Jarda. Aspoň doufám, říkal, že má co říct k tomuhle tématu. Jardo, vítám vás na telefonu 731 800 900, tady Borek.
1: Tak já vás zdravím a k tomu tématu prvně se jímal, tohle zpívá tuhle písničku, tu blondýnu, nevíte?
0: Vím, to je Brňačka, původem tedy, Eva Šindelářová.
1: Eva Šindelářová, aha, dobrá, no, teď k tomu tématu, ještě zdravím všichni posluchače Noční linky a teď k tomu tématu. Mm-hmm.
0: Zažil jste nevěru?
1: Já jako bych se tomu vrátil nějak takhle tomu z těch stazích, já bych asi nevěrný nikdy nebyl, dokázal bych udělat holku, abych jí podvedl, jo, ve vztahu, když jsem.
0: Takže rozumím tomu tak, že jste se nikdy nedopustil nevěry.
1: Já určitě z své strany ne, ale dokázal bych ty holce tu asi nevěru odpustit.
0: I kdybyste, řekněme, i kdybyste neměli děti, protože mnohdy jsou to právě děti, které drží takzvaně pohromadě partnerské vztahy.
1: Ale třeba řešit takovou situaci, že jsem třeba tak naboural, jo, ale já byl jakoby volnej a ona tu nevěru udělala z jeho strany, že se jakoby podváděla ona vlastně přítele.
0: Takže ona s vámi byla nevěrná?
1: Nevěrná jakoby a...
0: Jakoby nebo doopravdy?
1: Doopravdy. Mm-hmm. A se jakoby spolu rozešli, to nebylo mojí vinou a začali se bavit jako spolu. Mm-hmm. A pak zase odešla díky tomu za ode mě za jiným. No a pak nějak jakoby se do toho odešla. A já teď zvažuju, jsem zjistil, že on jí jakoby pás. Jako vyloženě dělal jakoby toho sexuálního jakoby toho
0: pasáka.
1: Předkovatele. No a já teď zvažuju, jestli ji mám vůbec ještě brát jako zpátky.
0: To je zvláštní. Nevěru byste dokázal odpustit, ale u tohohle se rozmýšlíte. No, možná to není zvláštní, možná to přijde jenom mně zvláštní, nevím. Takže vy byste byl schopen odpustit nevěru, kdybyste tu dotyčnou miloval?
1: Já asi to ví, že ji miluju, no, jako dokážu to prostě odpustit, no.
0: Děkuju, děkuju za váš názor. Nejsem ten, který by to měl posuzovat, jenom se ptám ze všech možných stran.
1: Jo, jsem na to zvědavý, jsem to na to mohl mít, jako jinak často nalížit třeba ženy a jinak muži, že jo, to je úplně nějaký, jakoby říct, tak by.
0: To jsou zajímavé údaje, které uvádí i zmíněná wikipedická stránka. Já se tady zrovna dívám, že podle zprávy Centra výzkumu veřejného mínění z roku 2003, 32% dotázaných považuje mimomanželské sexuální vztahy za špatné vždy a 38% za špatné téměř vždy. A výzkum téže agentury ukazuje, že nevěru manžela považuje za morálně spíše nepřijatelnou 60% dotázaných a nevěru manželky 63%. Naopak za morálně spíše přijatelnou, představte si, ji považuje 11%, respektive 8% dokázaných. No a z vdaných žen uvedlo mimo manželský pohlavní styk 46% respondentek a téměř dvě třetiny ženatých mužů mělo během manželství mimo manželský pohlavní styk. 64%. To jsou pěkná čísla, že?
1: Zajímavá čísla, to takový, jo.
0: Jardo, děkuju.
1: Tak jo, budu poslouchat dál, a to už je krásný léto.
0: Díky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli, občas rád si cestu zkrátíš, sotva ví.

0: Za pár chvil nastane nový den, tedy bude neděle 26. července, ale i v tomhle případě musím říct, že ještě hodinku s vámi bude noční linka. Tu první část naší noční linky teď ukončíme telefonátem. Paní Libina čeká na čísle 731 800 900 a zřejmě má co říct k tématu nevěra. Libino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, moc vás zdravím.
0: Děkuju. Určitě chcete pozdravovat, to nechte nakonec. Ano, řekněte mi rovnou, jestli jste zažila nevěru.
1: Já jsem nevěru nezažila, ale kdyby se mi to stalo, tak už bych s mým chlapem nebyla. Jelikož ale já ho mám strašně ráda, my se máme rádi, takže my ani jeden nevěru prostě v naší rodině, teda jako u nás. My dva prostě žádnou nevěru neuděláme. Ale já jsem chtěla říct jinou, protože vím, od mojí sestry měla manžela a ten jí byl hrozně nevěrný a prostě i mě si namlouval, jako ten její manžel.
0: Takže váš švagr.
1: I švagr, ano. Já říkám, Jirko, tohle to ti nemůžu udělat, to je ségra moje a tohle to neudělám. A to jsem ještě byla svobodná. A já říkám, tak jsem říkala, tohle není možný. A on, no mu nebylo ani 30 let a oni se potom nerozvedli se. Chtěla se s ním rozvést a on, když byl u té své partnerky, tak ona ho prostě neměla vůbec ráda, mlátila ho všechno a on potom zemřel. A tak ségra říkala tenkrát ještě štěstí, že jsem to neudělala, protože bych po Jirkovi neměla nic. Ale tohle to se mi jako vůbec nelíbí, tyhle ty nevěry a tohle to. Tak když už se vemou, tak proč buď se hned rozvádějí, nebo jsou nevěrný. To se mi vůbec nelíbí, tohle to. Tohle to bych nechtěla zažít ani já. Ale vím, že můj chlap nevěrný nikdy nebyl a nikdy není.
0: Já vím, že vás teď možná trošku rozkolísá, možná, že vás i naštu, ale vy jste říkala, že se máte navzájem s vaším manželem moc rádi. Tak zkusme tu hypotetickou možnost, protože nikdo není dokonalý, to si musíme přiznat. No, tak co kdyby náhodou jedenkrát, nemyslím tím nějaký dlouhodobý vztah, a co kdyby třeba jednou v úvozovkách uklouzl? Odpustila byste mu to právě proto, že ho máte tak ráda?
1: No, když bych na to nepřišla, tak možná jo, ale kdyby se mi to doneslo, tak to mám teda velký obavy, to nevím. No, možná,
0: že zastáváte názor, co oko nevidí, srdce nebolí.
1: No, přesně tak, no já nevím, nevím, jestli by mi teda zahnul, ale asi v životě by to neudělal, protože on ví, že se máme moc rádi a ne to.
0: Paní Libino, já mám vlastně radost.
1: Nemůžu to takhle říct, no, ale vím určitě na 100%, že nezahybá a nikam nechodí. Protože já vím, že by si říkal, že budu muset platit nějaký alimenty a takovýhle.
0: Vy už vidíte hned všechny ty důsledky. No, já vám rozumím.
1: To, já bych teda mu taky nikdy nezahla. Protože jsem říkala, že kdyby náhodou jeden z nás odešel a kdybych já náhodou odešla, tak nevím, jak by to bylo, ale kdyby on odešel, tak bych prostě ho měla pořád na očích a bylo by mi strašně smutno po něm.
0: Já mám vlastně radost z toho, co říkáte, paní Libino. No ale já vám říkal, že ty pozdraví necháme nakonec, takže teď máte tu šanci. Můžete pozdravovat svoje známé, jak to děláte vždycky na začátku.
1: Dělám to vždycky také. Hlavně zvolím Marušku Kudenkovou, Ivanku Rybijovou, Janičky a Drahušku a prostě všechny, co mám ráda.
0: Děkuju. A dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a vás taky moc zdravím. Naschledanou.
0: Cením si toho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Znělka noční linky se ozvala přesně o půlnoci. Teď už máme neděli 26. července. Svátek má Anna. Jsem zvědavý, jestli bude chladno z rána, ale rozhodně nás čeká hodně horký den. A je to vlastně taky horké téma. Nevěra. Noční linka na vlně Českého rozhlasu Brno s číslem 731 800 900 a s možností psát na web rozhlas.cz/linka. Tématem, opakuju, je nevěra. Nebudete tomu věřit, píše Radek, ale dnes už bývalá manželka si brala frajera do naší postele, když jsem byl na noční. A navíc vedle v pokoji spala naše 11letá dcera. Neskutečné. Nakonec s ním odešla a dceru mi nechala, i když dobře věděla, že se směnným provozem to nemohu skloubit. Pomáhá mi starší dcera s manželem, jsou od sebe o 14 let. Neříkám, že jsem dokonalý, ale smutné je, že šlo o zadluženého bezdomovce s 9 exekucemi, ale podle toho se prý lidé nesoudí. Jak říkala tchýně, když do pekla, tak na lepším koni, než mám doma. Zakončuje své psaní Radek. I vy můžete psát na rozhlas.cz/Lomítko/Linka. A když zavoláte na 731 800 900, tak se po písničce, která je před námi, taky uslyšíme. U mikrofonu je Borek, přeju vám nerušený poslech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jsem před malou chvilkou říkal, svátek mají dnes všechny Any. Je už totiž neděle 26. července, ale předevčírem, za to z tohoto pohledu, měla svátek naše posluchačka, kterou teď uslyšíte. Takže Kristýno, dodatečně hodně zdraví. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Nevěra je tématem noční linky. Zažila jste ji někdy?
1: Ano, zažila a poměrně nedávno, kdy my jsme se svým přítelem, jsem byla vlastně od 14 a teď je mi 23, takže už nějakou dobu. A teď jsem vlastně, jsem na univerzitě a v letním semestru jsem odletěla na výměnný program do USA, do Ameriky. A přítel měl během toho, co jsem byla pryč, tak měl narozeniny a já jsem si řekla, že ho překvapím tady doma, že se uvidíme a nic jsem mu o tom neřekla. A vlastně jsem dorazila i do toho, jako k nám domů, nebo jakože k němu domů a našla jsem ho v ložnici.
0: Přímo v akci. Já vám pomůžu, jo? Přímo v akci, jo?
1: Ano. A byl tam i můj bratr starší. A s ním. Takže to byl docela šok. Mm-hmm. To jsem se prostě otočila na patě. Ani já ani si nemyslím, že si mě všimli. To jsem se otočila na patě a odjela vlastně k rodičům. A co nejdřív, ještě jsem si přebukovala letenky, co nejdřív jsem odjela zpátky do USA, jemu jsem jenom napsala, že to končí a od té doby jsem ho vlastně neviděla.
0: On vás už nekontaktoval?
1: No já jsem se ho všude zablokovala, protože jsem to, nezvládla jsem to asi řešit a navíc po telefonu, že jo, a tak, takže moje jako kamarádky, co ho znali a tak, tak mi byly velkou pomocí a všechno to jako vyřešili.
0: Částečně bylo z toho, co jste říkala, poznat, jak jste se asi cítila v tom okamžiku, kdy jste svého milého našla v akci, ale abych tomu rozuměl dobře i já. Vy jste říkala, že u toho byl i váš starší bratr, je to tak?
1: Ano. Ano.
0: A byla tam i nějaká žena?
1: No, ne.
0: Takže jenom oni dva?
1: Ano, měli tam soukromí, no.
0: Abych se v tom vyznal právě proto se ptám. Takže místo coming outu jste si na to musela přijít sama?
1: No, ano. Přesně tak.
0: Jak se cítíte dnes? Jak je to vlastně dlouho? Vy jste říkala, že je to nedávno, já nevím, měsíc, dva měsíce?
1: No, tak zhruba 2-3 měsíce, no, prostě skončil semestr a já jsem se vrátila, že jo. Hmm. A no, jako cítím se, no hlavně upřímně cítím největší zradu jako od toho bráchy, že jo, protože to je prostě rodina. Hmm. A je mi to vlastně hrozně líto, protože kdyby to ten přítel se mnou nějak jako řešil, tak to mohlo všechno být vlastně jinak. Nemuselo to takhle jako dopadnout, no.
0: Že vás nekontaktoval váš dnes už bývalý přítel, to jste říkala. A jak je to s vaším bratrem? Komunikujete spolu dnes?
1: Ne, ještě jsem to nedokázala a rodiče jsou tak milí, že, nebo milí, jako chápou, takže i jako ty rodinné sešlosti a tak se plánují, takže vlastně teď jsou jako jednou se sejdou jako s bráchou a pak mají jakoby už se mnou oslou, protože já ho ještě nedokázala jako kontaktovat, vidět, ještě jsem to nespracovala, no úplně.
0: Vím, že to je asi hodně předčasné, protože, jak jste říkala, stalo se to, když skončil semestr. Jste schopná po těch dvou měsících, po dvou, třech měsících vůbec pomyslet na nějakého jiného muže? Nebo když se řekne chlap, tak se vám navaluje, když to řeknu takhle hloupě.
1: Ne, tak to ne. Já mám samozřejmě jako kamarády a tak, takže jsem jako úplně zanevřela, ale je to prostě hrozně čerstvý, no.
0: Je to čerstvý a tady asi bude fungovat to staré okřídlené, že nejlepším lékařem je čas.
1: No, snad, no.
0: Věřte mi, mám s tím zkušenosti. Bude. Kristýno, mějte se hezky a držím vám pěsti.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Daniela na téma nevěra píše na rozhlas.cz / linka. Co je to nevěra? Za mých mladých let to bylo jasné, byť doktor Plzák tvrdil, že muži nejsou od přírody monogamní a svoji nevěru mají zatloukat, zatloukat a zatloukat. V dnešní době, kdy je na všem nahlíženo genderově, by asi neobstál. Navíc je v novém miléniu jiný náhled na vztahy. Polyamorie je pro mě nepochopitelná, píše Daniela, stejně jako chození na swingers party nebo sňatky stejnopohlavní. Víte, o čem hovoříte. Měla jsem mladší kolegyni, která se mi ráda svěřovala, protože já nic nevykecala. No, třeba byla na večírku a tam se vyspala s jakýmsi fešákem. A byl to prý jen sex, ani neví, jak se muž jmenoval. Podobné úlety měla častěji, i když její manželství se navenek jevilo jako příkladné. Jednou mi u kafe přiznala, že bez těch prohřešků by nebyla v manželství tak spokojená. Vždyť ona k těm pánům nic vztahového prý necítila. Oblékli se a už se neviděli. Sex s tím stejným neopakovala. To by považovala za nevěru. Moc jsem tomu nerozuměla, ale doby se mění a naše pohledy na svět, v nich jsme byli vychováni a v nich jsme žili, byly jiné. Podepsána Daniela. A co vy? Setkali jste se s nevěrou? Zanechala ve vás hlubokou rýhu, nebo jste ji přešli? Třeba i proto, že jste sami taky někdy, řekněme, aspoň flirtovali. Já vím, je to hodně osobní, ale třeba najdete odvahu a čas zavolat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se mi to skoro neuvěřitelné, ale letos na podzim to bude 7 let, co s námi není Karel Gott. Neuvěřitelné. Ale teď naspět k tématu noční linky. Tím je nevěra. A jsem zvědavý, jestli i příběh paní Heleny, která teď čeká na telefonu, bude tak bryzantní jako ten předchozí od Kristýny. Heleno, dobrý večer.
1: Příjemnou noční linku.
0: Děkuji.
1: Tady z Prahy.
0: Promiňte, já vás teď zastavím. Nemáte mě náhodou na hlasitý poslech?
1: Jo, mám.
0: Prosím, přepněte si to na normální poslech. Ono je to dost znát ve vysílání.
1: Já mám nový telefon chytrý a to neumím přepnout.
0: Neumíte, je tam taková ikonka s reproduktorkem.
1: Já vím, akorát já mám teďka černý telefon, tak já nevím, co mám dělat.
0: Tak nic, povídejte, já se budu snažit udělat něco, co zvládnu s ekvalizérem. Povídejte.
1: Já jsem měla tím tlačítkový, tak promiňte.
0: Nic se neděje. Máte zkušenosti s nevěrou?
1: No, já mám jako v rodině, ne osobně, ale bohužel můj tatínek, já jsem ho strašně milovala. On byl prostě strašně hodnej, ale on měl rád pít, jak se říká, víno, ženy, zpěv. On byl takový jako, sice jako udělal všechno pro rodinu, zabezpečil ji, chtěl, aby, byli jsme 4 děti, a chtěl, aby maminka přestala pracovat, že ji uživí. Jo? Ale prostě rád se bavil. No a prostě měl milenky, no. A maminka teda, když na to přišla, teda když jí jako jedna kamarádka o tom řekla, tak jako doma já jsem zažívala hrozný hádky, jo. Takže asi od 11 let, to bylo prostě hrozný. Takže dokonce jsem jako, protože jsem měla jako hodnýho tátu, ale jako docela zlou mámu, protože jsem takový už jako nechtěný dítě, takže ona jako a ve 42, když prostě jako mě měla, tak na mě neměla ani už trpělivost a já jsem potom jako byla spíš tou mámou proti tomu tátovi. Takže vím, že pak jako 2 roky, že jsem se na něj hněvala a nechtěla jsem skoro na něj mluvit a i jsem mu jednou řekla jako hodně ošklivý slovo, který tady nechci opakovat. A potom to jako prostě jako, no prostě měl tu milenku pořád, no.
0: Já se zeptám na jednu možná nepodstatnou věc. Ta dotyčná, která sdělila vaší mamince, že její tatínek nevěrný, nebyla náhodou taky jednou z jeho milenek?
1: Ne, to určitě ne.
0: Určitě ne. Ono to tak někdy bývá, že třeba ty zhrzené nebo nahrazené nějakou další to nabonzují takzvaně. No já se neptám.
1: Určitě ne. A já prostě to pro mě byl tak hrozný zážitek, že jsem se jako zařekla, že já až se jednou dám, že jako v životě nebudu nevěrná. V životě.
0: To tak bývá, že to, čeho si v dětství užijeme až moc, že jsme potom buď to úplně stejní, anebo úplně jiní. No, že nás to prostě formuje.
1: Je jiná než moje matka, jo. Protože ona jako, to byla taková, víte, takový ten německý drill, jo. Prostě příkazy, jo, zákazy a prostě, a když jste neposlech, tak jo, bylo to heslo škoda rány, která padne vedle, jo.
0: A byla...
1: Takže já jsem... Cože?
0: A byla taková i na tatínka?
1: Ježíš, ne. Na tatínka ne. Ona prostě byla... Jako k němu, jako oni se chovali k sobě hezky, ale na nás matka na děti byla zlá. Na všechny. Jo?
0: Možná chtěla vykompenzovat to, že tatínek se o všechno postaral, podle vašich slov, že na vás byl vlastně hodný.
1: Já jsem, i když jsem byla jako, už pak jako taky máma, tak já jsem pochopila i tátu a pochopila jsem i mámu, jo. Protože práce v domácnosti, to je jako, to patří mezi nejtěžší práce, jako kdyby chodila do zaměstnání, jo, tak prostě to je strašná práce, domácí práce. Vaření, uklízení, praní, nakupování, jo, a ona vždycky měla všechno v pořádku, jo, a to jako jsem jí obdivovala, ona byla hrozný dříč, jo, ona, já jsme měli předtím takový velký koberec, ona si ho srolovala, hodila si ho na rameno, šla dolů na klepadlo, si to vyhodila, vyklepala, zase prostě zpátky na rameno položila, jo, a já bych ten koberec, jako když jsem pak jako dospěla, já bych ho neurvala a ona ho unesla, jo, ona prostě co, jako nebyla tlustá, ani hubená, ona byla taková, jo, taková akorát, taková jako měla svaly, opravdu, jak pracovala doma a jak dřela všecko těžký, tahala nákupy, tak ona opravdu měla svaly a měla sílu. Takže jako vařila dobře, pekla dobře a uklízela.
0: Ale prostě... pokud použiju vaše vlastní slova, ale tatínek se někdy rád bavil, že? Heleno, já vám děkuju především za upřímnost. Tak jako každému, který zatelefonoval a příběh svůj nebo ze své blízkosti řekl všem, kteří poslouchají. Vy si to zasloužíte taky. Moc krát díky.
1: Mějte se moc pěkně. Dobrou noc všichni.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Nevěra je tématem noční linky, kterou právě posloucháte. Je o něco kratší díky technickým problémům, vlastně bych neměl říkat díky, takže kvůli technickým problémům, které nás postihly na začátku, ale pořád ještě můžeme volat. Pořád ještě můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát, pokud se třeba bojíte, že byste byli poznatelní do vysílání. Dana píše, nesnáším nevěru a moji rodiče milovaní mi byli zářným příkladem. Dokud je smrt nerozdělila, byli si věrní a žili v harmonii. Což se mně bohužel nepodařilo v manželství. Ve druhém ano, ovšem, ale podle zásady, tady se bohužel musím omluvit, protože to je čerstvý vzkaz, já si ho ještě neměl čas přečíst, ale ze zásady, že věrnost a komunikace podmínkou vztahu, možná bych prominula flirt bez fyzické nevěry. Slib věrnosti prostě ctím. Krásnou noc a zdravím. Děkuji vám, Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 3 minuty bude 12:30, je čas noční linky a je čas na další telefonát. Tématem je nevěra. A Adam, který telefonuje ze Sokolova, k tomu má co říct, i když to asi nebude přímo jeho příběh. Tedy, že by on byl tím aktivním účastníkem toho, čemu se říká nevěra. Adame, dobrý večer, doufám, že jsem to řekl správně.
1: Dobrý večer, ano, řekl víceméně.
0: No a kterém jste nebyl? Vy chcete mluvit o někom jiném, že jo?
1: Ano, já chci mluvit, ačkoliv to bude znít asi trošku zvláštně, ale chtěl bych mluvit o příběhu svých rodičů, neboli mého vlastně otce biologického.
0: Rozumím. Před chvilkou tady byla Helena, která říkala, že tatínek měl rád víno, ženy, zpěv. Sice zajistil rodinu, ale rád se někdy bavil. Takže u vás to bylo podobně, ale možná jsem vám podsouval něco, co není pravda. Takže teď vás nechám mluvit, poslouchám.
1: U nás to bylo víceméně podobně. Popravdě to téma jsem zpracovával už nějakou dobu, ale už by se dalo říct, že jsem vlastně jakoby se přesto nějak přenes, protože už je to nějakých 10 let od toho, co to vlastně začalo. Tak táta byl na vysoké pozici v super firmě, takže super peníze. Rodinu samozřejmě zabezpečil, ale mámě po 2 letech přišlo vlastně zvláštní ty služební cesty. Každý je vlastně 2-3 měsíce na nějaký týden s jednou a tou samou paní sekretářkou, kterou měl vlastně jakoby přidělenou. A pak na to mamka nešťastnou náhodou nějak přišla v telefonu, že viděla nějaký fotky, my z bráchu popravdě moc nevíme, byli jsme malí. Nebo malý, bylo nám 15-16, takže jako moc jsme toho ještě takovýho nevěděli, ale přišlo na to takhle, táta řekl, že se polepší, tak byl pak asi 2 roky doma, ale pak slíbil, že to vyřeší, takže sežene jinou sekretářku, že ho to s tamtou pořád tak nějak lákalo, ale po dalším asi 6-7 měsíci mamka opět přišla na to, že jsou další sekretářkou, měl vlastně jakoby nějaký poměr. Takže to vyvolalo neskutečnou hádku a různý schody emocí, neschody, strašné věci. A takže u nás doma to bylo zajímavé a pak to skončilo tak, že vlastně tátu jsme všichni opustili, protože tak, jak ranilo mamku, to se prostě nedalo odpustit a teď jsme v takovém vztahu, že si občas možná napíšem.
0: Já vám vůbec nezávidím, protože, jak jste říkal, vám a bratrovi bylo 15, 16, 17 a to je věk na tyhle věci, no, velmi, velmi citlivý.
1: Ano, my jsme to jako prožívali strašně, protože přijít domů vlastně večer jako z tréninku a vidět mámu celou jako v breku a zbalený věci, vlastně tátovo, bylo to pro nás dost náročný.
0: Mluvil s vámi o tom, teď bych málem řekl, ale ono by to bylo možná na místě, jako chlap s chlapem, váš otec někdy, tedy o tomhle tématu a o tom, čeho se dopustil?
1: Popravdě teď po té době už to začínám spíš vnímat, takže otec byl vlastně pro mě tím spíš srab, že se tomu jako nechtěl postavit čelem a nechtěl si přijmout tu vinu a byl takový, že spíš jako schazoval všechno jako na ostatní, že si to špatně vykládáme, že jsme nepochopili život a takovýhle různý řeči, takže spíš doufáme, že mu to jako jednou dojde, že udělal něco fakt jako špatného, co asi jen tak nedělá, ale takhle nějak nám to jako argumentoval. No.
0: Já vám moc krát děkuju, Adame, jsem rád, že po těch, jak byste řekl, zhruba 10 letech jste s tím aspoň trošku srovnaný, i když musím říct, že tohle ve vás asi zůstane hodně dlouho. A možná je to dobře, protože, jak už jsem taky jednou řekl, buď to chceme být úplně stejní jako naši rodiče, anebo úplně jiní.
1: S tím můžu jedině souhlasit. Určitě na jednu stranu bylo to náročné období, ale na druhou jsem za to zase neskutečně vděčný, protože přesně vím, co svým dětem vlastně jakoby nebudu chtít jakoby dopustit, aby se stalo, protože tohle to podle mě, ať už se jedná o rozvody, nevěry a takovýhle věci, podle mě nejvíc jako poznamená určitě děti, kor v takovýmhle jako věku. Myslím si, že už jako těch 16-17 už jako tam je nějaký chápání, ale teď, když vidím po okolí, že se lidi dokážou prostě rozvádět a mají dítě, kterýmu je 6 až 12 let, tak si myslím, že to nejvíc jako poznamená dítě, takže díky bohu za tuhle situaci a já vím, co přesně ve svém životě dělat nechci.
0: To byl ten nejlepší možný závěr z toho, o čem jsme si povídali. Děkuji moc krát, Adame. Díky.
1: Díky, taky díky. Mějte se hezký večer všem.
0: Naslyšenou. Vaše příběhy na téma nevěra už jen 28 minut, tolik zbývá do konce noční linky, ale můžete i psát. Petra napsala: já nevěru nezažila, ale nevlastní otec byl nevěrný mojí mámě s její kamarádkou. Dokonce se s mojí mámou rozvedl. Přeji hezký zbytek dne a šťastnou cestu domů. Petro, možná jste měla napsat o něco víc. Bylo to sice jasné, stručné, ale právě stručné. No nic, možná, že po písničce Petra Spáleného zavolá Petra. A nebo někdo jiný. Číslo je tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, které možná není tak obvyklé a je taky hodně, hodně osobní. Je to nevěra, o které si povídáme. Vy říkáte, jaké byly vaše příběhy, do nichž nevěra, ať už vašeho partnera, možná že vaše, nebo vašich blízkých, zasáhla. Je to paní Zuzana, která čeká na telefonu 731 800 900. Zuzano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Bude to příběh váš nebo někoho vám blízkého?
1: Můj příběh.
0: Váš. Poslouchám vás. Zažila jste nevěru?
1: Já jsem se někde v 21 letech prostě vdala. Narodila se nám dcera, pak ještě syn a manžel mě vlastně celou dobu podváděl. Já jsem mu jednou odpustila díky tomu, že se do toho vložili vlastně tchýně a můj táta, že kvůli dětem a takový, že bychom to měli zkusit. No jenom, že oddálilo se to jenom o rok a já jsem jednou šla do práce, protože on dělal vlastně jakoby nepřetržitej provoz, takže když dělal noční, tak většině z noční chodil, nebo odpolední, tak chodil do hospody, chodil se bavit, chodil brzo ráno nad ránem prostě domů. No a já měla jednou jít do práce a on nebyl ještě doma. Takže já musela děti zamknout doma. To jim bylo nějakých 4 a 6 let. A vlastně šla jsem a čekala jsem ještě na kolegyni, pod deštníkem pršelo. No a teď jsem ho viděla, jak jde v obětí s jinou ženskou, okolo mě ani mě nepoznali. Před barákem se líbali a tohleto, takže to byla poslední kapka. Tak jsem došla do práce, ani jsem na kamarádku nečekala, na kolegyni. Zavolala jsem tchýni, co se stalo. Ta teda vyzvedla děti u nás doma. No, ale to bylo poslední prostě, takže jsem zažádala o rozvod. A my jsme se rozcházeli docela ve zlým. Já jsem mu řekla, že mu přeju v životě, aby to, co dělal mě, tak se stalo teďko jemu. A on se za 2 roky oženil. Brali se v květnu, což já jsem mu říkala, ať to nedělá v květnu, že se svatby nedělají. A on se za 3 měsíce potom kvůli ní zabil v autě, protože ho podváděla.
0: Vy jste, já vím, že to je jenom taková drobnůstka, ale vy jste mu říkala, ať se v květnu nežení, protože to se nedělá, známe všichni tu pověru. Ano. Vy jste s ním vlastně ještě po rozvodu byla v kontaktu?
1: No, my jsme kvůli dětem, že si je bral takhle na víkend, nebo prostě tak jsme jako tak jako komunikovali, ale prostě ne, jako že by to bylo nějaký veselý mezi náma, to ne, jenom z nutnosti.
0: Rozumím. No, vy jste vlastně tím, co jste řekla, potvrdila tu moudrost o karmě, že karma je zdarma.
1: Jenom, že já mám teď po druhém rozvodu, protože se říká, že celý život si vybíráte stejný typy, a druhý manželství jak přes kopírák podobný prostě. A nejhorší je, že chlapi, který nejvíc žárlej, který dělají nejvíc scény, tak vlastně zjistíte, že oni sami podvádějí.
0: Ale můžu vás ubezpečit, že se to netýká jen mužů. Ženy, které nejvíc žárlí, tak dělají
1: přesně
0: to. To
1: nevím, já zase nemám tuhle tu obrácenou zkušenost, já to mám teda s mužkejma, no ale bohužel a teď jsem teda rok sama, protože jsem si říkala, že jsem mucholapka, taková na takový typy, takže radši budu sama a ještě vychovávám teda 11letýho syna, jinak mám 3 děti dohromady a

0: to jsem říkala, že teď budu prostě nějakou dobu sama.
1: To, co jsem řekl, protože tu zkušenost prostě mám taky. Ale rozumím vám i v tom, že než být mucholapka na stále stejné typy, tak raději zůstanete sama. Rozumím vám. Zuzano, a děkuji i vám za vaši upřímnost a za tenhle příběh. Mějte
0: taky
1: se hezky.
0: Pěkné léto.
1: Dnes to není příliš veselé, tedy téma nevěra si o to vlastně říká už sama jako taková. No, je to tak, vážení přátelé, já nemůžu měnit realitu. Prostě stane se. To nemluvím o sobě. To mluvím o případech, které už jsme tady měli a které vy jste na telefonu 731-800-900 zmínili. A ještě možná dvakrát, možná třikrát zmíníte, protože to je zhruba doba, kterou budeme mít v naší noční lince k dispozici. Teď ovšem krátká písnička a hned potom další z vás. Mimochodem, měl bych se podívat i na rozhlas.cz/linka, jestli je tam něco nového, ne, prozatím ne. Po jedné hodině všechny vaše vzkazy týkající se tématu také samozřejmě uvidíte na zmíněné adrese, tak jen abyste se nelekli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já mám aspoň trošku důvod k radosti, protože jednak telefonuje dáma, která mě vlastně navedla na naše dnešní téma, na téma nevěra. Je to Monika a ta druhá, ten druhý důvod k mé drobné radosti je to, že už podle prvních slov řekla, já to musím trošku odlehčit, protože to je tak smutný. Moniko, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak nevěra samozřejmě je selhání, je to vlastně zrada a může to být způsobeno také tím, že si člověk nevybere vhodného partnera. Já teď jsem velkou, znova poslouchám ty Zlatou lásku, tu Carmen Majerovou a Petra Kostku s Patrikem Rozehnalem a to jsou nádherné příběhy. Hmm. A tam vlastně všichni prozradili, že měli předmanželský sex a myslím si, že když ti lidé si nevyhovují v sexu, tak potom jako je velmi velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k nevěře.
0: A to je zajímavý, to je zajímavá věc, kterou jsme tady dnes ještě nerozebírali. Ano, to jsem rád, že to takhle odlehčíte.
1: Proto, a tak je bohužel pravda to, ale kvůli tomu nevolám, že někdy se lidé vezmou jako, že třeba ženu opustí její životní láska a ona hned se vdá, jako to udělala třeba Lucie Bílá s tím panem Penkem, že jo, že vlastně ji opustil pan Kratochvíl s tou Pavlínou Baburkovou a ona se hned...
0: Teď už to máte postav jak na Orloji. Moniko, prosím vás, vraťme se k tématu a k vašim zážitkům.
1: Kamarádky neseznamujte s partnerem. To tak jsem dělala já a tam teda kamarádka, seriózní kamarádka nepodlehne, ale jako když je to náhodou taková nějaká třeba potvora, měla jsem kolegyni, ona byla velmi krásná, vypadala trošku jako ta Meghan od prince Harryho, taková kurtizána, že z každého oka jí koukalo 10 pánských přirození, jak promiňte.
0: Jsem vám vděčný, že to říkáte aspoň trošku spisovně a slušně.
1: To byl výraz to znám mého jinak, drahého no. otce, tak jak jste tady mluvil o úmrtí Karla Gotta, tak to podobný době umřel mi otec, ale prostě kamarádka, která vám svádí partnera, tak opuste tu kamarádku, ne toho muže, jako bych řekla. Já jsem právě měla dva partnery, postupně tedy samozřejmě, a dotyčná paní jako svedla napřed jednoho, pak jako neměla nic lepšího na práci, než mi to říct a tak dále. Čili,
0: a ještě chtěla pochvalu, že byla upřímná, že jo?
1: No ne, ona se divila, ona ke mně přišla a divila se, že on je tady, že jo, tak jako prostě přesně jak to tam bylo řečeno, žárlivé ženy jsou nevěrné, čili tohle byla nesebevědomá, sice byla krásná, ale prostě taková špatný člověk, ale já to chci odlehčit tím, že jsem dneska ráno vyspovídala kamaráda, o kterém si myslím, že v 62 letech je panic, bezvadný kamarád od první třídy můj. A tak jsem říkala, co bys dělal s nevěrou. A teď jsme si jako dali na tapetu spolužečky ze třídy krásnou takovou domáckou a kdyby mu nebyla nevěrná tadle, takže by si to s ní promluvil a zkusil by si to vyříkat a odpustil by jí. Ty jiný by řekl, dobře, já ti budu taky nevěrný, jedeme dál, no a tu jednu by opustil, takže vlastně...
0: Takže zase závisí na tom, jak moc velká je ta motivace k pokračování vztahu.
1: Vztahu. A já si myslím, překvapilo mě, já si tím zabývám, mě to baví, jsem chtěla o tom napsat článek kdysi a bohužel jsem nebyla schopna, protože mě překvapilo, že jenom 10% celoživotních vztahů jsou si absolutně celý život věrní. Jinak prostě podle mě je absolutní vrchol drzosti, když do manželské postele přivede někdo cizího člověka, to je naprosto jako, to je přes čáru.
0: A nebo
1: když se to člověk dozví, protože jsem přesvědčená, že mi nikdy, jako nikdy, že ne všichni mý bývalí partneři mi byli věrní, ale nic jsem se prostě nedozvěděla a to je gentleman, který prostě si dá tu práci, že já nevím, když někam zaběhne, tak se osprchuje, převlíkne, není nic cítit, nemá blondětý vlas na saku, když já jsem tmavovláska a podobně.
0: Teď už máte, to už jsou hodně velké podrobnosti, ano, poslouchám.
1: No ne, já právě jako jsem měla tadyhle tu zkušenost a můj otec mi řekl, no prostě seznamovat partnera s hezčí kamarádkou, to je jako nadspat můj do náruče, takže já jsem měla ty 25-letý vztah, kdy vlastně ten Martin neznal ani jednu moji kámošku osobně. Jedna tady zazvonila jednou, tak nevyhodím jí, ale jinak jako vůbec tohle chci říct. Překvapovat někoho, to je podle mě nesmysl. Přijít dřív, než bylo domluveno, přijet dřív, přiletět.
0: No, měli jsme tady, ano, před malou chvílí takový to je, případ.
1: To si koleduje o průšvih. No. Já teda nemám bratra, já si neumím tohle představit, i Kristýny je mi moc líto, ale já bych, nevím, no, nebo ten pán, ten Adam s tím tatínkem, tam prostě by si, když už je mu, já ne, už je dospělý, by si s tím tátou mohl promluvit, tam třeba nefungoval sex a je obdivuhodný, že to propuklo až v 15 letech. Já nevěru, nepřeceňuju, mě spíš vadí z hygienických důvodů a teď je všude spousta pohlavních chorob, zřejmě to je po té válce, jak tady je spousta těch imigrantek, a různý mimo manželský poměry, ale...
0: No, do tohohle hodnocení já se pouštět nebudu. Já si z toho, co vy jste říkala, Moniko, vezmu hlavně to podstatné. Neseznamujte svého partnera se svou hezkou kamarádkou, jo?
1: No, já myslím, že jste žádnou, protože ta ošklivá zase může, jako tam prostě to si vysloveně kolem...
0: Ošklivá zase může vařit, že jo? To je taky špatné.
1: No a taky alkohol, tam jak bylo řečeno, od alkoholiku pryč. To si myslím... jak ten pán chodil opilý a objímal se prostě všem.
0: Souhlasím a podepisuju v plném rozsahu.
1: Věrné, laskavé partnery a ty paní, aby nevolila pořád stejného, že je potřeba se zamyslet, sebe zpytovat se a změnit jednání nebo změnit způsob oblékání, ale jako všem přeju věrnost, lásku a
0: naději. A dobrou noc.
1: Dobrou noc,
0: nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na ten úplně poslední telefonát noční linky, který je před námi, máme bohužel jen 4 minuty. A já věřím, že paní Jarka, která chce uzavřít naše povídání na téma nevěra, to vezme z té lepší optimistické stránky. Aspoň něco takového naznačila. Jarko, zdravím vás a už dopředu děkuju.
1: Dobrý večer. No, já chci říct, že jsem vděčná mému muži, že mě byl nevěrný a že mě opustil, protože tím pádem já, aniž bych nikoho v 65 hledala, jsem se setkala s člověkem, s kterým jsem už 10 let, jsme šťastní a nikdy nepropadejte beznaději, protože ten život nestojí za to, aby jsme se trápili pro někoho, pro nějakého hlupáka. A třeba vás čeká ještě krásný zbytek života s někým úplně jiným. Já jsem moc šťastná, je mě 75 let a zažívám s přítelem krásný období, jezdíme do zahraničí, k moři, do lázní, je to bezvadný.
0: Já vám jsem moc rád, že jste to takhle řekla, ale řekněte mi pravdu. Teď jste vděčná, že vás manžel podvedl, protože jste tím pádem mohla najít někoho, kdo je prostě ten pravý.
1: Ano.
0: Ale v ten okamžik, kdy jste se to dozvěděla, to asi nebyl
1: to
0: úplně stejný pocit, že jo?
1: To bylo strašný, protože mě v tom momentě odiagnostikovali Parkinsonovu chorobu a manžel reagoval na to tak, že po 40 letech vztahu bezvadného ode mě odešel.
0: Jenom kvůli té nemoci?
1: No, prý měl už celý delší dobu nějakou milenku, ale tohle byl asi poslední řebíček. My jsme se nehádali, nic se nedělo a když zjistil, že mám tuhle chorobu, tak prostě to neunes. Což někdy muži dělají, teda že není to charakterní, ale stalo se. A já jsem byla úplně, jsem propadla, úplně jsem čekala podporu a on mě udělal tohle. Ale vidíte, že všechno hrozný se může obrátit něco docela hezkýho. Já jsem už nikoho nehledala, to byla náhoda, že jsem se setkala s vdovcem, povídali jsme si, jak samota je hrozná, on mě pozval do Krkonoš na výlet a jeli jsme tam a bylo to bezvadný a od té doby jsme spolu.
0: Paní Jarko, chtělo by se říct, konec dobrý, všechno dobré, ale z vás ten optimismus přímo tryská, takže je zbytečné to říkat, takže moc krát děkuju.
1: Ano, hezký den vám přeju, zítřek je svatý Ani, ať se všem daří, mějte se hezky.
0: Děkuju a naslyšenou. Vám, vážení přátelé, děkuju za pozornost a pomalu, ale jistě uzavírám noční linku s daty, ne s datem, protože už se nám to zase překlopilo do nového dne. Sami jste slyšeli, že svátek má Ana, tedy z daty 25. až 26. července. No a jak se tak dívám na program příští noční linky, tak možná, že Honza Macoun tak trochu naváže na to dnešní vysílání. Tématem jeho noční linky už vlastně za 22 hodin a 5 minut, pokud nebudeme začínat zase o něco později, budou myšlenky, které tíží. A pokud jste dnes poslouchali, bylo pár takových, které stále ještě myšlenky na to, co bylo v souvislosti s nevěrou, a proto o tom mluvím, stále tíží. No, takže už víte, že zítra, vlastně dneska, s vámi bude Honza Macoun mluvit na téma myšlenky, které tíží, a i jemu můžete volat na číslo 731 800 900. Já za vámi znovu přijdu až v srpnu. Opravdu. Až v neděli 2. Takže vlastně taky za týden. A tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude Takhle jsme si hrávali. Ať už to bylo naschovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, nebo to bylo skákání panáka, skákání přes gumu. Taky si vzpomínám na jednu hru. Polívka se vaří, maso na talíři a dál už to raději říkat nebudu. No prostě hry našeho dětství. Jak jste si v dobách bez mobilu, internetu a kabelové televize hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Za týden si to povíme. Do té doby se těším na slyšenou a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
2: Velmi málo, ale občas ano.
1: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
2: Asi.
1: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
2: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
1: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
2: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
1: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
2: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale melí tady tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jaksi přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té, které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem a pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest stran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
8: Jsem mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, která se to plesná.
9: Prosím?
3: Buď franka nebo obojí.
9: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale... Zkusíme
9: to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
9: My jsme se asi...
3: No ano, ano, tak.
9: Jak
3: tak.
9: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položíme otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
3: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: To je výborný.
4: Jednoduchá
5: tam
4: otázka.
5: To není, to je jasný, je tam plná věc. To je jasný.
0: To by já ti nevím, ale
5: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já
5: nevím, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
0: Tak.
5: Co?
0: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
0: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický tisk.
0: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
0: To má vědět, jaký oblouky.
9: Tak, nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
0: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce. Pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala. Nevím, jak jsem to zvládla. Asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu. Já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi. My jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
8: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina. A nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
10: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanslíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurs v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sargel et alim o šas inen sebuk itkin cot, ju slit otorp z ituch adřib i džak šan i návstop co.
4: No to je? Oh. přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové. Protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku? A vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikde neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště, o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře.

0: potřebovali usnout, spát. Jo. Pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo... Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
1: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bydetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
1: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
3: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů. Myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
3: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, a řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
3: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou.
2: Lidi jste to vyzkoušeli na sobě?

0: Ano, já jsem to fungovalo. Měla jsem to
1: vyzkoušený na sobě a lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy a mě nezbylo nic jiného, než jít do literatury.
0: Jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Já
1: tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
0: No pozor, pánové, ano, zbystřete jako,
1: každý.
2: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
1: I duševní.
2: I duševní.
1: Na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
2: Prosím vás, paní doktor, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
0: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
2: Na prsteníčku nebo na středníčku, no. Jo? No.
1: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
2: Z vašeho ne, ale jako...
0: Zdeněk posíval se hodně prostě.
3: Tak to náhodou vím.
1: Ano.
3: Schválně. To prstě zbytečný.
1: Ano. Useknout, já bych navrhovala.
3: Myslím to vážně.
1: Ano.
3: Skutečně, nemá funkci.
0: Proč se tam nosí prst?
3: Tak proto
0: se nosí prst.
4: Pro mě teda
3: má... Kromě hudebního.
0: Ale to je pozor, jo. Ale to je zavádějící.
3: Lidi,
0: to myslíme jako pozor, jo.
2: A co kytaristé, ty ho potřebují taky. Ty kytarist, teď to říkáš, no já...
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
6: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
7: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Sasky Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Sasky Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůbek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
3: říká si, to bude
4: Sasky.
3: Mít koláč. A jednou taky tam byl zabitý králík a to jsem se dost lekla. Teda přiznám, máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.